srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

si dřív, že zná už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Dolly Parton, americká country hvězda, přezdívaná taky královna country, zemřela minulý týden 25. srpna. Bylo jí 80 let. Zanechala za sebou nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Připomeneme si ji dnes i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, pořadu Na cestě, který je věnovaný právě country, bluegrassu, folku i tramské písničce. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Dozněla písnička Jolin, kterou Dolly Parton nejenom zaspívala, ale taky je její autorkou. Napsala ji, když zrska chtěla ukrást muže. Patří k jejím největším hitům, který přespívala řada zpěvaček i zpěváků.

Dolly Parton hrála víc než 60 let. Narodila se v podhůří Apalačských hor 19. ledna 1946 do chudé rodiny jako čtvrtá z 12 sourozenců. Jako rodina velmi drželi pohromadě. Žili ve venkovském prostředí bez vody a elektřiny v přírodě. Ovlivnila ji taky náboženská komunita a jejich společný zpěv nejenom gospelu. Písničky skládala od 7 let. Hrála na kytaru, piano i banjo. Pro přítele, kterého chodila tajně poslouchat, jak hrál na banjo, pak napsala písničku Applejack a snila, že se stane hvězdou. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Den po maturitě kufr už měla zbalený, se sama vypravila 400 kilometrů do Nashvillu, meky country a bluegrassu. Ovšem chlapi ji zpočátku příliš nebrali. Přes vystupování v show Portra Wagonera se Dolly Parton postupně v Nashvillu prosadila a opravdu se stala slavnou. V pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc si Dolly Parton poslechneme v duetu právě s Portrem Wagonerem.

Dnes si připomínáme Dolly Parton, která odešla minulý týden do muzikantského nebe. Byla autorkou, zpěvačkou, muzikantkou. Měla svůj televizní pořad, účinkovala v seriálech, hrála ve filmech. Nejznámější je asi Od 9 do 5, ke kterému napsala i titulní píseň.

Jak jsme slyšeli, předcházející skladbě v 70. letech Dolly Parton koketovala i s pop music. Psala i písničky smutné nebo s vážnými tématy. Její záběr byl velmi široký. Za svou nejlepší skladbu sama považuje následující o všemi opuštěné teenagerce, která porodí mrtvé dítě. A ta zazní právě teď v pořadu Na cestě.

Dolly Parton se stala nejenom slavnou, byla oceněna za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu. Je držitelkou několika cen Grammy, na kontě má více než 100 milionů prodaných nosičů. Založila i svůj zábavní park Dollyland a z výtěžků financovala dobročinné záležitosti. Nemocnice, knížky pro děti, kterých rozdala na 250 milionů. A jak sama řekla, kdyby si měla vybrat z toho, co v životě dělala, jenom jednu věc, bylo by to psaní písniček. Na začátku 21. století se vrátila do Apalačských hor, aby byla co nejblíže přírodě a Bohu, a vydala 3 bluegrassová alba.

Dolly Parton zanechala nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Že její hudba skutečně bude žít na věky, potvrdila písnička i ve svých memoárech vydaných před několika lety. Nahrála totiž píseň, kterou uložila do časové kapsle. Fanoušci si na vydání nové skladby ale budou muset počkat téměř 2 desetiletí. My si ale poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničku, kterou znají nejenom fanoušci country. Zazněla totiž ve filmu Osobní strážce v podání Whitney Houston a její autorkou je právě Dolly Parton. A ta ji taky zaspívá.

S Dolly Parton se rozloučíme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Bude to písničkou Led Zeppelin, Schody do nebe v podání Dolly Parton. Od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
2: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
1: Ne, je to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby jsme vyplašili posluchači na začátku.
2: No právě, nechci lidi trestat.
1: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
2: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
1: No ale chodili pořád, ne?
2: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
1: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
2: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Komoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát měl jsem naložený přívěs, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty a sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu. A dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já ji šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda, to je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková, tý ávě je ta velká dlouhá, tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. No. Byla těch celý tu... A jako jsem říkal, jako, brý den, to je můj stůl tohle. A oni říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, a jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9x30, jich tam na tom... Takže 270 vajec, jo. Když si jedu domů, samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl jedenácti a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No uvidíme, no. Tak jsme šli zpátky, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo, víte, co dokážou vejce, jo. No hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex, béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Odevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet... No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a toho přijedu, přijďte, tak jsme ho tam šoupli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddych, jo. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedničkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že vy jste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby jí ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, a myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala vocas a ona zase bučela a já mávala tím vocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
0: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si. Buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka, ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hloty. Přeby si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, tady David zdávám Bčko a zdravím paní Martinu Hudečkovou a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám ať vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno. Hormoniárnice Růža z Ryknovska. Mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto. Myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme. Telefonický, kdo se dovolal? Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy. Hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečko. A chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920, může se tak koho tam dablovala?
5: No nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává Ukázka z kufru, a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže, Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Na něco novýho je.
10: No, něco novýho je. Novýho není nic, no, co chceš slyšet?
9: Tak nějakou historku? Nějakou historku? Máš nějakou historku?
10: No, mám. Tak historku, jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čorčovice. Ne. Se to dalo nazvat, no? Jo? To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo? A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že jo? Měl zlikvidovat prakticky, že jo? No takže jo, Vlado Miller, jo? Ruce a klopaty na uhlí, jo? A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obrak, mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on poje k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka. mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no, a v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí. A teď slyším stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle v září, říjen, že jo, a na Nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko, všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. Byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení, teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste si nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující až
5: no,
3: takhle.
5: No, to bylo krásný. Byl to no. Nádherný, poetický večer. I se recitovalo. Na všechno ne. Přišlo. Jen na sex ne, samozřejmě.
3: Jo, jo.
5: To ne, tomu jsme
3: byli... Pyžamu se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i sprosté verše. A bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou. Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic si z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.

0: Ale jména Martině Hudečkové.
1: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
0: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli, takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. A já jsem si sem přišla pokecat a my už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
1: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, někde nikdo, rybník ticho, plavu, ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená.
0: Takže ty jsi užívala ticha a rybníku přes
1: ano,
0: léto?
1: Ano, hodně, jo, hodně.
0: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
1: Ne, to ne. Já si vystačím u toho rybníka sama. Jo. Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
0: Při plavání?
1: Ano. Jde to báječně.
0: Fakt, jo.
1: No, když jako jsem hrála kočičí hru v divadle ano. Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
0: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
1: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
0: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
1: No tak to je bezplovárné, tak to nic. Jo. To je kafíčko, pohovčička doma.
0: A taky to jde.
1: Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
0: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí, no, že počkej, si chodí na procházky venčí psa?
1: Ty jsi kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
0: No to jo.
1: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
0: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy Scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMSkách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policejní s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady znovu David, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka z Očepřiny a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod a přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou, Petr Zeruty, chtěl bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do tří let a já ho složil za jeden rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. Panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně,
1: ne?
3: Na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem, určitě, když někam jedeme.
3: Národním už se někam na ní nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce, radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky a tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankána, nevešli se tam.
1: Ve dvou stupek.
3: Takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená. Pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná. Někdy má i choreograf a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, ne. Až já nevím, až 15 řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče, nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: Jako bylo bylo to úsměvný. Bylo to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Verecha, a nebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, tak takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežávka, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, no, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba.
1: Ano.
4: Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovýšliny. Náhlovský. Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech. Mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano,
1: mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavice nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Opeckým a...
1: To bylo s Lábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nebo myslíte Sováka a paní Adamovou, to byl u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Paní Adamovou, jaký časový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom Jan Žurko?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Jan Žurkovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsaného.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmen fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou se mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý Bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocům nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Šuhaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, ať je na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jedná.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žijou, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Krajský úřad povolil instalaci nového úsekového radaru u Pasohlávek na Brněnsku. Ceny pohonných hmot v Česku znovu stouply, benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky. V centru Brna pokračuje stavba podzemního kolektoru pro inženýrské sítě pod Českou ulicí. A dnes bude zataženo s deštěm, postupně oblačno a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Nové radary změří rychlost aut u Pasohlávek na Brněnsku. Povolil to Krajský úřad Jihomoravského kraje. Měřený úsek začne před odbočkou k Aqualandu Moravia a skončí před nádrží Nové Mlýny. V místě je nejvyšší povolená rychlost 50 km v hodině. Radar zkontroluje vozidla v obou směrech.
2: Na silnici 1/52 půjde o druhé úsekové měření. První radar funguje od loňského července u křižovatky nedaleko Pohořelic, kde je nejvyšší povolená rychlost 70 km v hodině. Nové zařízení pracovníci umístí na stožáry veřejného osvětlení ve výšce 5 metrů nad zemí. Krajský úřad instalaci povolil na žádost ředitelství silnic a dálnic. Přesný termín jeho spuštění zatím není známý. Krištof Podaný, Český rozhlas.
0: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44 korun 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně, litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí. Rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Voliči ve Zbíšově na Slavkovsku budou za měsíc vybírat do zastupitelstva víc lidí. Jejich počet vedení obce zvýšilo ze stávajících 7 na 9. Zbíšov má víc než 700 obyvatel, takže by mohl mít až 15 členů zastupitelstva. Končící nezávislý starosta Jaroslav Žalkovský navýšení vysvětluje zájmem občanů o život v obci.
3: Máme jenom jednu kandidátku. Ty organizace si tam dávají svoje zástupce, aby vlastně zastupovali nejenom organizace, ale i ulice, v kterých bydlí a podobně. U nás je to tak, že občani si chtějí obec spravovat sami. A to je to nejdůležitější.
0: Dělníci v centru Brna pod Českou ulicí prorazili první metry kolektoru pro inženýrské sítě. Stavba za víc než 500 000 000 korun omezuje chodce i obchody. Do budoucna ale umožní opravy bez nutnosti ulici rozkopat. Tunel razí stavbaři klasickým hornickým způsobem. Postupují proti sobě ze dvou šachet hlubokých 10 metrů. A to rychlostí zhruba 80 cm za den, popisuje stavby vedoucí Tomáš Žák.
4: Odtěžujeme strojně čelbu, která je složena z plastických jílů. Následně je stříkaným betonem vystříkáno ostění, vložen výstužný oblouk. Razíme směrem k náměstí Svobody. Jsme na 16. tunelovém metru. Chtěli bychom se s kolegy, kteří razí od náměstí Svobody, prorazit v první polovině následujícího roku.
0: Po dokončení bude mít přes 3 metry vysoká chodba délku 235 metrů a 21 odboček ke každému domu v ulici. Kompletně hotovo má být do roku 2028.
1: Počasí.
0: Dnes na Jihomoravě čekejte zataženo, ráno a dopoledne s deštěm, na západě postupně jen s občasným. Odpoledne budou srážky ubývat, postupně bude oblačno, večer se od západu bude dále zmenšovat oblačnost. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor v ulici náměstí Osvobození ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Na vozovce leží sražená srna, místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. 5:05 posloucháte Český rozhlas Brno. Je pátek 11. září roku 2026, 254. den letošního roku, takže dokonce zbývá přesně 111 dnů. Svátek dnes slaví Denisa v českém občanském kalendáři. Vedle ní také někteří uvádějí muže Denis. Denisa k nám pravděpodobně přišla přes francouzskou podobu Denise, ale kořeny sahají až k starořeckému Dionýzovi, tedy bohu vína, plodnosti, divadla, veselí a také extáze. Všem Denisám i Denisům budeme pouštět písničku Hrát a přát po 8. hodině, ale samozřejmě písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost už od samotného začátku. Stál jsem vedle, to bude zpívat Radek Tomášek hned na úvod a jedeme dál. Legendární hit Petry Janu a Petra Jandy se objeví hned po něm. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání, pohodový pátek a ať se vám daří.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno a jedeme dál. Je 5 hodin a 12 minut. Dnes je 11. září 2026. Rovných 115 let uplyne dnes od narození generála, účastníka zahraničního odboje i politického vězně Josefa Buršíka. Odmítl se smířit s nacistickou okupací a na konci července 1939 odešel ilegálně do Polska, kde vstoupil do československé zahraniční armády. Po komunistickém půči byl na základě smyšlených obvinění odsouzen k 10 letům odnětí svobody. Když se proti rozsudku odvolal, dostal další 4 roky navíc. Z obávaného Mírova se kvůli zdravotnímu stavu ho podařilo převést do vojenské nemocnice v Hradisku u Olomouce, kde následně v srpnu 1950 s pomocí přátel uprchl a i s manželkou se pak dostal do Německa. V roce 1923 se právě 11. září narodil Steva Maršálek, velký herec malých rolí. Původně studoval práva, brzy ale utekl k divadlu a stal se zakládajícím členem tehdejšího divadla pracujících ve Zlíně. Hrál v Opavě, v Brně i v Praze, objevil se v řadě filmů i v dabingu. Dnešek připomíná také astronoma, astrofyzika Miroslava Vetešníka, autora více než stovky vědeckých prací. Narodil se v roce 1933 a je spojený s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Společně s Janem Grigarem, Zdeňkem Kvízem a řadou dalších stál u zrodu brněnské hvězdárny. Herec Pavel Landovský by dnes oslavil 90. narozeniny. Narodil se v tehdejším německém Brodě, dnešním Havlíčkově, ale rodina později žila v Pardubicích. Pavel Landovský hereckou školu neměl. Prošel Šumperkem, Klatovy, Pardubicemi a pak už zamířil do Prahy a v roce 1966 vstoupil do činoherního klubu a během 60. let se stal jedním z nejsilnějších českých filmových typů. Živelným, hlučným, ale nezaměnitelným. Hrál ve filmech jako Svatba jako řemen, Soukromá vichřice, Utrpení mladého boháčka, Farářův konec a později třeba v Černých baronech nebo Vratných lahvích. A nebyl jen hercem, psal také hry. No a po podpisu Charty 77 se stal jednou z viditelných tváří disentu. Před 45 lety opustil tento svět hudební skladatel a pedagog Jan Kunc. Pocházel z Doubravice nad Svitavou. Studoval u slavného Leoše Janáčka, působil na Varhanické škole v Brně a také jako ředitel brněnské státní konzervatoře. Po válce se stal děkanem hudební fakulty JAMU a pedagogem na Masarykově univerzitě. Kromě mnoha písní a sborů byl Jan Kunc také autorem znělky Rádia Vatikán a také oficiální harmonizace československé státní hymny v roce 1935. Přesně před 25 lety se islámští teroristé ve Spojených státech amerických zmocnili 4 letadel. Dvě z nich narazila do věží Světového obchodního centra v New Yorku a jedno spadlo na budovu v Pentagonu ve Washingtonu, čtvrté se zřítilo v Pensylvánii. O život tehdy přišli přes 3000 lidí. A dnes jsou to přesně 3 roky, co do hudebního nebe odešla Ivone Přenosilová. Dnes by bylo 79. V českém popu byla mimořádná hlavně proto, že v 60. letech zněla úplně jinak než uhlazené orchestrální zpěvačky. Chraplavě, rock'n'rollově, rhythm and bluesově. Už jako teenager zazářila Ivone Přenosilová s písničkami Roň slzy, Boty proti lásce, Mně se líbí Bob. A dokonce neuspěla při prvním konkurzu do Semaforu, což je krásná připomínka toho, jak nepředvídatelně fungují talentové konkurzy. Ivone Přenosilová se objevila také ve Formanově filmu Konkurs a v roce 65 se dokonce dostala do britské televizní show Ready Steady Go v éře, kdy se v ní pohybovali třeba Rolling Stones. A Ivone Přenosilovou si připomeneme písničkou Měsíc. Právě teď u příležitosti nedožitých 79. narozeninách.

0: To byla vzpomínka na Ivone Přenosilovou, dnes by oslavila 79. narozeniny. Počasí. Na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 18 minut přinášíme aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 12 a 13 stupni Celsia, dnes tedy díky oblačnosti poměrně vyrovnané. Čekáme dnes zataženo, ráno a dopoledne déšť, odpoledne budou srážky ubývat a bude postupně oblačno. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, tedy opět nižší než včera. Slabý severní a severovýchodní vítr, pované rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází v 6 hodin a 23 minut, zapadne v 19 hodin a 18 minut. Dobré ráno.
1: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
2: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
1: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
2: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
1: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
3: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
1: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
2: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
1: Hodně štěstí!
4: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas1.cz.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, hrála a zpívala vám kapela Alphaville velký hit Forever Young, který dnes známe skoro jako hymnu věčného mládí. Jenže když se zaposloucháte do textu, zjistíte, že je to mnohem temnější písnička. Vznikala na začátku 80. let uprostřed studené války a už v první sloce zaznívá, jestli někdo shodí bombu. Marian Gold, který písničku složil ve 30, říká, že tehdejší generace měla ke konci světa takový skoro romantický vztah. A zajímavost, hudbu přidali dohromady asi za půl hodiny v bývalém dětském pokoji Bernarda Lloyda a Marian Gold napsal text za 45 minut. A ještě jedna kuriozita, Forever Young původně nebyla balada. Alphaville tehdy hráli jako rychlou taneční skladbu, teprve při nahrávání odstranili basu a bicí a zůstalo to, co znáte, a do dneska jedna z nejslavnějších písniček, kterou do svého repertoáru převzal dokonce i Karel Gott. Tady je Český rozhlas Brno. Pojďme se podívat, co se dělo minulý dnech u nás. Poměrně rušno bylo v úterý večer v jedné z restaurací v Brně Žabovřeskách. Jak píší strážníci, do konfliktu se tam dostaly dvě rodiny a jejich setkání se tak poměrně rychle proměnilo ve vyhrocený spor. Vygradoval ve chvíli, kdy po sobě prý začaly házet pivní sklenice. Mladíka pak vzniklá situace rozněvala natolik, že ve vsteku údajně udeřil do okna restaurace, čímž ho rozbil. Všichni účastníci hádky byli pod vlivem alkoholu, což následně potvrdili i výsledky dechových zkoušek. Škoda vznikla jejich řáděním přesáhla 10 000 korun a přivolaná hlídka strážníků proto případ předala státním policistům. V Moravských Knínicích se začátkem tohoto týdne odehrálo drama, které zaměstnalo hned několik jednotek hasičů i záchranáře s vrtulníkem. Ve studni tam uvízla seniorka, která slezla dovnitř, aby zprovoznila čerpadlo, ale následně se nemohla dostat ven. Ve studni se totiž zranila. Jak můžeme číst na webových stránkách Jihomoravského hasičského sboru, ženu, která navíc špatně dýchala, si nakonec převzala posádka záchranné služby. Tady je Český rozhlas Brno, čekají na vás písničky, jak taky jinak, ty, které nestárnou. A když už jsme zmiňovali Ivone Přenosilovou a její neúspěšný konkurs do Semaforu, tak do tohoto období se vrátíme společně s Demarem Matuškou a jeho písničkou Pro Zuzanu, která pochází právě z tohoto semaforského období. Písničky, které nestárnou, pak budou následovat i po zprávách s Jakubem Večeřou. Těšte se na Grand Hotel u Tří strun Věry Špinárové. Asi krásná bude zpívat Karel Gott. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme hezký poslech a krásné ráno.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Za měsíc budou lidé v Česku volit nová složení obecních zastupitelstev. Některá budou mít v následujícím volebním období méně členů. Na Jižní Moravě je to třeba případ Mikulova, kde sníží počet zastupitelů z 25 na 21, v Boskovicích ze 27 na 23. Vedení boskovické radnice se tak rozhodlo například kvůli finanční úspoře nebo vyšší operativnosti rozhodování, řekla mluvčí Martina Žížková. Jihomoravští hasiči letos o prázdninách vyjížděli k požárům porostů výrazně častěji než loni. Za červenec a srpen měli 156 takových případů. Loni to bylo zhruba o polovinu míň. Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodě je lidská nedbalost, třeba odhozený nedopalek nebo nedohašené ohniště. Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne o zhruba 30%, odhaduje to svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 korun. Chybějící vláha totiž způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám. V Uherském Hradišti dnes začnou slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Během třídenních slavností vystoupí na 20 místech po celém městě několik desítek folklorních souborů. Své tradice také představí zhruba 70 obcí z celého Slovácka. Dnešní program na Masarykově náměstí začne v 16 hodin. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekejte zataženo, ráno a dopoledne s deštěm, na západě postupně jen s občasným. Odpoledne budou srážky ubývat a postupně bude oblačno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut. Dělníci pod Českou ulicí v centru Brna prorazili první metry podzemního kolektoru pro inženýrské sítě. Stavba za více než 500 000 korun omezuje chodce i obchody na hlavní pěší zóně. Hotovo má být za 2 roky. Předcházely i přípravné práce, mloubení šachet, zpevňování základů budov a stavba provizorního vodovodu.
1: V první fázi odtěžujeme strojně čelbu, která je složena z plastických jílů. Následně je stříkaným betonem vystříkáno ostění, vložen výstužný prvek, oblouk, a je přidávána další vrstva.
2: Pracovní postup popisuje hlavní stavby vedoucí Tomáš Žák. Tunel razí stavbaři klasickým hornickým způsobem. Postupují proti sobě ze 2 10-metrových šachet. Jedna je ve Středově ulici a druhá v křižovatce České a Solniční ulice.
1: Tato šachta se jmenuje Karolínka. Razíme směrem k náměstí Svobody. V současné době jsme na 16. tunelovém metru. Chtěli bychom se s kolegy, kteří razí od náměstí Svobody, prorazit v první polovině následujícího roku. V této chvíli razíme horní polovinu profilu a po prorážce budeme dobírat dno a budeme se vracet.
2: Po dokončení bude mít přes 3 metry vysoká chodba délku 235 metrů, říká Michael Benža z technických sítí Brno.
3: Práce pokračují dle předpokladu, to znamená nějakých 80 cm až metr za den výrubu. Kolektor by měl mít definitivně 21 odboček jednotlivým objektům, 3 nové technické komory a aktuálně se vlastně staví ten hlavní tunel zhruba 5 metrů na výšku z důvodu toho, že se musí připravit prostor pro budoucí kanalizaci, která pak bude zakomponována pod podlahu finálního kolektoru. Až bude stavba dokončena, navážená stávající kolektor, tak to bude něco podobného, jak když se předávají klíče od bytu, takže dostaneme kompletně nově vybavený kolektor Česká do obstarání.
4: Stavil jsem ty kolektory na náměstí Svobody, to je rok 2005, a tam jsme se potkávali s podobnou geologickou situací jako tady.
2: Hodnotí Pavel Kacíř z firmy, která kolektor staví.
4: Kde proběhly historicky nějaký stavební práce, tak jsou tam různý navážky, zásypy. Asi je trošku problém, proto probíhá ještě injektáž z povrchu. Tady do těch navážek, které jsou nestabilní, probíhá injektáž z čelby nebo z té stoky. To všechno je tam teďka dole vidět.
2: Stavba kolektoru bude stát víc než 500 000 korun. Skončit by měla do roku 2028. Česká ulice potom dostane novou dlažbu. Místo litinové kašny, která stála v její horní části, vznikne nový vodní prvek, dodává mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
5: My v současné době plánujeme soutěž na nový prvek, který by zde měl vzniknout, umělecký prvek, který by ale právě fungoval i jako vodní a zároveň jako pítko.
2: Kašna, která tam stála od 90. let minulého století, je zatím v depozitáři. Nové místo pro ní město hledá na Starém Brně, kde byla původně. Na České ulici taky přibude zeleň, konkrétně 2 platany. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6:45 a máme pro vás aktuální předpověď počasí. Díky oblačnosti jsou dnešní ranní teploty poměrně vyrovnané, to rozpětí není zdaleka tak široké jako včera touhle dobou. Dnes mezi 12 a 13 stupni, takové jsou aktuální teploty. A předpověď počasí, čekáme zataženo ráno, dopoledne déšť, odpoledne budou srážky ubývat, postupně bude oblačno. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, slabý severní až severovýchodní vítr povolené rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází v 6 hodin a 23 minut, zapadne v 19 hodin a 18 minut. Dobré ráno.
2: Pondělní dobré rady 14. srpna přivítají zahradnici Danu Felklovou. Povídat si s ní budu o tom, jak čelit invazivním rostlinám, a to nejen v naší zahradě. Jak tyto druhy ničí naše původní rostliny? Mohou být pro člověka i nebezpečné a patří na kompost? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Pozor, Znojmo. V pátek 11. září míří regionální stopař na Vinobraní. Prý tam bude víno, muzika a zábava. Tak jsem si řekl, že to musím osobně prověřit. Můžete se mnou potkat a dát mi tip, kam příště v našem kraji vyrazit. Poznáte mě snadno podle trička s logem Českého rozhlasu Brno. Takže v pátek na Znojemském Vinobraní. Ahoj, váš regionální stopař Vojta Halaš.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Olga Lounová, je 5 hodin a 50 minut. Milí posluchači, víte, jak velký je Tichý oceán? I to se dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Jihomoravský kraj spouští náborovou kampaň, chce aktivněji oslovovat uchazeče o práci. Řidiče na tahu číslo 43 u Lisic zpomalí semafory. Pálavské vinobraní v Mikulově letos kromě průvodu nabídne nově uličku Řemesel a bude zataženo s deštěm, postupně oblačno a teploty do 18 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeji Jakub Večeřa. Krajský úřad Jihomoravského kraje spouští vlastní náborovou kampaň. Kromě standardního zveřejňování pracovních nabídek začne potenciální uchazeče taky aktivně oslovovat. Chce se tak zviditelnit na pracovním trhu, kde o zaměstnance soupeří se soukromým sektorem. Kampaň s názvem Pracuj tam, kde změníš kraj, představuje jednotlivé profese, pracovní náplň i podmínky. Její obsah vychází také z dat od víc než 300 zaměstnanců úřadu a z průzkumu mezi veřejností, říká mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
2: Ten ukázal, že zkušenost zaměstnanců a představy veřejnosti se v některých oblastech liší. Platí to například u pestrosti práce. Zatímco 88% zaměstnanců je spokojeno s její rozmanitostí, mezi veřejností ji takto vnímá 62% respondentů. Podobný rozdíl je patrný také u rozhodovacích pravomocí.
0: Semafory zpomalí řidiče na silnici číslo 43 u odbočky na Lisice. Ředitelství silnic a dálnic tam od konce srpna opravuje most přes Lisický potok. Do úterý je provoz vedený kyvadlově. Od příští středy do půlky prosince auta pojedou kolem hlavní trasy po provizorní silnici, kterou teď dělníci staví. Lidé stále častěji odkazují svůj majetek opuštěným zvířatům. Nedávno muž z Brněnska v závěti přenechal mimo jiné svůj dům přímo útulku v Blansku. V Brně zase útulek čeká už zhruba rok na vyřízení pozůstalosti ženy, která mu darovala například pozemky nebo podíl v bytovém družstvu. Není to poprvé, co brněnské zařízení dostalo dědictví a jiné velké dary. Pokračuje Jakub Ghanem, mluvčí městské policie, pod kterou útulek spadá.
3: Z darů jsme financovali například inkubátor, nadstandardní chirurgické vybavení, přístřešek ve výběhu nebo i oplocení nového výběhu pro psy. Velmi významný byl nákup 24 hospitalizačních boxů pro kočky v ceně přes 300 tisíc korun.
0: V Mikulově dnes začíná pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku akce bude i hudební a kulturní program. Kromě historického centra Mikulova je návštěvníkům vinobraní otevřený i zámek a zámecká zahrada. V sobotu projde průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je například druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel. Pálavské vinobraní potrvá do neděle. Tento víkend se koná i Znojemské historické vinobraní.
1: Počasí.
0: Dnes na Jihomoravě čekejte zataženo, ráno a dopoledne s deštěm. Během odpoledne od západu začne postupně ubývat srážek a bude většinou oblačno. Večer se od západu bude oblačnost dále zmenšovat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na severu a východě lokálně kolem 14. Biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně poblíž exitu 196 na D1 ve směru na Prahu je hlášená nehoda osobního a nákladního auta. Místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi páteční Český rozhlas Brno. Dnes je 11. září roku 2026. Kromě toho, že svůj svátek dnes slaví všechny Denisy a Denisové, tak možná nevíte, že v Etiopii a v Eritreji, což jsem do dneška nevěděl, představte si, slaví nový rok, takzvaný Enkutatash. Etiopský kalendář se od našeho gregoriánského výrazně liší a nový rok tam připadá právě na 11. září. A ještě jedna zajímavost, dnešek je také dnem ustlané postele, takže až vstanete, tak si po sobě hezky ustelte, můžete svou postel ocenit za to, jaké neskonalé služby vám přináší. Písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost i po 6. hodině. Rodinné album otevřeme s Karlem Zichem a 10 prstů pro život, to už bude matematika Dalibora Jandy. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobrou chuť ke snídani a krásný pátek.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 13 minut. Brněnští vědci hledají novou zbraň proti bakteriím, na které nezabírají běžná antibiotika. Nečekají ale, co účinného objeví v přírodě. Nové látky navrhují přímo na počítači, potom je vytvoří a testují v laboratoři. Za sebou už mají úspěšné testy na lidských buňkách i myších a ukazuje se, že jejich metoda nemusí mířit jen na bakterie. Podobně by mohla pomoci i v boji s rakovinou.
1: Nechceme vnášet špínu dovnitř a bakterie ven.
2: Robert Vácha z centra CEJTEC Masarykovy univerzity mě vede do speciální laboratoře, kde vědci testují nové látky proti bakteriím odolným vůči běžným antibiotikům.
1: Laboratoř byla vydezinfikována, jinak bychom sem ani nemohli.
2: Otvíráme dveře od laboratoře, nasazujeme si plastové návleky, jelikož se jedná o citlivé prostředí.
3: Protože testujeme bakterie, která můžou způsobovat onemocnění, tak s těmi bakteriemi pracujeme v laminárním boxu.
2: Říká laborantka Dominika Kubinová.
4: Chrání to i vzorek, i pracovníka.
2: Právě se otevírá box, ve kterém běžně jsou ty nebezpečné bakterie.
4: Máme růstové médium, do toho přidáváme peptidy.
2: A co ten peptid pro tu bakterii znamená?
1: Může pro ní znamenat, že je to normální jídlo. Ale my se snažíme, aby to pro ně bylo jedovaté jídlo. Ty peptidy udělají díry do té bakterie. Tam má kolem sebe ochrannou obálku, která ji chrání, a ty peptidy přijdou a udělají do ní díry a ta bakterie vlastně vyteče a umře.
2: Tý má za sebou už i rozsáhlá testování. Nejen v laboratoři na bakteriích a buňkách, ale povedlo se jim vyléčit už i myši, říká Vácha.
1: Tyhle testy jsme provedli vůči Acinetobacteru baumannii.
2: Tato velmi odolná bakterie může způsobit například infekci rány při kontaktu s půdou.
1: Což teď je například u vojáků na Ukrajině.
2: Zároveň si ale mohou přinést lidé s oslabenou imunitou z nemocnic.
1: Ona způsobí zánět a v nejhorším případě až sepsy.
2: Peptidy navrhli uměle na počítači. Vědci ale potřebovali zjistit, jak molekuly poskládat tak, aby byly jedovaté pro bakterii, ale bezpečné pro lidské buňky.
1: My jsme jich navrhli 10 na 13.
2: Tedy 10 bilionů. A vytvořili také návod, podle kterého lze navrhovat další. Výzkum ale nemusí přinést jen nová antibiotika.
1: My jsme otestovali některé ty peptidy vůči rakovinným buňkám a viděli jsme, že potenciálně by mohly najít uplatnění i v protirakovinné léčbě.
2: Antibiotická rezistence patří podle Světové zdravotnické organizace mezi největší hrozby současnosti. Nová metoda by tak podle vědců mohla urychlit vývoj nových léčiv, aby lidstvo udrželo krok se stále odolnějšími bakteriemi. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 19 minut. Máme pro vás aktuální předpověď počasí a sledujeme také, jak se vyvíjí počasí v našem regionu. Rozpětí teplot dnes po ránu podstatně uší. Díky oblačnosti se teploty pohybují mezi 12 a 13 stupni prakticky na celém území Jihomoravského kraje. A předpověď zataženo, ráno a dopoledne déšť, odpoledne budou srážky ubývat, postupně oblačno, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia. Slabý severní až severovýchodní vítr, povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vychází v 6 hodin a 23 minut, což je za 3 minuty, zapadne v 19 hodin a 18 minut. Dobré ráno.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpíval vám Pavel Novák, který je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 41 minut. Provoz ve slevárně Hojniš v brněnské Líšni sice skončil už loni v listopadu, poslední směna tam ale byla až tuto středu. Právě tak se totiž jmenovala poslední veřejná prohlídka haly před její demolicí. Průvodcem byl historik z muzea města Brna a zástupci developerské společnosti CTP, která představila plány s touto částí areálu bývalého Zetoru. Skupinku lidí slevárnou provázel historik a muzea města Brna Hynek Zbranek a kolem šaten dělníků přes hlavní výrobní halu je vedl přímo do srdce slévárny. Před námi vidíte šachtovou vertikální kupolovou pec, která má jméno Linda a byla tady nainstalována v roce 2009. Slévárna v Líšni byla původně součástí Zetoru, který potřeboval vyrábět součástky do svých traktorů. První litina zde vytekla 3. října 1964 a celý podnik během socialismu vyráběl produkty pro továrnu Zetor, vysvětluje Zbranek. Po roce 1989 se podnik osamostatnil a po jeho krachu ho koupila německá firma Hojniš. Více informací, včetně zajímavé reportáže a fotografií, najdete v článku Vlasty Gajdošíkové na webu irozhlas.cz. Tady je Český rozhlas Brno, Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už jsou tu také zprávy s Jakubem Večeřou a do té doby jak taky jinak písničky, které nestárnou. Dáme si Ivetu Bartošovou v písničce Málo mě zná a další písničky chystáme už po půl. Těšit se můžete na Massachusetts Václava Neckáře, no a vzpomínat budeme také na dalšího interpreta. Zpívat bude Petra Černocká, Vrat mi zpět můj smích, to bude malý výlet do let 80. Dobré ráno.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Nové radary změří rychlost aut u pasohlávek na Brněnsku. Povolil to krajský úřad Jihomoravského kraje. Měřený úsek začne před odbočkou k Aqualandu Moravia a skončí před nádrží Nové Mlýny. V místě je nejvyšší povolená rychlost 50 km v hodině. Radar zkontroluje vozidla v obou směrech. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44 korun 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně, litr vyjde na 47 korun 79 haléřů. Vláda po pondělním jednání rozhodla, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Voliči ve Zbíšově na Slavkovsku budou za měsíc vybírat do zastupitelstva víc lidí. Jejich počet vedení obce zvýšilo ze stávajících 7 na 9. Zbíšov má víc než 700 obyvatel, takže by mohl mít až 15 členů zastupitelstva. Končící nezávislý starosta Jaroslav Žalkovský navýšení vysvětluje zájmem občanů o život v obci. Lidé začínají vozit svou úrodu do moštáren a palíren. Ke zpracování se hodí i jablka horší kvality, nevhodná pro uskladnění. Moštárny tak letos očekávají kvůli pomrznutí plodin a suchu větší zájem zákazníků. Například provozovatel moštárny a pálenice ve Veverce na Třebíčsku Alois Novák chystá rozšíření otevírací doby z jednoho dne na dva. Dělníci v centru Brna pod Českou ulicí prorazili první metry kolektoru pro inženýrské sítě. Stavba za víc než 500 000 000 korun omezuje chodce i obchody. Do budoucna ale umožní opravy bez nutnosti ulici rozkopat. Tunel stavbaři razí klasickým hornickým způsobem. Kompletně hotovo má být do roku 2028. A počasí. Dnes na Jihomoravě čekejte zataženo ráno a dopoledne s deštěm. Během odpoledne od západu začne postupně ubývat srážek a bude většinou oblačno. Večer se od západu bude oblačnost dále zmenšovat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na severu a východě lokálně kolem 14. Biozátěž pro dnešek mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Aktuálně pozor na

0: Tady je Český rozhlas Brno, vzpomínka na velký filmový hit Flashdance. Je 6 hodin 39 minut. Na vlnách Českého rozhlasu Brno si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu. Ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mlijáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je páteční Český rozhlas Brno, je přesně 7:45, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy dnes díky oblačnosti a dešti poměrně stabilní mezi 12 a 13 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek bude zataženo a ráno dopoledne s deštěm, během odpoledne od západu začne ubývat srážek a bude většinou oblačno, večer se bude oblačnost dále zmenšovat. A nejvyšší teploty dnes jen mezi 15 a 18 stupni Celsia. Vítr slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou většinou dobré. Bio je na jedničce a slunce to dnes vyšlo v 6 hodin a 23 minut a zapadne v 19 hodin a 18 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme hezký poslech a dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 49 minut. Krátce před sedmou tradičně přehled očekávaných událostí dnešního dne. Český statistický úřad dnes zveřejní informace o pohybu obyvatelstva za první pololetí. V Mikulově a ve Znojmě ve stejný den začínají slavnosti vinobraní, každoročně přilákají 10 000 návštěvníků. Další podrobnosti a hlavně praktické informace k oběma událostem připojíme krátce po 8:45. Mezi Boskovicemi a Mladkovem bude dnes slavnostně otevřen nově opravený mokřad. Součástí několika tůní pomůže zadržet vodu v krajině a dřevěné chodníky pak budou sloužit už jen lidem k procházkám. V brněnské zoo začíná festival Smečky se 3 dny tematického programu zaměřeného na zvířata a přírodu. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Zprávy pro vás dnes chystá Jakub Večeřa a ty další tu budou za 9 minut. Dobré ráno.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Znojemské i Pálavské vinobraní obslouží mimořádné spoje hromadné dopravy. Na Zlínské Vršavě vznikne nový sportovní areál s cyklistickými dráhami za více než 35 milionů korun. Česká vláda zatím nevidí možnost navýšit obranné výdaje až na 5% HDP. A dnes bude zataženo s deštěm, postupně ubývání srážek a oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Lidé mířící na Znojemské nebo Pálavské vinobraní v Mikulově můžou využít posílené a mimořádné spoje hromadné dopravy. Obě akce začínají dnes. Do Znojma i Mikulova se lidé v pátek a v sobotu nejlépe dostanou zvláštními expresními autobusy, vysvětluje mluvčí krajského koordinátora dopravy Kordis Květoslav Havlík.
4: Do Mikulova lze použít i přímý vlak z Brna. Důležité je to, že zejména pro odjezd z obou měst, jak ze Znojma, tak z Mikulova, je možné v pátek i v sobotu použít speciální přímý vlak, který pojede ze Znojma přes Mikulov a Břeclav dále do Brna a v Brně naváže noční spojení autobusu.
3: Organizátoři znojemského vinobraní vypraví v sobotu ráno i speciální vlak z Prahy do Znojma. Zpátky pojede ve stejný den večer. Zlín začne nejpozději na přelomu září a října stavět nový sportovní areál na Vršavě. Jeho hlavní součástí bude asfaltový okruh s vlnami a klopenými zatáčkami a také dráha z hliněných kopců a skoků. Město počítá také s novou zelení, přírodními přístupovými chodníky a místy k sezení. Areál bude veřejně přístupný a naváže na další sportoviště, která v lokalitě vznikají. Radnice za něj zaplatí 35,5 milionu korun. Cíl vydávat v roce 2035 5% HDP na obranu je podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nereálný. Závazek na to schválili členské státy předloni v nizozemském Hágu. 3,5% má jít přímo na obranu a 1,5% na související výdaje. Podle vicepremiérky by to znamenalo vzdát se s ohledem na objem povinných výdajů téměř všech ostatních investic.
5: 97% máme mandatorní výdajů, 74% jsou ty mandatorní, jako jsou důchody, sociální dávky, a ten zbývající prostor, který máme, tak je právě na všechno ostatní investice a tak dále. Takže pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak já nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
3: Česko by podle návrhu rozpočtu mělo v příštím roce poprvé splnit závazek vydávat na obranu 2% HDP. V Severoatlantické alianci je mezi posledními. Muž z Vranova na Brněnsku odkázal v závěti svůj majetek psímu útulku v Blansku. Zastupitelé dar na posledním jednání přijali. Zahrnuje třeba rodinný dům nebo dvě starší auta. Útulek v Blansku si nevybral náhodou. Před několika lety si z něj vzal starší fenku, ke které měl silné pouto. Město bude muset vyřešit právní náležitosti a mimo jiné vyplatit jeho syna. Přesto by pak měli zaměstnanci útulku získat zhruba 2 miliony korun, říká mluvčí radnice Pavla Komárková.
6: Samozřejmě mají plány na to, jak by psí útulek mohli zvelebit. Určitě by byla v plánu nějaká větší modernizace, ku příkladu. Samozřejmě, že by uvítali, i pokud by nějaké finance šly na provoz nebo na zajištění třeba granulí.
0: Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy čekejte zataženo, ráno a dopoledne s deštěm. Během odpoledne od západu začne postupně ubývat srážek a bude většinou oblačno. Večer se od západu bude oblačnost dále zmenšovat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na severu a východě lokální kolem 14. Biozátěž pro dnešek mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Pozor na nehodu na silnici 385-26 u Sentic na Brněnsku. Na místě zasahují složky IZS a v Dětické ulici ve Vyškově je na vozovce rozsypané kamení. Projíždějte tudy opatrně. Šťastné cesty vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je pátek 11. září 2026 a jsme rádi, že s námi vstáváte, snídáte a možná budete i soutěžit. Hned po písničkách Martiateny Elfteriadu kolem 5. a po Michalu Tučném, který bude mít ještě dlouhou cestu. Dnešní soutěžní slovo v naší pravidelné soutěži po 7. bude z Bořetic na Hustopečsku. A pro výherce máme stejně jako včera 2 vstupenky na akci Rozhlas jede, která se uskuteční 17. září v Ivančicích a hosty budou Jan Rosák, Ilona Čáková a moderovat bude Aleš Cibulka. Tak zbývá už jen prozradit telefonní číslo, které se nemění, 726465200. Zavolejte, zkuste to, připraveny jsou tradičně i možnosti a věřím tomu, že spousta z vás bude dnešní slovo i znát. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobrou chuť ke snídani a nezapomeňte si deštník, minimálně dnes dopoledne se vám bude hodit. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Michal Tučný on the road, je 7 hodin a 12 minut, tady je Český rozhlas Brno a soutěž Jak se u nás mluví. Pro dnešní slovo zamíříme do Bořetic na Hustopečsku a právě tam starší lidé ještě někdy používají termín ocápnout se. Takže dnes hádáme sloveso, ptáme se vás, jestli tušíte, čemu se v Bořeticích říká ocápnout se. Zavolejte 726465200, linka sem k nám do studia, tak jsem zvědav, co tipnete. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, Vlasta, Sobůlky.
0: Vlasto, krásné ráno vám přeju do Sobůlek, vítejte.
1: Děkuju.
0: Dnešní soutěžní slovo ocápnout se, sloveso, které se používá v Bořeticích a asi nejen tam. Co myslíte, Vlasto, že by to tak mohlo znamenat? Znáte, tušíte?
1: No, to bych mohla vědět.
0: To byste mohla vědět. Je... Tak, co říkáte? Chcete odpovědět přímo nebo nabídnu možnosti?
1: Nabídněte možnosti.
0: Tak jo, ať se vám lépe vybírá. Takže ocápnout se znamená v Bořeticích buď pěkně se obléknout, nebo za B utrhnout se, anebo za C omluvit se. Tak co typujete, Vlasto?
1: Bčko.
0: Bčko typujete. S naprostou jistotou trefa do černého. Je to přesně tak, jak říkáte. Takže znáte tady tohle slovo, už jste ho slyšeli někdy.
1: Ano, to se u nás říkávalo.
0: Říkávalo se to taky.
1: Jo.
0: Jenom na vysvětlenou pro mě, utrhnout se, to znamená jakoby ve smyslu na někoho se utrhnout. Ano, takhle.
1: Jako odseknout, jak
0: jasně.
1: Hrubě tak.
0: Ano, no tak děkuju za upřesnění, skvěle, tak teď už i já jsem znalec. Vlasto, gratuluju a poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Krásný víkend přejeme, mějte se pěkně, děkuju. Naslyšenou. 7 hodin a 14 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Soutěž po víkendové pauze pokračuje opět v pondělí krátce po 7. hodině. No a po písničce počasí, dobré ráno.

0: Zpíval vám Adriano Celentano, ten se objevuje dokonce i v textu písničky Marcely Holanové Ráno. Je 7 hodin a 18 minut, na vlnách Českého rozhlasu Brno je tu počasí.
1: Počasí.
0: Přejeme krásný den, teploty na jihu Moravy se pohybují celkem dnes stabilně mezi 11 a 13 stupni Celsia. Po většinu rána to bylo mezi 12 a 13, teď se ve Znojmě Kuchařovicích třeba v Tišnově Hájku o stupeň ochladilo. A předpověď pro dnešek, zataženo ráno a dopoledne déšť, odpoledne budou srážky ubývat postupně oblačno a oblačnosti pak bude ubývat večer. Nejvyšší teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia, slabý severní až severovýchodní vítr pované rychlostí do 20 km za hodinu. Bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 23 minut, dnes zapadne v 19 hodin a 18 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Páteční chovatelskou poradnu 11. září po 11. hodině věnujeme mořským akváriím. Prezident Unie akvaristů Petr Dvořák poradí, jak mořské akvárium založit, co vše je třeba znát a na co si dát pozor. Řeč bude i o sladkovodních akváriích a jako vždy budete moci volat přímo do vysílání své dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Známý signál oznámil další kolo naší hry o temné letopisy moravské u příležitosti 102. narozeniny Českého rozhlasu Brno. Pravidla stále jednoduchá. Po zaznění výherního signálu stačí, když se dovoláte co nejrychleji sem k nám do studia 726465200. A tím dnešním nejrychleji volajícím byl posluchač Mirek. Mirku, vítejte, dobré ráno.
1: Dobrý den, přeji vám i posluchačům ostatním.
0: Gratuluju vám, temné letopisy moravské jsou vaše v knižní podobě. Znáte tady tenhle pořad z našeho vysílání?
1: No, já to poslouchám, jejda. Já dlouho poslouchám už od rána a vrno to bez Brňáku já ani ranu nedám. To krásné programy jako.
0: To je hezké, to mám radost velikou. U těch příležitostí 102. narozenin Českého rozhlasu Brno vždycky pokládám ještě výhercům otázku, která nějak s tou 102. souhlasí. Mirku, představte si hypoteticky, bylo by vám 102 let a mohl byste si dneska ráno v rádiu nechat zahrát jakoukoliv písničku na přání. Jaká by to byla? Eventuálně komu byste ji věnoval?
1: No tak, se říká, stáří je smutné, ale je to jediná možnost, jak se dožít vysokého věku. A brněnskému rádiu přeji, když má tu 102, aby nebylo smutné, ale veselé, poučné, zábavné, tak jak pořád. A písničku, když bych chtěl někomu, tak Karel Duchoň, Tancujem s tebou rád.
0: Dobrý vkus. A komu byste písničku poslal?
1: No, všem dobrým lidem, dceři, vnoučátkům a tak známým, kdo poslouchají Brno a mají život rád.
0: Mirku, děkujeme moc krát za odpověď, za účast dnešní soutěži, gratuluju. Mějte se moc pěkně a přejeme krásný víkend. Děkujeme za zavolání.
1: Takže když by to šlo, tu písničku Karel Duchoň, Tancujem s tebou rád.
0: Ano, kouknu se, jestli tady někde v archivu rychle najdu a asi ji nepustíme hned teď, ale věřím tomu, že během dnešního rána na ní přijde. Jo?
1: Výborně.
0: Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Kanálka. Skrásna zdravá svačina.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
1: Krajský úřad Jihomoravského kraje spouští vlastní náborovou kampaň. Kromě standardního zveřejňování pracovních nabídek začne potenciální uchazeče taky aktivně oslovovat. Chce se tak zviditelnit na pracovním trhu, kde o zaměstnance soupeří se soukromým sektorem. Kampaň s názvem Pracuj tam, kde změníš kraj představuje jednotlivé profese, pracovní náplň i podmínky. Semafory zpomalí řidiče na silnici číslo 43 u odbočky na Lisice. Ředitelství silnic a dálnic tam od konce srpna opravuje most přes Lisický potok. Do úterý je provoz vedený kyvadlově. Od příští středy do půlky prosince auta pojedou kolem hlavní trasy po provizorní silnici, kterou teď dělníci staví. Organizace Česká rada dětí a mládeže rozdělí 4 miliony korun na kroužky dětí z rodin ohrožených chudobou po celém Česku. V rámci projektu Darujeme kroužky dětem podpoří i přes 1000 dětí ve Zlínském kraji. Ty za poslední 4 roky získaly už přes 1,6 milionu korun na zájmové aktivity. Podle ředitele rady Ondřeje Šejtky výzva pro letošní školní rok začne 16. září. Na Třebíčsku pomalu končí sklizeň kukuřice, je to dříve než v jiných letech. Na úrodě se podepsalo horké a suché počasí. Podle předsedy tamní okresní agrární komory Bohumíra Hutaře je pravděpodobné, že kvalita krmiva pro hovězí dobytek bude horší než jindy. V Mikulově dnes začíná pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku akce bude i hudební a kulturní program. Kromě historického centra Mikulova je návštěvníkům vinobraní otevřený i zámek a zámecká zahrada. Pálavské vinobraní potrvá do neděle. Tento víkend se koná i znojemské historické vinobraní. A počasí. Dnes na Jihomoravě čekejte zataženo, ráno a dopoledne s deštěm. Během odpoledne od západu začne postupně ubývat srážek a bude většinou oblačno. Večer se od západu bude oblačnost dále zmenšovat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na severu a východě lokálně kolem 14 a biozátěž pro dnešek mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Aktuálně je nehoda hlášená na silnici 385-26 u Sentic na Brněnsku. V Dědické ulici ve Vyškově je na vozovce rozsypané kamení, projíždějte tudy opatrně. A to platí i pro řidiče jedoucí po silnici 53 u Práčí na Znojemsku, kde leží dvě kurtny. Šťastné cesty přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Pavel Hamel, je 7 hodin a 39 minut, tady je Český rozhlas Brno. Dělníci pod Českou ulicí v centru Brna prorazili první metry podzemního kolektoru pro inženýrské sítě. Stavba za víc než 500 milionů korun omezuje chodce i obchody na hlavní pěší zóně a hotovo má být za 2 roky. Předcházely přípravné práce, hloubení šachet, zpevňování základu budov a stavba provizorního vodovodu.
1: V první fázi odtěžujeme strojně čelbu, která je složena z plastických jílů. Následně je stříkaným betonem vystříkáno ostění, vložen výstužný prvek, oblouk, a je přidávána další vrstva.
2: Pracovní postup popisuje hlavní stavby vedoucí Tomáš Žák. Tunel razí stavbaři klasickým hornickým způsobem. Postupují proti sobě ze 2 10-metrových šachet. Jedna je ve Středově ulici a druhá v křižovatce České a Solniční ulice.
1: Tato šachta se jmenuje Karolínka. Razíme směrem k náměstí Svobody. V současné době jsme na 16. tunelovém metru. Chtěli bychom se s kolegy, kteří razí od náměstí Svobody, prorazit v první polovině následujícího roku. V této chvíli razíme horní polovinu profilu a po prorážce budeme dobírat dno a budeme se vracet.
2: Po dokončení bude mít přes 3 metry vysoká chodba délku 235 metrů, říká Michael Benža z technických sítí Brno.
3: Práce pokračují dle předpokladu, to znamená nějakých 80 cm až metr za den výrubu. Kolektor by měl mít definitivně 21 odboček jednotlivým objektům, 3 nové technické komory a aktuálně se vlastně staví ten hlavní tunel zhruba 5 metrů na výšku z důvodu toho, že se musí připravit prostor pro budoucí kanalizaci, která pak bude zakomponována pod podlahu finálního kolektoru. Až bude stavba dokončena, navážená stávající kolektor, tak to bude něco podobného, jak když se předávají klíče od bytu, takže dostaneme kompletně nově vybavený kolektor Česká do obstarání.
4: Stavil jsem ty kolektory na náměstí Svobody, to je rok 2005, a tam jsme se potkávali s podobnou geologickou situací jako tady.
2: Hodnotí Pavel Kacíř z firmy, která kolektor staví.
4: Kde proběhly historicky nějaký stavební práce, tak jsou tam různý navážky, zásypy. Asi je trošku problém, proto probíhá ještě injektáž z povrchu. Tady do těch navážek, které jsou nestabilní, probíhá injektáž z čelby nebo z té stoky. To všechno je tam teďka dole vidět.
2: Stavba kolektoru bude stát víc než 500 milionů korun. Skončit by měla do roku 2028. Česká ulice potom dostane novou dlažbu. Místo litinové kašny, která stála v její horní části, vznikne nový vodní prvek, dodává mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
5: My v současné době plánujeme soutěž na nový prvek, který by zde měl vzniknout, umělecký prvek, který by ale právě fungoval i jako vodní a zároveň jako pítko.
2: Kašna, která tam stála od 90. let minulého století, je zatím v depozitáři. Nové místo pro ní město hledá na Starém Brně, kde byla původně. Na České ulici taky přibude zeleň, konkrétně 2 platany. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 7:45 přesně, tady je Český rozhlas Brno, na řadě je počasí.
1: Počasí.
0: A jako obvykle v pátek touto dobou míříme také za našimi pozorovateli a dnes konkrétně do Tišnova Hájku za paní Jiřinou Losovou. Paní Losová, vítejte, pěkné ráno, jak to u vás vypadá?
2: Ano, krásné, dobré ráno, přeji vám i všem posluchačům. Řekla bych, že konečně přišla změna, protože ve středu jsme měli ještě tropický den, kdy teplota vystoupala na 30,5 stupně přes den v těch 2 metrech, ale večer nám začalo pršet, pršelo i v noci, takže napršelo krásných 17,5 mm srážek. Sice není to moc, ale po té vlastně dlouhé době, kdy byly ty teplé a suché dny, tak jako to přišlo, zahrada se zalila trošku a vzduch se osvěžil, ta zeleň zase byla taková jako výraznější, takže bylo to příjemné. No a teplota přes den, ale ve čtvrtek už nám klesla na 20 stupňů. No a dnes ráno asi od 5 hodin nám začalo zase drobně pršet a prší i teď, takže je to takový drobný zahradnický deštiček.
0: Ideální.
2: Ano, to jsme moc rádi, i když někomu to vyhovovat nebude, ale není to žádný nějaký přívalový dešť, takže toto je příjemné. A teplotu máme 11 stupňů, vítr fouká jenom takový slabý severovýchodní, takže ráno je takové, i když prší, je to ráno klidné a příjemné. A jinak ještě bych teda se vrátila k těm srážkám.
0: Ano.
2: V tu středu do toho včerejšího rána nám napršelo 17,5, teď je to asi tak 1,5 mm, takže teď to bude tak 19 mm, zatím ještě pořád prší trošku, takže něco naprší a řekla bych, jaké jsme měli srážky za ty 3 letní měsíce, to jsem se dívala, že za celé 3 měsíce napršelo 122 mm. To bylo hodně málo. Při tom horkém počasí.
0: Ano, ano,
2: a
0: kdy teda jakoby
2: vlastně
0: nic.
2: Ano, a ještě dost jako vyfukovalo, takže to nebylo ani poznat, ale teď trošičku se zdá, že se to lepší, tak uvidíme, jak to bude dál.
0: Nechme se překvapit, ale ten deštík je určitě vítaný. Paní Losová, moc krát děkujeme. Mějte se hezky a těšíme se brzy naslyšenou.
2: Ano, já vám taky děkuji, přeji vám i všem posluchačům krásné podzimní dny a to počasí, ať vždycky říkám, ať každému vyjde, jaké si přeje. Ono všem se nelze zavděčit, ale teď bych řekla, že to přišla změna celkem hod. Tak se mějte se hezky a naslyšenou.
0: Děkujeme, přidáme ještě předpověď počasí, zataženo ráno, odpoledne déšť, odpoledne budou srážky ubývat postupně oblačno, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia a vítr slabý severovýchodní do 20 km za hodinu. Slunce, které vyšlo v 6 hodin a 23 minut, zapadne v 19 hodin a 18 minut.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: V noci se mi zdá sen. Vycházím zadními dveřmi na zahradu a pak se s mámou, která je ale v reálném životě už 3 roky po smrti, společně díváme proti slunci do zelené odměrky na déšť. Máma hlásí, je tam 20 mm a celá zahrada je zarovnaná sudy plnými dešťové vody.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 53 minut. Někteří lidé ve svých závětích myslí i na zvířata v útulcích nebo zoologických zahradách. Nedávno muž odkázal psímu útulku v Blansku svůj dům. Útulek v Brně takto přišel k nemovitostem už několikrát. Peníze z milionového dědictví dostali třeba taky zoo v Praze nebo Ústí nad Labem. Administrativa ale trvá dlouho. Více už nám teď prozradí reportérka Alena Hesová, která je se mnou ve studiu. Aleno, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kolik peněz muž psímu útulku v Blansku odkázal?
1: No, ono je to takové složitější. Muž z Vranova na Brněnsku útulku přinechal rodinný dům, dvě starší auta a nějaké další věci. Zastupitelé ten dar přijali na posledním zasedání s tím, že se ale nesmí stát, že by bylo město potom dědickém zřízení v mínusu. Bude muset vyplatit třeba podíl synovi toho dárce. A otázka taky je, jak se k situaci postaví mužovi dcery, které vydědil. Každopádně, podle odhadu by mohl útulek dostat kolem 2 milionů korun. Jak by s nimi zaměstnanci naložili, přibližuje mluvčí města Pavla Komárková.
2: Samozřejmě mají plány na to, jak by psí útulek mohli zvelebit. Určitě by byla v plánu nějaká větší modernizace, ku příkladu. Samozřejmě, že by uvítali, i pokud by nějaké finance šly na provoz nebo na zajištění třeba granulí.
1: Dárce si ten blanenský útulek vůbec nevybral náhodou. Vzal se z něj před několika lety fenku, které říkal Rézinka nebo Rozárka, a podle vedení útulku k ní měl hluboký vztah.
0: Zmínil jsem, že nejde o výjimečný případ a že třeba útulek v Brně dostal dědictví už několikrát, kdy naposledy.
1: Ten aktuální případ je z loňska, kdy magistrát jedno takové dědictví pro útulek přijal. Žena mu darovala podíl v bytovém družstvu a právo byt užívat, ale třeba taky pozemky u Moravan u Brna. V roce 2020 dostal útulek spravovaný brněnskou městskou policií v pozůstalosti byt. Z jeho prodeje získal víc než 2¾ milionu korun. Informace o využití takto získávaných peněz má mluvčí strážníků Jakub Ganem.
3: Z darů jsme financovali například inkubátor, nadstandardní chirurgické vybavení, přístřešek ve výběhu nebo i oplocení nového výběhu pro psy. Velmi významný byl nákup 24 hospitalizačních boxů pro kočky v ceně přes 300 tisíc korun.
1: Z posledního dědictví zatím útulek v Brně ani ten v Blansku peníze nemají. Dědické řízení často trvá měsíce, někdy i roky, pokud s rozhodnutím zemřelého nesouhlasí příbuzní.
0: Známe ještě nějaké podobné případy, byť třeba nejsou přímo z Jihomoravy.
1: Ano, jedna žena odkázala dědictví v hodnotě necelé 4 miliony korun čtveřici institucí na severu Čech. O peníze se museli rozdělit děčínský útulek s místní zoo, zámkem a s nedalekou ústeckou zoologickou zahradou. Jde o případ z loňska. A taková zoo v Praze dostala milionová dědictví hned několikrát. Naposledy přijali městští radní dvě nemovitosti a hotovost ve výši přes 13 milionů korun letos v srpnu. V roce 2021 si zoo přišla na 17 milionů a rekord se vyšplhal na 60 milionů. Peníze zoo používá hlavně na provoz.
0: O lidech, kteří v závěti darují majetek na pomoc zvířatům, a to nejen těm v útulcích, jsme mluvili s reportérkou Alenou Hesovou. Aleno, díky za informace a ještě se dneska uslyšíme.
1: Není zač, těším se, naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: Osvačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Na znojemské historické vinobraní vypraví organizátoři zvláštní vlak z Prahy. Poslanci by měli schvalovat nový cizinecký zákon. V brněnské zoo dnes začíná třídenní festival smečky a bude zataženo s deštěm, postupně ubývání srážek a oblačnost teplotami do 18 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Z Prahy do Znojma zítra vyjede speciální přímý vlak. Určený je především pro zájemce o znojemské historické vinobraní. Z hlavního města vlak vyjede 10 minut před 7 ráno, upřesňuje ředitel pořádající organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
6: A do Znojma dorazí po 11. hodině dopolední. Pojede na trase Praha, Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava a Znojmo. A tento vlak je také zpáteční, to znamená, že vlak bude ze Znojma odjíždět v sobotu ve 23 hodin a 45 minut.
4: Poslanci by dnes měli rozhodnout o novém cizineckém zákoně. Vládní návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců čeká ve sněmovně závěrečné třetí čtení. Norma by měla zrychlit povolování a rušení pobytu cizinců v Česku. Pomoct k tomu má digitální informační systém. Zákon taky počítá s povinnou registrací občanů zemí Evropské unie, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Teď je pro ně registrace dobrovolná. K zákonu nemá výhrady ani opozice, říká poslanec ODS Pavel Žáček.
7: Je to zjednodušení celého toho mechanismu, je to získání větší jistoty pro ty orgány, které to řeší, ministerstvo vnitra, cizinecká policie, úředníci toho celého aparátu, a to zrychlení veškerého vztahu je zase signál, abychom někoho odradili, kdo by chtěl sem nelegálně přijít.
4: Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO je cílem zákona vytvořit modernější a efektivnější systém. Brněnská zoo dnes zahajuje festival smečky, který potrvá do neděle. Každý den se zaměří na jiné téma spojené se zvířaty. Dnešek patří dní stáda, sobota dní hejna a neděle dní smečky. Návštěvníci se zúčastní různých her, komentovaných krmení a setkání se zvířaty. Sobotní program doplní také Mezinárodní noc pro netopíry. Rozdíly mezi jednotlivými dny festivalu vysvětluje mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
8: Hlavní ten rozdíl, který návštěvníci určitě vidí, tak je ve skladbě právě toho komentovaného krmení, který vlastně koresponduje s tím, o jaký den se vlastně bude jednat. Takže jestli v pátek to bude den stáda, tak především tam budou stádová zvířata, v sobotu, jak už jsem říkal, budou spíše ptáci a v neděli pak ta více smečková zvířata.
5: Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy čekejte zataženo, ráno a dopoledne s deštěm. Během odpoledne od západu začne postupně ubývat srážek a bude většinou oblačno. Večer se od západu bude oblačnost dále zmenšovat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na severu a východě lokálně kolem 14. Vád bude slabý, přechodně až mírný severní až severovýchodní vítr a biozátěž je pro dnešek mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Opatrní buďte v Dědické ulici ve Vyškově. Na vozovce je vysypané kamení. Nehoda je aktuálně hlášená na silnici 385-26 u obce Sentice na Brněnsku a také v Brně v Moldavské ulici a v ulici Elišky Přemyslovny, kde autobus srazil chodce. Na místě jsou složky IZS. Šťastné cesty bez nehod i dalších komplikací vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Krásný den vám všem, milí posluchači. 8 hodin a 4 minuty je čas, kdy je s vámi páteční Český rozhlas Brno. Dnes je 11. září, svátek dnes slaví všechny dámy, slečny a paní Denisy, ale některé kalendáře uvádějí i kluky, které nosí křestní jméno Denis. Denisa jako jméno přišla pravděpodobně přes svou francouzskou podobu Denis a kořeny sahá dokonce až k starořeckému Dionýzovi, bohu vína, plodnosti, veselí a extáze. Proto se jméno tradičně vykládá jako zasvěcená Dionýzovi nebo taky volněji zasvěcená bohu vína či dokonce božské dítě. Všem Denisám přejeme všechno nejlepší, je to jméno poměrně hodně oblíbené. 27 tisíc nositelek tohoto jména najdete na území naší republiky. Všem Denisám, Denisům a také všem dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které svého času patříval i Pavel Landovský, ten by dnes oslavil 90. Posíláme písničku Petra Kotvalda Milujem se čím dál víc. Ať vás provází síla, láska a zdraví na vašich cestách. Na vlnách Českého rozhlasu Brno přidáme také Úsměv od Modusu, skvělá písnička na rozjezd Mejdanu a potom už také počasí s brněnskými meteorology. Hezký poslech a krásné ráno přejeme.
9: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin a 13 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu dnes Bára Kučerová. Báro, hezké ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli?
2: A tak ráno je to zatažené a deštivé a s teplotami, které se pohybují nejčastěji mezi 10 a 13 stupni Celsia.
1: Jaké počasí přinese 11. září? Slyšel jsem od vašich kolegů, že to bude patrně nejstudenější den tohoto týdne. Jak to vypadá?
2: Měl by být, nebo stále to tak vypadá, navíc k tomu zůstane to zataženo, potom odpoledne postupně od západu začne ubývat srážek a převáží s tím, jak srážky budou ubývat a ustupovat na východ, tak tam, kde nebudou, tak bude převažovat oblačno a večer se od západu bude dále zmenšovat oblačnost. Ty dnešní teploty opravdu neporostou do žádných výrazných výšek, zůstanou mezi 15 až 18 stupňů. Stupni Celsia na severu a východě kraje lokálně kolem 14 stupňů a tam očekáváme totiž, že ty srážky zůstanou nejdéle a k tomu bude vát slabý přechodně až mírný severní až severovýchodní vítr, a takže dnes takový z mého pohledu hodně podzimní den.
1: Když se podíváme na počasí v sobotu a v neděli, alespoň letmo, co nás čeká? Bude to počasí podobné tomu pátečnímu?
2: A úplně tolik ne, zítřek bude nebo začne docela málo oblačnou nocí, jasnou, a někde se potom zítra ráno mohou vyskytnout už i mlhy, zejména pak v údolích, zítřejší ráno bude docela chladné, 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích při utišení větru jen a 5 stupňů Celsia a zítřek pak polojasný až oblačný, místy přechodně i skoro jasný, a to hlavně odpoledne, večer a v noci, a potom se ty mlhy ranní budou také rozpouštět a výjimečně se zítra může vyskytnout přáňka, takže pokud zítra srážky, tak rozhodně ne v tom rozsahu jako dnes. Zítřejší teploty 20 až 23 stupňů Celsia a neděle tam možná ještě trošku tepleji z 20 až 24 stupňů a během noci je rána polojasno, v údolích znovu s mlhami a postupně přibývat oblačnost a večer až zataženo a od západu postupně znovu v neděli přeháňky nebo déšť.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 11. září.
2: Maximum je ze Strážnice z roku 2012, teploměr naměřil 32 stupňů a 5 desetin a minimum ze Křtin na Blanensku z roku 1935, kde teplota klesla k minus 2 stupňům Celsia.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Bára Kučerová. Báro, přejeme hezký víkend, mějte se pěkně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Následující víkend na Jižní Moravě bude patřit hlavně vínu. Dnes totiž začíná znojemské i pálavské vinobraní, které návštěvníkům kromě zmíněného vína nabídne i hudbu a historický program. Podrobnosti teď probereme s redaktorem Šimonem Francem. Šimone, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Začněme znojemským historickým vinobraním. Zažijí letos návštěvníci něco nového?
1: Ano, a to i v tradičním historickém průvodu. Letos se na něm kromě krále Jana Lucemburského a královny Elišky Přemyslovny představí nová princezna. Drobné změny lidé uvidí i na některých kostýmech. Městem průvod projde dnes ve 20 hodin a taky zítra ve 14 hodin. Novinkou je i středověké ležení v hradebním příkopu. Jako každý rok budou návštěvníci moct ochutnat víno na různých místech ve městě, včetně historických mázhausů, které na víkend otevřou své dvory. Na koho už bude vína moc, může si odpočinout v nové chill-out zóně v ulici Horní Česká. Část letošního programu vinobraní je věnovaná i 800. výročí povýšení Znojma na Královské město. Třeba při sobotním průvodu bude královská družina rozhazovat pamětní mince k tomuto jubileu a kdo bude chtít, může je vyměnit za vstupenku na příští ročník vinobraní.
0: Představme ještě program pálavského vinobraní v Mikulově. Na co lákají návštěvníky tam?
1: Třeba na novou, čistě řemeslnou uličku u Dietrichštejnské hrobky. Loni totiž ukázky historických řemesel měly u lidí velký úspěch. Hlavní pódium v tamním amfiteátru letos doplní taky malá scéna pro další interprety. A stejně jako ve Znojmě, i v Mikulově je vínu věnovaných hned několik míst po městě. Ani v Mikulově letos nebude chybět král a královna, respektive Karel IV. S manželkou Žofií. Ti přijedou v sobotu v poledne, následuje historický krojovaný průvod městem.
0: Jak na Znojemské, tak i pálavské vinobraní v Mikulově míří každý rok desítky tisíc lidí. Bude do obou měst posílená doprava?
1: Ano, kromě posílených běžných linek pojede dnes i zítra z Mikulova přes Břeclav do Brna speciální noční vlak. Vjedou i mimořádné vlaky linky S8 z Mikulova do obou směrů, tedy na Břeclav i Hrušovany nad Jevišovkou i do Znojma. A přímo v Mikulově jezdí zdarma kyvadlový autobus. Zvláštní autobusové linky obslouží taky znojemské vinobraní a organizátoři letos připravili ještě jednu novinku. Z Prahy do Znojma vyjede v sobotu 10 minut před 7 ráno speciální vlak. Doplňuje ředitel znojemské besedy, která akci organizuje, Jaroslav Chaloupecký.
2: A do Znojma dorazí po 11. hodině dopolední. Pojede na trase Praha, Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava a Znojmo. A tento vlak je také zpáteční, to znamená, že vlak bude ze Znojma odjíždět v sobotu ve 23 hodin 45 minut.
1: Dopravit se do obou měst můžou lidé samozřejmě i autem. V Mikulově řidičům poslouží parkoviště v Gagarinově ulici. Záchytná parkoviště ve Znojmě lidé najdou nejblíž centru u nádraží. Další plochy jsou od centra dál a je lepší se od nich dopravit autobusem. Samozřejmě v obou městech platí různé dopravní uzavírky, především v centrech, kde se odehrává hlavní část oslav.
0: O programu znojemského i pálavského vinobraní, které se tento týden konají a tento víkend konají, i o tom, jak se na ně nejlépe dostat, jsme mluvili s redaktorem Šimonem Francem. Šimone, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: počkejte se. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem, kupšunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka, krásná zdravá svačina.
5: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
5: Lidé mířící na znojemské nebo pálavské vinobraní v Mikulově můžou využít posílené a mimořádné spoje hromadné dopravy. Obě akce začínají dnes. Do Znojma i Mikulova se lidé v pátek a v sobotu nejlépe dostanou zvláštními expresními autobusy. Pro odjezd z obou měst lze v pátek i sobotu využít speciální přímý vlak, jedoucí ze Znojma přes Mikulov a Břeclav do Brna. Zlín začne nejpozději na přelomu září a října stavět nový sportovní areál na Vršavě. Jeho hlavní součástí bude asfaltový okruh s vlnami a klopenými zatáčkami a také dráha z hliněných kopců a skoků. Areál bude veřejně přístupný a naváže na další sportoviště, která v lokalitě vznikají. Radnice za něj zaplatí 35,5 milionu korun. Cíl vydávat v roce 2035 5% HDP na obranu je podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nereálný. Závazek na to schválili členské státy předloni v nizozemském Hágu. 3,5% má jít přímo na obranu a 1,5% na související výdaje. Podle vicepremiérky by to znamenalo vzdát se s ohledem na objem povinných výdajů téměř všech ostatních investic. Muž z Vranova na Brněnsku odkázal v závěti svůj majetek přímo útulku v Blansku. Zastupitelé dar na posledním jednání přijali. Zahrnuje třeba rodinný dům nebo 2 starší auta. Město musí vyřešit právní náležitosti a mimo jiné vyplatit jeho syna. Přesto by pak měli zaměstnanci útulku získat zhruba 2 miliony korun, uvedla mluvčí radnice Pavla Komárková. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekejte zataženo, ráno a dopoledne s deštěm. Během odpoledne od západu začne postupně ubývat srážek a většinou bude oblačno. Večer se od západu bude oblačnost dále zmenšovat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na severu a východě lokálně kolem 14 a biozátěž pro dnešek mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Pozor na nehody v Brně v Moldavské ulici a v ulici Elišky Přemyslovny, kde autobus srazil chodce. A opatrní buďte taky na silnici 420 u Popic na Břeclavsku. Na vozovce je rozlitý olej, na místě jsou hasiči. Šťastnou cestu přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut. Kriminalisté dokončili práci na rozkrývání případů bývalého soudce Romana Kafky. Jak Českému rozhlasu potvrdilo dozorové státní zastupitelství, policie navrhla Kafku obžalovat. Podle vyšetřovatelů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Podrobnosti už má redaktorka Alena Hesová, která je se mnou ve studiu. Aleno, vítej, hezké ráno.
1: Hezké ráno podruhé.
0: Co aktuální krok policie znamená a jaký bude další vývoj?
1: Kauzu rozkrývala Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle vedoucího krajského státního zastupitelství v Ostravě Libora Malého se rozhodne do konce září, jestli případ půjde před soud, nebo ho žalobkyně vrátí policii k došetření.
2: Policejní orgán seznámil příslušné osoby s obsahem spisu, ukončil vyšetřování a předložil spisový materiál na krajské státní zastupitelství v Ostravě s návrhem na podání obžaloby.
1: Kafka se k aktuálnímu posunu v kauze odmítl vyjádřit, protože se prý chystá na jednání se státním zastupitelstvím o možnosti uzavření dohody o vině a trestu.
0: Čeho se podle policie Kafka vlastně dopustil?
1: Kriminalisté jsou přesvědčeni, že Kafka si v letech 2022 až 2025 pod vylhanými záminkami půjčil od přátel a známých přes 20 milionů korun. Peníze mu poskytly desítky lidí. Připomenu, že Kafka v březnu 2025 náhle rezignoval na funkci soudce Krajského soudu v Brně a zmizel. Policie ho vypátrala loni v dubnu v Chorvatsku, kde ho zadržela. Následně ho obvinila z podvodu podle nejpřísnějšího odstavce. Bývalý soudce strávil ve vazbě 7 měsíců, vyšetřování pak trvalo víc než rok a čtvrt.
0: A vysvětlil Kafka, proč si ty peníze půjčoval.
1: Bývalý soudce tvrdil, že to bylo v krajní nouzi. Čelil prý vydírání, že pokud nezaplatí, vyděrači ublíží jemu a jeho rodině. Takto nám to popsal před rokem, když jsme s ním ve vazbě dělali rozhovor.
3: Skutky se staly. Myslím si, že jako trestní právník bych je také kvalifikoval jako podvod, protože byly samozřejmě těm poškozeným předstírané nepravdivé skutečnosti, to je jasné, a těm poškozeným byla způsobena škoda. Takže za mě ta kvalifikace je správná. Já se rozhodně si odpovědnosti jako nezříkám. Chci samozřejmě hradit tu škodu, kterou jsem způsobil. Už jsem navrhl i dozorovému státnímu zastupitelství jednání o dohodě o vině a trestu.
1: Jenže jeho verze má několik neznámých.

0: Mích. Kafka například podrobně nevysvětlil, proč ho někdo vydíral a kdo to byl. Doufá ale, že jeho tvrzení o vydírání vezmou žalobce či soud v úvahu jako polehčující okolnost. Ještě připomenu, že Roman Kafka působil jako soudce 7 let, předtím pracoval jako státní zástupce, co by žalobce dozorovala třeba vyšetřování metanolové kauzy.
1: Říká redaktorka Alena Hesová. V podrobnostech o případu a aktuálním zjištěním najdete více na webu irozhlas.cz. Aleno, díky za informace, přejeme hezký víkend, naslyšenou.
0: Pěkný víkend, naslyšenou.

0: Tady je Český rozhlas Brno. Za 2 minuty bude 8:45. Čas na počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy dnes díky oblačnosti stále v poměrně úzkém rozpětí mezi 11 a 13 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, zataženo a ráno dopoledne déšť, odpoledne budou srážky ubývat, oblačnosti bude ubývat až večer. Čeká nás nejchladnější den tohoto týdne s teplotami maximálně mezi 15 a 18 stupni Celsia, což je oproti pondělním 32 dost velký rozdíl. Slabý severní až severovýchodní vítr povolené rychlostí do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin na 23 minut, zapadne v 19 hodin a 18 minut. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Pozor, Znojmo! V pátek 11. září míří regionální stopař na Vinobraní. Prý tam bude víno, muzika a zábava. Tak jsem si řekl, že to musím osobně prověřit. Můžete se mnou potkat a dát mi tip, kam příště v našem kraji vyrazit. Poznáte mě snadno podle trička s logem Českého rozhlasu Brno. Takže v pátek na Znojmském Vinobraní. Ahoj! Váš regionální stopař Vojta Halaš.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Eva Farná, je 8 hodin 48 minut a je tu 61. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Vypráví Michal Isteník a dnes nás zavede na Znojemsko.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1945 mina po válce zabila 8 vojáků. U pomníčku ležícího poblíž cesty spojující Kravsko a Olbram kostel na Znojemsku se stále čas od času objevují květiny. Tragédie, jejímž dějištěm se poklidné místo stalo, byla jedním ze smutných dozvuků druhé světové války. V silnici byla ukryta nástražná mina a při jejím výbuchu v druhé polovině června 1945 zemřelo 8 československých vojáků. Projížděli tudy v nákladním autě, když v okolí pomáhali odstranit výbušniny nashromážděné a rozmístěné tam Němci na sklonku války při jejich zoufalé snaze zastavit postupující osvobozující vojáky. Není zřejmé, jestli tam mina byla už dřív, nebo ji nastražil záškodník. Pravděpodobné je to druhé. Vojenské auto tudy nejelo poprvé. Někteří pamětníci navíc vzpomínali, že krátce před osudným dnem z provizorního tábora v Kravsku uprchlo několik zajatců, kteří miny položili. Polesný, který na to měl podezření, už nestihl vojáky varovat. Mina tedy vybuchla přímo pod autem, které mělo pomoci kraj min zbavit. Oběti pocházely z okolí. Z hlubokých Mašůvek, Plavče, Znojma, Únanova, Jemnice a z okolí Tvořihráz. Jména obětí nepřipomíná jen památníček v Kravsku. Další mají v hlubokých Mašůvkách, odkud pocházeli 3 z vojáků. Původně jej v roce 1970 instalovali poblíž tamního obchodu. Po téměř 50 letech ale podstoupil restaurátorský zásah a dostal nové místo v parčíku u Mašůveckého kostela. V lesích u Kravska se ještě dlouho poté nacházely výbušniny a opatrnost se vyplatí i dnes.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 61. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské, který najdete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme opět příští týden v pátek, krátce před 9.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 54 minut. Dobré ráno s datem 11. září. Se pomaličku chýlí ke svému konci, ale o to rychleji zaklekl do startovních bloků dnešních srdcovek náš moravský zátupek Zdeněk Junák. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Kéž bych byl zátupek, to bych si užíval slávu, to byl úžasný atlet, no jo, to byl chlapík, to byl tryskáč, no, to byla tryskomiš.
0: To rozhodně.
1: Hele, dneska jsem išel strašně hezky do rádia, protože ono lehce pršelo a je tak dýchatelno. Víš, takový svěží vzduch. Hmm. A já už jsem viděl, jak ty gamble, tedy pardon, jak ty houby rostou, jak to raší, takže v neděli mám volno, tak se pojedu podívat.
0: Krása.
1: Jenže lesy budou kolem Brna určitě obležený, ale tak zkusím to. Někdo třeba tam zapomene nějakou holubinku nebo nějakou babku nebo něco malého. Tož tak. Takže dneska, jo, včera jsem konečně zorganizoval tedy a dozvěděl jsem se nějaké novinky, jak jsem ti říkal, že nám nejde ta televize, takže dneska snad přijde z toho podniku, který nám zajišťuje ty sítě, přijde pracovník a uvidíme, co se dá dělat. No, můžu ti říct, že včera nám volal a u toho byl můj zeď Lukáš a teď se spolu bavili, Lukáš dal hlasitý odposlech a já jsem nevěděl, o čem se baví. A víš, a to oni ti řeknou, tam řeknou, prosím vás, já vás budu navádět, no tak ty mě můžeš navádět, já akorát vím, když mi řekne, rozklikněte si televizní obrazovku a máte tam ikonku nastavení, no tak já tam na to kliknu a teď se mi tam otevře něco. A teď on začne ethernetový kabel a já nevím, jaký kabel a nějaký ufon.cl.d, newfunlu, no to jsem absolutně v pasti. Takže doufejme, že dneska už nám pojede televize večer, Irenka bude spokojená, no ale zítra mi odlétá do toho Turecka, tak bude mi smutno. Či večer řeším to, dneska jsem včera večer se mi to říkal, že já si už příště nepustím, že bez ní je mi smutno. Znervoznil jsem ju. Takže Pavlíku, dnes je pátek, vem si kabátek, trošku tam prší a v pondělí jako na koni jsem tady.
0: Těším se, Zdeňku. Krásný víkend tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Vojtěcha Beránka. Báseň se jmenuje Nová báseň. Stál na zastávce a tak suverénně jedl cibuli, že se mu nevysvětlil, že je to jablko. Mějte se hezky, v pondělí naslyšenou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V Boskovicích otevírá nově obnovený mokřad. Dny evropského dědictví otevřou na Vysočině různé památky. Pálavské vinobraní v Mikulově letos kromě průvodu nově nabídne uličku řemesel a bude zataženo s deštěm, postupně ubývání srážek a oblačnost teplotami do 18 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. U boskovické části Mladkov dělníci a zahradníci obnovili původní mokřad. Dnes ho město oficiálně otevírá. Jeho vybudování, včetně nové výsadby, stálo 8 milionů korun. Práce začaly loni v listopadu.
2: Mokřad pomůže se zadržováním vody v krajině. Tvoří ho rybník a několik tůní. Zahradníci v lokalitě vysadili bezmála 50 stromů a víc než 2000 keřů. Mokřad poslouží jako útočiště pro hmyz a další živočichy. Lidé můžou využít k procházce dřevěné chodníčky nebo posedět u ohniště. Mladým rybářům bude k dispozici rybník. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Lidé si na Vysočině prohlédnou desítky památek při příležitosti Dnů evropského dědictví. První se otevřou už zítra. Prohlídky celkem 15 objektů chystají v Jemnici a v Pelhřimově. Ostatní města se přidají o dalších víkendech.
3: V sobotu 19. září bude nejvíce otevřených památek v Havlíčkově Brodě. Tam spojili Dny evropského dědictví s oslavami výročí města. Dalších 5 objektů, včetně baziliky svatého Prokopa, si budou moct lidé prohlédnout i v Třebíči. Přístupná bude také věž svatého Ducha a městská galerie Hasičský dům v Telči. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Dnes je to 75 let, co státní hranice mezi Československem a západním Německem přejel takzvaný vlak svobody. Tři muži se tehdy z komunistické země chtěli dostat i s rodinami. Unesli proto vlak, který jel z Chebu do Aše. Tam ale nezastavil a pokračoval až za hranici. Ve vlaku bylo celkem 110 cestujících. Většina z nich o únosu předem nevěděla a následně se vrátila zpět do Československa, uvedl historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Kalous. V Mikulově dnes začíná pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku akce bude i hudební a kulturní program. Kromě historického centra Mikulova je návštěvníkům vinobraní otevřený i zámek a zámecká zahrada. V sobotu projde průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je například druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel. Pálavské vinobraní potrvá do neděle. Tento víkend se koná i znojemské historické vinobraní.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy čekejte zataženo, dopoledne s deštěm. Během odpoledne od západu začne postupně ubývat srážek a bude většinou oblačno. Večer se od západu bude oblačnost dále zmenšovat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na severu a východě lokálně kolem 14. Vád bude slabý, přechodně až mírný, severní až severovýchodní vítr a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně dávejte pozor na nehody v Brně v Moldavské ulici a v ulici Elišky Přemyslovny a také na silnici 379/18 u Jehnic. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Číše vína, dobrot misky, dnes chystejte pro Denisky. Ujímám se otěží, vím, co k tomu náleží. 6x v řadě 7 dní dávám dárky hudební. Tak tradičně v tomto čase učiním tak dneska zase. Už směřují na svou trasu krásné písně od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro hlomňom srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 11. září roku 2026 a v Brně nám prší. Já vím, říkáte si, ten blbeček Junák se raduje, ale je to nutné. Je to nutné, je obrovské sucho a ten deficit vody je obrovský. Musím vám říci, že když jsem teď dneska kráčel do rozhlasu, měl jsem deštník, hezky tak krápalo, pršelo, najednou se vám tak dobře dejchá, vzduch je takový čistý, vymydlený, no prostě paráda. Takže je to hezké, je to hezké. Ono potom stejně má přestat zase pršet a má zase být hezky. No a nakonec houby porostou, doufám, že tady u nás, zatím je to pořád tam někde v Čechách a na severu Čech a v jižních Čechách, ale tady možná už i na Vysočině to začalo rašit, ale tady kolem nás, nevím, jak to vypadá v Buchlovských kopcích a na té naší, na těch Bílých Karpatech, tedy kolem toho Radějova, nevím, pojedu se podívat. Když jsem se koukal do kalendáře, tak jsem zjistil, že dneska mají svátek děvčata, ženy, které se honosí křestním jménem Denisa, ale také se k ním přidává i chlapec, muži, kteří se honosí křestním jménem Denis. Ovšem mě se Denis do vásničky nevešel, takže jsem opěvoval jenom Denisky, takže mě to pánové odpuste. Takže všem Denisům, Deniskám vinšujeme všecko nejlepší. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Jako každý rok začátkem září bych ráda pozdravila moje žáky angličtináře. Již příští týden nám začíná škola a je to škola zcela výjimečná, do které se těší nejen žáci, ale také učitelka. Učím angličtinu velkou skupinu báječných seniorek a pár seniorů v centru Brna. Scházíme se v lekcích každý týden již několik let a já bych jim chtěla poděkovat za všechnu energii, dobrou náladu, úsměvy, vlídná slova a elán, se kterým do hodin přicházejí. Zároveň bych jim chtěla popřát hodně trpělivosti. I když studium občas nejde tak, jak by si představovali, ten trénink paměti a setkávání s přáteli za to určitě stojí. Moc se na vás těším. Vaše paní učitelka Alenka Večerková. Milá paní učitelko, rád splním vaše přáníčko. Je tady ještě takový dodatek. Kdyby to šlo, tak píseň od Heleny Vondráčkové Červená řeka. Děkuji. A ještě jste si vybrala písničku, to mám radost. Ale mám tu ještě jedno přáníčko z webového formuláře a to přímo rezonuje s tím vaším, paní učitelko. Zní takto. Poděkování paní učitelce Alence Večerkové. Je nám 71 plus a víc jak 10 let se scházíme v Peroutkově ulici, abychom se posunuli ve znalostech angličtiny. Naše paní čelka Alenka Večerková je empatická, laskavá, především hravá. Jan Amos Komenský by z její metody výuky škola hrou měl velkou radost. Alenko, díky moc za vše. Hodiny s vámi jsou prostě splendidní. A podpis paní učitelko chybí. Tak nevím, která žačka, který žák vám to posílá, nebo možná celá třída. Škoda. No, ale paní učitelka si vybrala písničku nejen pro sebe, ale taky pro vás, takže už je tady Helenka Vondráčková a její Červená řeka.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Červená řeka, no jo, to byl hit 60. let, to jsme hráli na kytary u Táborových ohňů, prostě dokola a dokola. No, moji milí, také jste si všimli, o kolik dřív se nám už stmívá. I v jasných dnech už před 8 hodinou musíme rozsvěcet. A nejen to, bereme si svetry a bundy, protože se nápadně ochlazuje. A máme-li na starost děti, pečlivě kontrolujeme, jestli nemají studené ruce. Večery se nám pomalu krátí, venku už bývá chladněji a tak se zase víc přesouváme domů. A to možná přijde na řadu i čtení dětem nebo vnoučatům, pokud sami ještě číst neumějí. Nebo prostě raději poslouchají maminčin, tátův, babiččin nebo dědův hlas. A přiznejme si, že to máme docela rádi i my. Člověk si sedne, otevře knížku a začne. První věta. A hned otázka. A proč jel do lesa? Čtete dál. A kdo je tohle? Ukazujete na obrázek. Vysvětlujete a pokračujete. Takže souvislé čtení to někdy úplně není. A pak přijde důležitá připomínka. Ale vlk má mluvit hlubokým hlasem. Takže vlk mluví hlubokým hlasem. Princezna trochu jinak. A je tu další postava. A to už člověk pomalu neví, jaký hlas ještě vymyslet. Příběh se tak někdy čte mnohem déle, než autor původně zamýšlel. Ale možná právě to k večernímu čtení patří. Knížka je jen začátek. Zbytek už si děti zařídí sami. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Písnička dozněla a já tady mám druhé přáníčko, tentokrát z mailové adresy, a to zní takto. Chtěla bych popřát tátovi Pavlovi, našemu rodinnému šviháku lázeňskému, ať se brzy uzdraví, aby mohl zase prospěvovat a užívat si zahradu. Prosím o zahrání písničky Švihák lázeňský. Děkuji, dcera Pavla s rodinou. Milá paní Pavlo, to víte, že rád splní vaše přáníčko, zahrají vašemu tatínkovi. Krásná písnička, Švihák lázeňský, Jirka Schellinger. Takže pojďme se projít tedy tou lázeňskou kolonádou.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: vyráží srdcovky na cesty, jedeme do Uherského Hradiště. Tak, takže vedle mě už sedí editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř, který každý týden pro vás celotýdenní hádanku připravuje. Tak, Milošku, ahoj.
1: Hezký den.
0: Jsi tady o den dřív?
1: Já jsem tady celý týden.
0: Celý týden jsi tady o den dřív, tak je to výborný. Tenhle týden, jak už jsem říkal, jste si museli vystačit se 4 indiciemi. A musím říct si, že jste byli úspěšní. Je pravda ta, že první správné odpovědi dorazily až v úterý. Není se čemu divit. Černá paní, neobvyklá lípa i stará mumie. To všechno vás nasměrovalo správně a nakonec to potvrdila i písnička, kterou znáte skoro všichni. Takže správné řešení, Miloši, je?
1: A já tě teď nechám úvod té písničky zaspívat, co bys tomu řekl?
0: Vidíš to, a kdyby jsme se předtím domluvili, já jsem si to nachystal na konec.
1: Ty jsi to nachystal na konec.
0: Hej, od Buchlova větor věje, tak to je.
1: Tak to je, tak.
0: Tak a teď tedy, jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Nic není černého ani bílého. U nás ta černá patří tam, kde se jinde chlubí bílou.
1: No, protože na Buchlově se zjevuje, na rozdíl od jiných hradů a zámků, nikoli bílá, ale černá paní.
0: Ano. Úterní indicie zněla takto. Vysazovat stromy vzhůru nohama se obecně nedoporučuje. Někdy a někde to však stojí za to.
1: Ano, na nádvoří tam roste takzvaná lípa neviny, kterou zasadil korunou do země na smrt odsouzený mladík a měla dokázat, že je nevinný, což ano. Dokázala tím, že se ujala.
0: A jelikož já jsem na hradě Buchlově někdy v 60. letech jako gymnazista provázel, tak já vím, že to byl vlastně zbrojnož z královské družiny, jmenoval se Vlček, a on ulovil jelena, a za to byl prostě potrestán. A proto, jako když se stál u toho stolce, mimo jiné, to je v té fázi hned na začátku hradu, když se vyjde po těch schodech nahoru, že tak tam u toho stolce soudcovského, tak jako řekl, když se do roka do dne ujme, a ona se ujala, zazelenala se, takže byl zproštěn viny správně. Ve středu zněla tato indicie. Té mé dámě nějaký ten rok už je. Žádnou jinou jejího původu na Slovácku tak dlouho neokukují.
1: Ano, mumie dovezená na Buchlov v první polovině 19. století byla potom veřejně vystavená jako pravděpodobně první na území dnešní České republiky.
0: Ano, a poslední tedy čtvrteční, ano, to už jsme si řekli, zněla, když je potřeba, tak od nás vítr věje.
1: Takže?
0: Odkud to je, na které místo vás celý týden vedeme?
1: A proč vás tam vedeme, to jsme nedali do otázky, ale to je také důležité. A ty jsi to už naznačil trošku při té odpovědi, protože ve stínu, no tak on by ten stín byl hodně velký, ale ve stínu tohoto majestátního hradu Buchlova v sobotu se budeme těšit na naše posluchače.
0: Ano, máme to trošku jako dál, ale nebojte se, v podstatě, když bude světlo nebo jasno, tak na ten Buchlov dohlédneme, nebo opačně. Ano, takže ej od Buchlova, je. Takže přátelé, soutěžili jste všichni o CDčko s operou Leoše Janáčka, její Pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Zpívají třeba Jenůfu, Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších úžasných operních pěvců. Tak. Správnou odpověď nám zaslala mimo jiné a vítězkou se stává paní Alena Londová z Liptálu. Tak paní Alenko, my vám s Milošem blahopřejeme, užijte si cenu. Tak a my si teď pustíme písničku a na vás, moji milí, se těšíme zítra od 11 hodin v Uherském Hradišti.

0: Písnička dozněla, byly to Růže od skupiny Nezmaři. No a mám tady třetí přáníčko z mailové adresy, to zní takto. V pátek 11. září prosím o zahrání písně Mám tě rád od Davida Krause k našemu 33. výročí svatby. Za těžké zločiny se dává 25 let. My už s manželkou Martinkou kroutíme 33. rok, máme 3 dospělé děti a čekáme 3. vnouče. A pořád jsme nedostali milost, čekáme doživotí. Ale nelituju ani jediného dne v této společné cele. Děkuji, Radek Ambros ze Světlé. Milý Radku, rád zahrají k vašemu výročí. V takové cele, to je úžasné, vidíte, žádná televize, nejste rozptilováni, žádná knihovna a jen jeden pro druhého. Nádhera. Takže já vám také přeji ještě dlouhá, společně prožitá léta, ve štěstí a zdraví a ať ta cela je prostě plná štěstí, lásky, porozumění a tolerance. Vybral jste si písničku Mám tě rád, kterou zpívá David Kraus, ale bohužel tu nemáme v našem archívu. Máme písničku Mám tě rád, ale v originálním podání slovenského zpěváka Karola Duchoně. Takže doufám, že vás potěší. Karol Duchoň a Mám tě rád.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Říkej mi, zpívá Petra Janů, a já vám říkám, moji milí posluchači, že dnešní srdcovky pomaly linku končí. Ano, končí, takže já vám ještě, než se rozejdeme, tak vám zopakuji indicí. Ne, nezopakuji, my už máme vyluštěno, protože co? Zítra vyrážíme do Uherského Hradiště se srdcovkami, jedeme na cesty. Takže já vám jenom připomínám, moji milí, pokud chcete, abych vám hrál písničky, které máte rádi, na objednávku, splnil vaše přáníčko, že chcete někomu něco vzkázat, popřát, tak mi to musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, tak mě to můžete namluvit svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamníky vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete, abych vám v konkrétní den zahrál vaši konkrétní písničku, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili zprodukovat, jak se říká, a zařadit do scénáře. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 11. hodině se na vás budu opět těšit, tentokrát z Uherského Hradiště. No a v pondělí potom, ale to vám řeknu vlastně v sobotu. Takže mějte se hezky a naschledanou.

oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru. Až příště přiletí, ach pícho marnivá, my už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá.
1: O vodě,
0: o trávě,
1: o lese.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
3: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
4: O svačině to roztočíš.
5: Amálka. Krásná zdravá svačina.
6: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
6: Znojemské i Pálavské vinobraní obslouží mimořádné spoje hromadné dopravy. Zlínský kraj přispěje obcím na rozvoj dalších 26 milionů korun. Útulek v Brně čeká na pozůstalost po ženě, která mu odkázala pozemky a další majetek. A bude zataženo s deštěm, postupně ubývání srážek a oblačnost teplotami do 18 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Lidé mířící na Znojemské nebo Pálavské vinobraní v Mikulově můžou využít posílené a mimořádné spoje hromadné dopravy. Obě akce začínají dnes. Do Znojma i Mikulova se lidé v pátek a v sobotu nejlépe dostanou zvláštními expresními autobusy, vysvětluje mluvčí krajského koordinátora dopravy Kordis Květoslav Havlík.
7: Do Mikulova lze použít i přímý vlak z Brna. Důležité je to, že zejména pro odjezd z obou měst, jak ze Znojma, tak z Mikulova, je možné v pátek i v sobotu použít speciální přímý vlak, který pojede ze Znojma přes Mikulov a Břeclav dále do Brna a v Brně naváže noční spojení autobusu.
6: Organizátoři znojemského vinobraní vypraví v sobotu ráno i speciální vlak z Prahy do Znojma. Zpátky pojede ve stejný den večer. Zlínský kraj přispěje na dalších 11 projektů obcím, které mají od 2 do 5 tisíc obyvatel. Půjde o takřka 26 milionů korun. Podporu ještě musí schválit krajské zastupitelstvo, které zasedne v pondělí 14. září. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
8: Například na Vsetínsku obec Huslenky získá finance na prodloužení vodovodu. Halenkov dostane přes 2 miliony na rekonstrukci obecního úřadu a zdravotního střediska. Na Uhersko-Hradišťsku Ostrožská Nová Ves využije přes 3 miliony korun na proměnu návsi a obec Hluk 4 miliony na rekonstrukci tělocvičny základní školy.
6: Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kavku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Kavka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Lidé stále častěji odkazují svůj majetek opuštěným zvířatům. Nedávno muž z Brněnska v závěti přenechal mimo jiné svůj dům psímu útulku v Blansku. V Brně zase útulek čeká už zhruba rok na vyřízení pozůstalosti ženy, která mu darovala například pozemky nebo podíl v bytovém družstvu. Není to poprvé, co brněnské zařízení dostalo dědictví a jiné velké dary. Pokračuje Jakub Ghanem, mluvčí městské policie, pod kterou útulek spadá.
9: Z darů jsme financovali například inkubátor, nadstandardní chirurgické vybavení, přístřešek ve výběhu nebo i oplocení nového výběhu pro psy. Velmi významný byl nákup 24 hospitalizačních boxů pro kočky v ceně přes 300 tisíc korun.
2: Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy čekejte zataženo, dopoledne s deštěm. Během odpoledne od západu začne postupně ubývat srážek a bude většinou oblačno. Večer se od západu bude oblačnost dále zmenšovat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na severu a východě lokálně kolem 14. Vád bude slabý, přechodně až mírný severní až severovýchodní vítr a biozátěž je pro dnešek mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
6: Pozor, aktuálně dávejte na silnici 421 u Mikulova na Břeclavsku, kde bouralo osobní auto. Na místě jsou složky IZS, projíždějte tudy opatrně. Šťastné cesty bez komplikací vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Pěkné páteční dopoledne, milí posluchači. Máme skoro 5 minut po 10. hodině. Zdeněk Truhlář vás zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. No a chystám pro vás nejenom dvouhodinovku plnou písniček, které nestárnou, ale také pro vás máme obvyklé zajímavosti a dobroty. Už za chvíli se podíváme na další zajímavost z pochoutkového roku. Náš regionální stopař Vojta Halaš ten vyrazil do Znojma. Proč tam vyrazil, dozvíte se také v této hodině. Pozveme vás i na zajímavou exkurzi, kterou můžete absolvovat zítra v Jehnicích. Týká se Sekvojového lesoparku, podrobnosti přidáme. No a babské rady, ty se zase budou točit okolo manga. Tak příjemný poslech.

0: Dně jsme zlí a Elán ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme rok 2026 a letošní rok je v rozhlase 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech ročníků. Výherci zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat cukrář Vojtěch Vrtiška jablkové tiramisu od Kamily Jelínkové z Čáslavy. Nejlepší recept roku 2025 podle posluchačů. Patrik Rozehnal ho zastihl při práci a ptal se, jestli ty dorty s lékařskou tématikou peče pro obměkčení zkoušejících ve škole.
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
2: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
2: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
3: Vy už ale víte, že budeme dělat jablkové tiramisu a taky víte, že bude asi úplně jiné, než ho dělala ta soutěžící.
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil do moderní podoby.
2: Jak moc moderní?
1: Bude ve skleničce.
3: Ta jablečná náplň bude taky dost netradiční a prý se to dokonce speciálně jmenuje kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot, máme ten klasický ve skleničce. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
3: Vojta se vyřádil i při zdobení. Tu samotnou šlehačku se zakysanou smetanou tak jako provázkoval do skleničky, že to vypadalo jak skoro mozeček.
1: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva.
3: A tu chuť těch jablek byste tam skoro nehledali. Mám pocit, že to bylo až do citrusova.
1: Že je to takový velice svěží, ovocný, až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Nejen ona je jistě zvědavá, jak to jablkové tiramisu od Vojty Vrtišky bude vypadat. Postup přípravy vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
5: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate and today his honor has been restored.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, že by se nám teď přihlásí náš regionální stopař Vojta Halaš. Vyrazil do Znojma, které se ode dneška do neděle znovu stává velkým centrem vína, hudby a historie. Začíná totiž 41. ročník znojemského historického vinobraní. No a Vojta Halaš proto ve Znojmě sleduje poslední přípravy. Já tě zdravím, Vojto, dobré dopoledne.
2: Ahoj Zdeňku, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Tak jak to ve Znojmě vypadá právě teď? Už město vinobraním žije a je vše nachystáno?
2: Tak já zdravím z Horního náměstí ve Znojmě. Nevím, jestli město, ale stánkaři rozhodně ano. Já jsem si prošel centrum Znojma křížem krážem a všude už finišují ty přípravy. Už jsem viděl třeba prase opíkající se na rožni, ale i další přípravy pochutin a vína. Také lidé využívají poslední chvíle, kdy se dostanou do centra ještě bez vstupenky. Ale byl jsem se podívat i na ty hlavní stanoviště vinobraní a vypadá, že vše opravdu se stihne nachystat pody a už stojí. A teď momentálně organizátoři připravují stany a zkoušejí třeba aparaturu, jak si můžete slyšet za mnou. Co se týče počasí, ještě tady drobně poprchá, ale odpoledne už by nemělo, tak snad to organizátorům vyjde. Ti připravili program na 14 scénách, které nabídnou různé podoby vinobraní. Návštěvníci si mohou vybrat mezi koncerty, historickými vystoupeními, ochutnávkou vína, programem pro děti nebo i odpočinkovými zónami. Hlavní hudební scény budou na Masarykově náměstí a tady na Horním náměstí.
1: Tak to je opravdu bohatý program na celý víkend, no snad to počasí se umoudří. Prozraď nám, na co se mohou návštěvníci těšit od toho dnešního odpoledne.
2: Jedním z hlavních vrcholů programu bude tradiční historický průvod krále Jana Lucemburského a královny Elišky Přemyslovny. Připomíná návštěvu českého krále ve Znojmě v roce 1327. Do toho průvodu se letos zapojí více než 400 účinkujících. Chybět nebudou rytíři, hudebníci, tanečníci, kejkliři ani královská družina. A průvod doplní také koně, psy a draví ptáci. Historická atmosféra ale nebude pouze v průvodu na Václavském a Mikulášském náměstí, v ulici Chudiny na Kolibě, nebo třeba na nádvoří hradu se budou odehrávat další historické scény. Hudební program nabídne široký záběr žánrů a na podiu se objeví například kapely Monkey Business, Vesna, Fleret, Prague Union nebo třeba Tros Discotékos. Organizátoři tak chtějí nabídnout program různým generacím, ale myslel se také na rodiny s dětmi. V hrademním příkopu bude připraven program a atrakce pro ty nejmenší. Děti mohou navštívit pohádky, ale také další doprovodné aktivity.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se dnes poprvé přihlásil ze znojemského vinobraní a asi se budeš hlásit i nadále, že ano?
2: Budu. A teď se trochu rozpršelo, tak budu doufat, že už za sucha.
1: Tolik Vojta Halaš. Díky moc a pěkný den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Brno.

0: Tak na prohlídce se dozví mnoho informací o nejmoutnějších stromech na planetě, což jsou sekvojovce obrovský, ale nejenom teda o sekvojovcích, ale i do dalších stromech, které v lesoparku rostou, ať už to jsou sekvoje vždy zelené, nebo douglasky, ty solista, ale i obyčejné, nebo v úvozovkách obyčejné stromy, jako jsou habry, břízy a další stromy, které u nás rostou. Takže myslím si, že pro návštěvníky je to takový bohatý program, nebo spíš bohatá přednáška o schopnosti rostlin, inteligenci stromů, když to takhle řeknu, i paměti, takže je to velmi takový hodně obsáhlá přednáška.
1: Akce se koná zítra, v jakém čase?
0: Akce se teda koná, ano, zítra ve 14 hodin, přímo u nás v lesoparku v Jehnicích, případně teda každých 14 dní v sobotu v těch 14 hodin.
1: Je vstup nějak omezený, musí si lidé třeba exkurzi zarezervovat?
0: Ano, aby jsme počítali se všema, věděli případně, kde, s kým máme počítat, takže ano, musí se předem zaregistrovat na našich stránkách mamutistromy.cz.
1: Na zítřejší prohlídku sekvojového lesoparku v Brně Hnicích nás pozval jeho zakladatel Lukáš Maršálek. Děkuji a přeji hezký den.
0: Já vám taky děkuji, naschledanou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: vím.
1: Tak to byla kapela Slza a píseň Katarze. No a na řadě jsou teď babské rady, které jako vždy připravuje naše milá kolegyně Jarka Vykoupilová. No a dnes si pro vás vybrala téma mango. To, když si přineseme z obchodu, často potřebuje ještě pár dní na dozrání. No a babské rady vás naučí, jak mu v tom pomoci třeba i díky banánům nebo rýži.
2: Babské rady.
3: Mango je vynikající tropické ovoce s nezaměnitelnou sladkou a aromatickou chutí. Z našich obchodů si většinou domů přineseme nezralé plody. Jak je tedy skladovat, aby dozrály a nezačaly brzy hnít? Aby si mango uchovalo svoji chuť a vůni, skladujte ho při pokojové teplotě, nejlépe odděleně od ostatních aromatických potravin. Nikdy ho nedávejte do lednice, nízké teploty mangu nesvědčí. Pokud chcete zrání uspíšit, dejte ho spolu s jablkem nebo banánem na jeden den do papírového sáčku. Ostatně i na mangovníku se plody před dozráním ručně balí do novinového papíru, což je ochrana před naklovnutím ptáky nebo poškození hmyzem. Vyzkoušet můžete i trik z indické kuchyně, kde je mango super oblíbená potravina. Nedozrálé plody tam celé zasypávají neuvařenou rýží. Stačí ponechat je takto 6 hodin. Mango je skvělou zásobárnou vitamínu C. 200 gramů čerstvého manga obsahuje doporučenou denní dávku tohoto života budiče.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
4: K přečtení už není

tak vlastně krásně, psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý, byl jsem plný touhy,

0: Kanálka. Skrásna zdravá svačina.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Na znojemské historické vinobraní vypraví organizátoři zvláštní vlak z Prahy. Děti z rodin ohrožených chudobou získají finanční podporu na kroužky od České rady dětí a mládeže. V brněnské zoo dnes začíná třídenní festival smečky a bude zataženo s deštěm, postupně ubývání srážek a oblačnost teplotami do 18 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Z Prahy do Znojma zítra vyjede speciální přímý vlak. Určený je především pro zájemce o znojemské historické vinobraní. Z hlavního města vlak vyjede 10 minut před 7 ráno, upřesňuje ředitel pořádající organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
3: A do Znojma dorazí po 11. hodině dopolední. Pojede na trase Praha, Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava a Znojmo. A tento vlak je také zpáteční, to znamená, že vlak bude ze Znojma odjíždět v sobotu ve 23 hodin a 45 minut.
1: Organizace Česká rada dětí a mládeže rozdělí 4 miliony korun na kroužky dětí z rodin ohrožených chudobou po celém Česku. V rámci projektu Darujeme kroužky dětem podpoří i přes 1000 dětí ve Zlínském kraji. Ty za poslední 4 roky už získali přes 1,6 milionu korun na zájmové aktivity. Podle ředitele rady Ondřeje Šejtky výzva pro letošní školní rok začne 16. září.
4: Ve Zlínském kraji rodiny podporu Darujeme kroužky dětem využívají nejvíce na umělecké aktivity, a to z více než 60%. 33% putuje na hudbu, dalších 28% potom na kroužky výtvarné, dramatické nebo taneční. Následuje z 25% sport a tu poslední desetinu tvoří tábornické aktivity.
1: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním pololetí letošního roku jich ubylo o víc než 12 tisíc na celkových 10 milionů a 900 tisíc lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Za prvních 6 měsíců roku víc lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost i plodnost podle statistik klesá už pátý rok v řadě. Přirozený úbytek nevyrovnala ani migrace, kdy do Česka přišlo asi o 9 tisíc lidí víc, než kolik se odstěhovalo. To je přitom šestkrát tolik, co loni. Vystěhovalí i přistěhovalí byli většinou Ukrajinci, Filipínci nebo Slováci. Brněnská zoo dnes zahajuje festival smečky, který potrvá do neděle. Každý den se zaměří na jiné téma spojené se zvířaty. Dnešek patří dní stáda, sobota dní hejna a neděle dní smečky. Návštěvníci se zúčastní různých her, komentovaných krmení a setkání se zvířaty. Sobotní program doplní také Mezinárodní noc pro netopíry. Rozdíly mezi jednotlivými dny festivalu vysvětluje mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
5: Hlavní ten rozdíl, který návštěvníci určitě vidí, tak je ve skladbě právě toho komentovaného krmení, který vlastně koresponduje s tím, o jaký den se vlastně bude jednat. Takže jestli v pátek to bude den stáda, tak především tam budou stádová zvířata. V sobotu, jak už jsem říkal, budou spíše ptáci a v neděli pak ta více smečková zvířata.
2: Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy čekejte zataženo, dopoledne s deštěm. Během odpoledne od západu začne postupně ubývat srážek a bude většinou oblačno. Večer se od západu bude oblačnost dále zmenšovat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, na severu a východě lokálně kolem 14 a biozátěž pro dnešek mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Aktuálně vás na D1 v Brně na stém 98. kilometru ve směru na Prahu zdrží porouchané osobní auto. Na silnici 43 u Letovic na Blanensku počítejte s komplikacemi kvůli spadlému stromu. Dopravu tam řídí policie. V Bezručově ulici v Brně dejte pozor na vyteklou naftu, kvůli které je vozovka kluská. A na silnici 421 u Mikulova na Břeclavsku je hlášená nehoda. I tudy jeďte opatrně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno pokračuje společně se mnou, tedy se Zdeňkem Truhlářem, který vám přeje příjemný poslech. No a otevřeme jako vždy v pátek chovatelskou poradnu. Už za chvíli přijde do studia prezident Unie akvaristů Petr Dvořák. Poradí, jak založit mořské akvárium, co vše je třeba znát a na co si dát pozor. No a řeč bude třeba i o sladkovodních akváriích, ale jako vždy bude prostor pro vaše dotazy, které můžete telefonovat na číslo 726 465 200. Takže pokud si s něčím nevíte rady a jste akvaristou nebo akvaristkou, tak teď máte příležitost. Příjemný poslech.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A dnes je naším hostem prezident Unie ekvaristů Petr Dvořák, kterého zdravím u mikrofonu. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak dnes bude řeč o mořských akváriích. To je vždycky neuvěřitelná podívaná, když se takové akvárium povede a všechno funguje. Ale co je dobré zvážit předtím, než se vůbec rozhodneme pro mořské akvárium?
2: Je toho poměrně mnoho. Historicky je potřeba si uvědomit, že před takovými 30 lety to byla věc vymezená snad pouze pro profesionály, ale s tím, jak postupně se zkvalitňuje technika, tak má možnost si mořské akvárium pořídit více a více chovatelů. Je to ale záležitost velice různorodá, náročná, poměrně hodně náročná na finance. Neměl by s mořskou akvaristikou začínat někdo, kdo nezná akvaristiku sladkovodní. Je tam jediná výjimka, a to je opravdu už finančně náročné, je možné domluvit si firmu, která se vám o to akvárium bude starat. Co se týká velikosti těch akvárií, tak tady zase je trošičku rozdíl oproti sladkovodním akváriím, protože existují sice nanoakvária, teď jsme dělali takový pokus 10-litrové akvárium, ale to je velice, velice omezené a to potom drahé není, ale je otázka, jestli by to vyhovělo nárokům těch, kteří si představují, jak by mělo mořské akvárium vypadat. Taková rozumná nádrž začíná někde v oblasti 400 až 500 litrů a stabilní velké nádrže to už je nad 1000 litrů, 1000-2000 litrů.
1: To jsou už pořádně velké nádrže tedy.
2: Ano, to už jsou velké nádrže, ale tam je ta zásadní výhoda, že už jsou poměrně stabilní. Musíme si ale uvědomit, že ta technika, která je nutná, je jednak dost nákladná v případě pořízení, ale stejně tak potom jsou nákladné chemikálie, způsob udržení stability té mořské vody, protože si musíme uvědomit, že zvláště pokud v těch nádržích budeme mít korály, a to je většinou předpoklad toho mořského akvária, nemusí to tak být vždycky. Američani třeba to dělají tak, že místo živých korálů dávají do těch nádrží umělohmotné. Jsou dnes dokonalé, má to své výhody, nevýhody samozřejmě. Ale když se bavím o těch korálech, tak jedna z věcí, kterou člověk musí ovládat nebo měl by ovládat, pokud se mu o tu nádrž nebude starat nějaký zkušený jiný akvarista nebo ta firma, tak chemii alespoň na úrovni střední školy.
1: Dokonce až tak, že to musí být skutečně téměř by se dalo říct profesionální chemik tedy?
2: No tak to už úplně přímo ne, v kritických situacích je možno se někde někoho zeptat, ale opravdu na úrovni střední školy je to nutné. Zase existuje řada postupů, které to částečně obcházejí, ale to je opět finančně náročná záležitost, protože musíte kupovat roztoky. Ty roztoky jsou kalibrovány na konkrétní nádrže, na konkrétní objemy vody. Musíte testovat a tak dále a tak dále.
1: Tak si tak říkám, jak vás poslouchám, dá se vůbec odjet na dovolenou, když akvarista má mořské akvárium?
2: Já si to netroufnu.
1: A vy máte, předpokládám.
2: Tak. No samozřejmě. Já už mám dvě mořské akvária. To první už mám déle než 20 let, to druhé asi o 16 let, to větší. A přiznám se, že dovolím si odjet na víkend, to ano, ale odjet na dovolenou je možné od sladkovodních akvárií, ale od mořských je to strašné riziko. I v případě, že by člověk měl špičkovou techniku. Právě selhání té techniky bývá nejčastější problém
1: a
2: potom následky jsou hrozné, protože růst těch korálů je poměrně sice rychlý, ale řádově jsou to roky.
1: Ano, je to tak. Říká prezident Unie akvaristů Petr Dvořák, pokud byste se rádi, milí posluchači, na cokoliv zeptali, nejenom tedy co se týče mořských akvárií, ale klidně i těch sladkovodních, tak můžete na číslo 7264652000 vznášet své dotazy.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A dnes také s prezidentem Unie akvaristů Petrem Dvořákem. Dnes si povídáme o mořských akváriích, to je taková specifická oblast akvaristiky. Už jsme říkali, že poměrně náročná, ale pojďme tedy říci, co všechno akvarista potřebuje, pokud už tedy zkušenosti má, chemii na střední škole zvládnutou, tak co všechno potřebuje za to vybavení, kromě tedy odpovídající nádrže?
2: No, začneme u té nádrže. První chyba, která se často dělá, je, že se vezme sladkovodní nádrž, ta se vypustí, vyčistí se a nalije se tam mořská voda. To bývá nejčastější kámen úrazu, protože je potřeba si uvědomit, že mořská voda je mnohem agresivnější a nádrže pro mořskou akvaristiku jsou většinou lepeny tak, že jsou ve větší míře vylity rohy, takže vlastně je tam větší pásek kolem stěny. To se vyplatí především tehdy, když to akvárium máme řadu let, protože v akváriu mořském často bují křemičité řasy a ty dokáží prorůst mezi stěnu toho akvária a to lepidlo. A kdyby tam toho lepidla bylo málo, tak by se nám mohlo stát, že by ta nádrž začala kapat.
1: Tak to je docela
2: tak
1: zásadní
2: to je první,
1: věc.
2: Docela taková zásadní věc. Druhá věc samozřejmě je potřeba si o tom něco přečíst, tak to dneska těch informačních zdrojů je hodně. Potom si musíme říct, co vlastně budeme chovat. Jestli to bude jenom nádrž pro ryby, což je mnohem jednodušší, nebo jestli tam budeme mít korály. A pak u těch korálů už zase to musíme rozdělit, jaké druhy korálů. Takové to akvaristické hledisko je rozdělení na tři druhy, měkké korály, potom takzvané tvrdé korály a ty tvrdé korály se dělí na dlouhopolipové a krátkopolipové. To prosím vás, s logickým rozdělením nemá nic společného, ale z hlediska praktického to všecko má svůj význam. A každá tady ta kategorie potřebuje něco jiného. Jak už jsem zmiňoval, dokázali jsme udělat pokusně jenom takovou malou 10-litrovou nádrž. To nebylo finančně náročné. Osvětlení se dalo použít v podstatě sladkovodní, ale relativně jednoduché, tak, aby se tam dala nastavovat teplota chromatičnosti, čili barva toho světla. No a dali se do toho mořské řasy kaulerpy. A zásada toho akvária byla, že když máte 10 litrů, tak pro vás není vůbec žádný problém ty 3 litry týdně té vody vyměnit. Takže péče o vodu je potom jediná a to je, že mořské akvárium vyžaduje pohyb vody. Takže tam musíte mít nějaké čerpadílko, nejlépe venkovní filtřík. Takže taková nádrž je opravdu relativně velice levná, dá se pořídit zhruba za 3 000. Ale to je velmi omezené, protože z těch živočichů tam můžete dát třeba nějakého poustevníčka, nějakého šneka, případně nějakou velice malinkatou rybku, ale to už si myslím, že je dost na hraně.
1: Tak 10 litrů to je opravdu maličkaté akvárium.
2: To je velice malinké, ale jsme to zkoušeli. Z důvodu jednoho mého známého, z důvodu finančních, který na to neměl a tak jsem mu hodně poradil. Aha. A už to zvládá, ale už taky zároveň teda pořizuje další akvárium na 50 litrů.
1: Ano, ano.
2: A tam už teda je potřeba další technika, protože jemu se začaly líbit tedy korály. Musíte mít osvětlení, musíte mít pohyb vody. Stabilizace teploty je zcela zásadní, ale pozor, tady je to mnohem horší než u sladkovodní akvaristiky, protože máme teď tady horká léta a ta teplota v tom mořském akváriu, pokud tam máme korály, tak by neměla přestoupit 26, případně 27 stupňů a pokud 27, tak nedlouhodobě.
1: Ano, ano. A to je problém, protože najednou vlastně obvykle to bývá tak, že akvárium zahříváme, že tam máme vyhřívání, ale tady už bychom měli spíš mít chlazení. Tedy.
2: Přesně tak. Ono to není dneska zase tak veliký problém. Dají se koupit specializované větráky a pokud ta nádrž není příliš objemná a není příliš vysoká, tak ty větráky to dokáží uchladit. No a vedle toho, ale to už se bavíme řádově 15 000 a výš, se dokáží koupit specializované chladničky, dneska většinou italské výroby, ale to jsou různí výrobci. A tyto chladničky zase podle toho, jak je objem toho akvária, tak vám to vychladí. Problém je ovšem samozřejmě cena elektřiny, protože to už, když to chlazení jede, tak to máte 300-500 W naprosto běžná spotřeba. Čili cena elektřiny hraje obrovskou roli, což je výhoda, protože přece jenom letos na začátku roku cena elektrické energie klesla oproti předchozím rokům, čili celkově pro akvaristiku tady tento vlastně parametr je mnohem příznivější, než býval.
1: Ano, říká prezident Unie akvaristů Petr Dvořák. Mě napadla ještě jedna otázka, to je, kde vezmeme mořskou vodu, ale o tom si budeme povídat zase až za chvíli.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, písně.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tak to byla Hanka Zagorová, tak to jsem já, byla písnička, takhle se jmenuje, tady je Zdeněk Truhlář a na telefonu někdo z našich posluchačů či posluchaček. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den, Pernicová Ludmila, Podomí.
0: Já vás zdravím do Podomí. Paní Ludmilo, tak vy jste k nám zavolala z jakého důvodu? Pochlubte se.
1: No, protože za prvé poslouchám vaše rádio stále, nemám přeladěný. A za druhé poslouchám i to čtení o těch temných historkách.
0: Ano.
1: To bych si přála mít.
0: To byste si přála mít. No tak to nám ano. Dobře voláte, ale ještě jednu věc budete muset pro nás udělat, protože ano. Český rozhlas Brno v letošním roce slaví 102. narozeniny. No tak jsme právě vymysleli takovouhle soutěž právě k těmto narozeninám o knihu Temné letopisy Moravské. No a nás by zajímalo, co byste vzkázala světu, anebo třeba rodině, kdyby vám bylo 102 let, zkuste si to představit.
1: Já bych vzkázala světu, aby ve všech jazycích vymizelo slovo láska. Válka.
0: Válka, ano. Naopak by tam mělo zůstat slovo láska, předpokládám.
1: No, přesně, tak jsem to přehodila.
0: Ano, přesně tak.
1: To je tréma.
0: Je to tréma, nedá se nic dělat, ale my to samozřejmě chápeme. No a knihu vám moc rádi pošleme i s věnováním. Komu byste ji ráda věnovala? Budete ji věnovat někomu nebo si ji necháte?
1: Nechám si ji.
0: Tak napíšeme věnování vám, respektive autoři knihy Temné letopisy Moravské. Tak vám děkuji. Gratuluju, posíláme knížku poštou a jsme rádi, že nás posloucháte a poslouchejte dál.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak to byla soutěž o knihu Temné letopisy Moravské. No a milí posluchači, pokud byste také rádi vyhráli, tak samozřejmě není nic jednoduššího, než stále poslouchat naše vysílání a až zazní ten výherní signál, který jste slyšeli před písničkou od Hanky Zagorové, tak volejte do studia na číslo 726 465200. Soutěž pokračuje až do konce září.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
0: Ano, a teď už se zase budeme věnovat akvaristice, té mořské akvaristice. Možná, že naši posluchači také netrpělivě čekají na to, až prezident Unie akvaristů Petr Dvořák prozradí, kde vezmeme do mořského akvária mořskou vodu, protože ta nám tady z kohoutku neteče a asi z moře ji vozit nebudeme.
3: No tak to není úplně taková pravda, protože například velké odchovny v USA, ale taky ve Španělsku a podobně, tak používají přímo mořskou vodu z moře, vozí to cisternami, ale u nás je to všecko jinak.
0: Ano.
3: Nejjednodušší na tom je nakoupení soli. Mořská sůl se dostane koupit ve specializovaných akvaristických prodejnách a ta samá mořská sůl tak nákladná není. Jenomže je tu jeden problém. Nemůžeme ji rozpustit v běžné vodovodní vodě, protože ta má příliš vysoký obsah dusičnanů a to nám nevyhovuje. A proto je potřeba si doma zařídit reverzní osmózu. To byl vynikající vynález, mám na mysli v té, ono je to starší, ale mám na mysli v té akvaristické podobě někdy brzy po revoluci, kdy se sem začaly vozit malé reverzní osmózy z USA. A to už jsem si tenkrát pořídil do koupelny k nelíbosti dalších. Je to nejjednodušší to dát do vany, napojit to třeba na kohout od pračky.
0: Ano.
3: A taková voda z reverzní osmózy, když je to dobře uděláno a je dostatečný tlak, tak vlastně má vodivost kolem 10 mikrosiemens. A kdyby jsme chtěli tu vodu mít úplně ultračistou, tak ještě je možné za tu reverzní osmózu dát patronu s deionizovanou směsí katexu a anexu, no a pak už se pohybujeme v jednotkách nebo v desetinách mikrosiemens. Tohle všechno je nezbytně nutné, protože celá řada korálů opravdu nesnese vyšší hodnotu dusičnanů nad třeba 10 mg na litr. Některé korály ještě méně, kolem 5-2. Jsou vzácné korály, kde se musíme dost blížit pomalu k těm desetinám. A je třeba si uvědomit, že přestože Brno má poměrně kvalitní vodu, tak v průměru těch 30 mg dusičnanů na litr tady běžně máme. A možná maminky ví, že si musí kupovat kojeneckou vodu. Tam je to norma mnohem přísnější, ale kdybychom měli kojeneckou vodu použít do třeba 100-litrové akvária, tak by nás to přišlo hodně draho.
0: No, to je pravda. Otázkou je, kolik stojí ta reverzní osmóza. No,
3: pro běžnou potřebu těch akvárií, řekněme, do těch 500 litrů, tak pořídíme reverzní osmózu kolem

Hostem dnešní chovatelské poradny. Stále platí, milí posluchači, pokud byste se rádi zeptali na cokoliv z oblasti akvaristiky, můžete na čísle 726 465 200.

0: Pozor, Znojmo! V pátek 11. září míří regionální stopař na Vinobraní. Prý tam bude víno, muzika a zábava. Tak jsem si řekl, že to musím osobně prověřit. Můžete se mnou potkat a dát mi tip, kam příště v našem kraji vyrazit. Poznáte mě snadno podle trička s logem Českého rozhlasu Brno. Takže v pátek na Znojemském Vinobraní ahoj, váš regionální stopař Vojta Halaš.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: V noci se mi zdá sen. Vycházím zadními dveřmi na zahradu a pak se s mámou, která je ale v reálném životě už 3 roky po smrti, společně díváme proti slunci do zelené odměrky na déšť. Máma hlásí, je tam 20 mm a celá zahrada je zarovnaná sudy plnými dešťové vody.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
4: A dnes také s prezidentem Unie akvaristů Petrem Dvořákem, se kterým si povídáme o mořských akváriích. Už jsme tedy probrali vodu, ale co živočichové, co ryby? Pokud někdo začíná s mořským akváriem, tak jaké druhy by třeba měl zvolit?
5: No, ještě než na tuhle otázku odpovím, tak je potřeba to akvárium vybavit. A řekli jsme si tady dopředu, že třeba to bude akvárium bez korálů, které je méně náročné. Nicméně měli bychom si tam buď pořídit mrtvé nebo takzvané v uvozovkách živé nebo oživené kameny, z kterých uděláme úkryty pro ty ryby. Co se týká

0: ryb, tak tam existuje celá řada relativně snadněji chovatelných druhů. Každopádně by jsme si měli pořídit některé druhy krevet a některé druhy ryb, které mají ty vlastnosti, že vlastně jsou to v uvozovkách čističi, to znamená z těl ostatních ryb odstraňují parazity. To je poměrně hodně důležitá věc. Další věc, na kterou nesmíme zapomínat, že ne všechny druhy jsou snášenlivé. Někdy je tam agresivita mezidruhová, někdy taky ale vnitrodruhová. Další věc, která nás nesmí zmást, je, že počet ryb v mořském akváriu je mnohonásobně nižší než v akváriu sladkovodních. A jestliže bychom chtěli tam mít ryby, tak se neobejdeme bez jedné technické věci, kterou tam musíme mít, a to je takzvaný odpěňovač. Odpěňovač odstraňuje bílkoviny ve formě pěny, to ve sladké vodě dost dobře nejde, ale v mořské vodě tam to dobře známe, protože když jsme u moře, tak ten příboj přinese pěnu. Ve skutečnosti vlastně i to moře se tímto způsobem čistí, ale my hlavně v tom akváriu potřebujeme odstraňovat zdroje dusíku. To je ten dusík, o kterém jsem se bavil
1: ano.
0: V předchozím vstupu. A právě ten odpěňovač nám vyšlehá vlastně, jako když jsme šlehali, nějaký roztok bílkovin, třeba nějaké bílky, tak podobným způsobem nám to odstraní nadbytek těch bílkovin v tom akváriu a my tak snižujeme samozřejmě obsah těch dusíkatých látek, ale hlavní roli v tom akváriu potom hrají bakterie. A dostatek těch bakterií, aby tam byl, tak na to potřebujeme dostatečně velký povrch. A ten dostatečně velký povrch získáme právě tím, že do té nádrže umístíme kameny, které mají velký povrch, čili jsou vysoce porézní. A možná, že si zase leckdo vzpomene z návštěvy Chorvatska, že jsou tam takové různé kameny s různými děrami a podobně. To vytvořili různí živočichové, ale vytváří se právě ten velký povrch, který nám potom až po takzvaném v uvozovkám zajetí akvária, kde optimálně to trvá 3 měsíce, ale dá se to zase dneska zrychlit, když použijeme různé bakteriální přípravky, které dostaneme koupit. Ovšem ideální je vlastně tu nádrž nechat určitou dobu bez ryb, jenom pohyb vody, v tomhle případě jednoduchý pohyb vody, tady stačí podobný pohyb vody jako ve sladkovodní akvaristice, když tam nejsou korály. No a za ty 3 měsíce, když budeme do toho rozumně svítit, nepotřebujeme žádné zvláštní světlo na mořské ryby, nic takového, to je zase už potřeba na ty korály. Čili je to všechno mnohem levnější. No a co ale musíme mít, jsou testy. A musíme tu vodu čas od času testovat. Ona projde speciálními fázemi právě těch dusitanů, dusičnanů a potom jejich poklesu. No a následně postupně si tam pořídíme různé ty rybičky. Můžeme klidně si pořídit i ty klauny bez sasanky. Sasanka ta už je mnohem náročnější, ale těm klaunům to za stolik nevadí. A navíc ty běžní klauni v současné době už jsou množeni v zajetí. Mám na mysli ty klauny, nechci používat latinský název, ale ty klauny, které známe z těch filmů.
1: Ano, ano, z toho
0: Hledá
1: filmu.
0: Se Nemo a podobně.
1: Hledá se Nemo a tak dále. No, tak to ale už je taková, řekl bych, ta odměna potom za celou tu práci akvaristy. Tak to je chovatelská poradna, milí posluchači, ještě máte poslední příležitost zeptat se na něco prezidenta Unie akvaristů Petra Dvořáka na čísle 726 465 200. Dnes se sice bavíme o mořských akváriích, ale samozřejmě pokud máte dotaz na sladkovodní, rád odpovím.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes se věnujeme mořským akváriím s prezidentem Unie akvaristů Petrem Dvořákem. Probrali jsme už i živočichy, ale ještě jsme třeba neprobrali rostliny, protože ve sladkovodním akváriu tam je potřeba hodně rostlin. Jak je to v tom mořském? A může být takové akvárium úplně bez rostlin?
2: No, tak tady je to všechno trošku jinak. Tak za prvé, mořských rostlin je strašně málo. A to, co se používá v mořské akvaristice, tak jsou řasy. Je možné udělat akvárium, ve kterém budou řasy a například mořští koničci. Takové akvárium je relativně v porovnání s korály relativně jednodušší. Udělá nám to celkem velmi hezký dojem, protože ty mořské řasy mají různý tvar, jsou to třeba dlouhé listy štíhlé nebo různé žebříčky a podobně. Většinou jsou sice zelené, ale existuje celá řada i mořských řas, které jsou červené. Takže kombinace barev, kombinace tvarů nám může vytvořit pěkné akvárium s některými třeba krevetami a podobně. Tady ovšem nemůžeme spolíhat tolik na to, jako ve sladkovodním akváriu, že by ty mořské řasy měly dostatečnou kapacitu na snížení těch dusíkatých látek. Oni samozřejmě svoji roli hrají, protože existoval, dříve se to hodně používalo, takzvané refugium, což byla nádrž pomocná, přes kterou protékala voda a bylo tam hodně těchto řas právě na optimalizaci těch dusíkatých látek, ale to už bylo jakoby zjednodušeně řečeno takové dočištění. Ta hlavní část pořád stojí na té technice, jak už jsem se o tom zmiňoval, na těch odpěňovačích, potom na bakteriích. A dnes vlastně takový nejmodernější způsob, jak snižovat ty dusikaté látky, tak je přidávat speciální roztoky, kterými se živí bakterie. Ono taky dřív jsme to tak nějak uměli. Pro zajímavost říkalo se tomu vodka systém. A do nádrže se opravdu přidávala vodka, ale ten efekt zdaleka nebyl takový, jako je dnes, protože to jsou směsi různých alkoholů a organických kyselin. A z vlastní zkušenosti vím, že za několik týdnů dojde k velice razantnímu poklesu dusičnanu v akváriu, čili k výraznému pomnožení těch bakterií, za předpokladu ovšem, že máte dostatečně výkonný odpěňovač. Čili tady už je zase ta vazba. Vůbec v mořské akvaristice je strašně důležitá vazba jednotlivých systémů na sebe. Nenadarmo se říká, že mořský ekosystém korálových útesů je nejsložitější na planetě a svým způsobem do určité míry musíme tady část těchto věcí i v té mořské akvaristice dodržet.
1: Tak tolik o mořských akváriích s prezidentem Unie akvaristů Petrem Dvořákem. Díky, že jste přišel k nám do studia a zase někdy příště se budu těšit. Naschledanou.
2: Naschledanou.

Blíží se 12. hodina, dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno pomalinku končí, no a já se budu těšit příště na našich vlnách naslyšenou, ale ještě předtím připomenu, že pokud byste chtěli si znovu poslechnout cokoliv z dnešní chovatelské poradny o mořských akváriích s panem Dvořákem, tak určitě můžete, kdykoliv budete chtít, na našich webových stránkách Můj rozhlas, anebo na stránkách, nebo v aplikaci Můj rozhlas. Naschledanou a naslyšenou. She's crazy like a fool.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zemědělci musí prodávat mléko levněji než před rokem. Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Kafku. Pořadatelé varují před falešnými vstupenkami na znojemské historické vinobraní a bude zataženo postupně oblačno s teplotami do 17 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Litrová výkupní cena od farmářů klesla od loňska z 13 40 haléřů na 9 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
2: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5 90 Kč z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17 90 Kč, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 korun. To je opravdu naprostá cenová deformace.
0: Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Podle Ibeheje policie návrh státnímu zástupci poslala v srpnu. Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravil. Pravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Už dříve ale pro Český rozhlas uvedl, že si peníze půjčoval, protože čelil vydírání. Pořadatelé znojemského historického vinobraní varují diváky před falešnými vstupenkami. V posledních dnech zaznamenali několik případů podvodných nebo umělou inteligencí vygenerovaných vstupenek. Návštěvníci tak mají být při nákupu obezřetní a údaje ze vstupenek nikde nezveřejňovat. Platné vstupenky zájemci můžou koupit jen na oficiálních platformách, upozorňuje za pořadatele Kristýna Musilová.
3: Návštěvníci budou moci každou hodinu se zúčastnit komentovaných ukázek, sami si tam vyzkouší tradiční lidová řemesla a připraven tam bude třeba, jenom abych nalákala, hrnčířský kruh, drátenictví, paličkování, ruční výroba taveného skla nebo třeba ukázky kovářství na výhni.
0: To byla pozvánka na další dne zahajované vinobraní v Mikulově. Přibližně 40 rodinných a 15 bytových domů v Napajedlích je od rána bez vody. Důvodem je havárie na vodovodním řadu. Vodárna Zlín informovala, že zajišťuje náhradní zásobování vodou. Předpokládané obnovení dodávek vody je dnes do 18. hodiny.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zataženo s občasným deštěm, který bude postupně od západu ubývat společně s oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, přechodně až mírný, severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po D1 se od Velké Bíteše tvoří nesouvislé kolony. S omezením po nehodě počítejte na Mašovické ulici ve Znojmě a také u Mikulova. Tam je to na silnici do Zaječí. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

No, já všem dobrou noc nedávám. Já říkám dobrý den, Moravu krásnou zem. Dnes dokonce totiž zahájila trumpeta s bubnem. Byla to polka Blahoslava Smišovského a svatopluka Radešínského v podání Novovešťanky. Tak tedy příjemný den vám přeje Jiřina Ostrá. Kdo pak má svátek u nás Denisy a Denisové? Na Slovensku je v kalendáři jméno Bystrik. Blahopřeji. No a 11. září 1938 se narodil můj bývalý kolega, hudební redaktor, kapelník Starobrněnské dvanáctky, Josef Růžička, vzpomeneme večer. Tak a jak jistě víte, zítra mají svátek Marie, takže bych vás opravdu, pokud se dovoláte, moc poprosila o stručnost. Marie je opravdu hodně a bude se tak vinčovat i dnes. Děkuji, teď ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a hned začnu předávat přání. Písničku pro drahého tatínka, dědečka a pradědečka, pana Antonína Pelána z Horních Kounic, který se dnes dožívá 86 let. No a v tento den slaví společně s naší milou babičkou, paní Emílií Pelánovou, 61. výročí svatby. My všichni chceme v tento den oběma přát pevné zdraví, krásné společné chvíle a boží požehnání, ať vás provází každičký den. S velikou láskou a vděkem za vše, co pro nás všechny děláte, přicházejí dcera Jana a pravnoucí Staníček a Tadeášek za celou rodinu. Aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Zítra v sobotu oslaví narozeniny bratr Vladimír Lustig z Vratěnína a oslaví krásné 91. narozeniny. Takže milí bratře Vladimíre nebo Vlaďo, všichni hasiči vám samozřejmě děkuji za veškerou tu práci, kterou jste po dlouhá léta odvedl právě pro ně, pro hasiče. No a do těch let dalších vám přeji hodně radosti, zdraví, pohody a štěstí. No a je čas na písničku, zpívat bude Joška Černý.

0: Tak to byla krásná lidová v podání Jožky Černého, kterého doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. A už první telefonáty, ještě tedy jednou poprosím o stručnost a slovo dávám paní Geprtové. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady voláme a chceme popřát krásný svátek zítřejší paní Marii Němečkové ze Šidbořic, která ho bude zítra teda slavit. A přejeme jí hodně štěstí, hodně zdraví, dlouhá léta, radost vnoučátek a pravnoučátka. A ještě jednou vám všem děkujem a krásný svátky všem Mariím.
0: Tak to je hezké.
1: Geprtovi ze Třeštiny u Mohelnice.
0: Ano, tak se mějte hezky, paní Geprtová, nebo Geprtovi. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Na řadě je pan Popelka z Hračovic. Dobrý den.
2: Dobrý den a já taky poprosím o hudební blahopřání pro moji manželku, paní Marii Popelkovou, sestru Marii Soukeníkovou a kmotřenku Marii Lukáčovou. A ostatní Marie z klubu seniorů tady u nás v Hračovicích. A jenom krátká notecka. Milé Marie, jste nositelka mý jména, které je biblickým symbolem lásky k blížnímu, mateřství a dobroty, jako i boží ochrany, obětavosti a také utrpení pro blaho jiných. K vašemu svátku přeji vše jen to dobré. S úctou, Jenda Popelka.
0: Krása. Pane Popelko, hezký den i vám. Naschledanou.
2: Děkuju.
0: No a písnička i pro manželku paní Marii Čechovou a také k zítřejšímu svátku. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka a štěstíčka přejí manžel, děti Petra a Pavla, vnučky a dvě pravnučky. Dnes má také svátek vnučka, slečna Deniska Malá z Rouchovan. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka a štěstíčka ve škole, ať se daří, to přejí děda a babička z Popůvek. Hudební dárek je připraven i pro manžele Ludmilu a Josefa Horákovi z Jalubí, kteří si 11. září před 50 lety řekli své ano. Do dalších společných let jim zdraví, štěstí, pohodu, hodně radosti a co nejmín starostí, to jim ze srdce přejí synové Michal a Petr s rodinami. Dnes 11. září své ano si před 50 lety řekli Mirka a Joža Julinovi z Březové u Slušovic. Mamko, taťko, babičko a dědečku. 50 let ruka v ruce, 50 let sdíleného štěstí i nečekaných překážek. Zlato symbolizuje velkou hodnotu. No a právě vy jste tou největší hodnotou pro nás. Děkujeme, jak jste nás vychovali a pomáháte nám do dnešního dne a jste naším životním vzorem. Za vše děkuji a ještě spoustu let společného života přejí synové Petr s Markétou a Pavel s Hankou a vnučky Nikolka a Eliška, které posílají i velkou pusu a těší se na nedělní oběd a já doufám, že vy už se těšíte na další pěknou písničku.
3: Český rozhlas Brno.

0: To byla polka Miloslava Procházky a Vladimíra Salčáka. Maloval malér, no a hrála mistříňanka. A hovořit pak bude paní Lajkebová ze Šidbořic. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny tam zdravím v Českém rozhlase a já bych dneska chtěla nechat zahrát samozřejmě těm Maruškám. Tak jedna je Maruška Zkoumalová z Hulína, druhá je Maruška Němečková ze Šidbořic, které před chvílou hráli. A pak je ještě Maruška Onucová, která i zítra bude mít narozeniny. Holky, takže všechno nej, štěstíčko a hlavně jenom to zdravíčko, protože už tady máme taky nějaký roky. Takže a ještě samozřejmě všem Maruškám, na který jako jenom myslím, ale nebudu to tady říkat. Mm-hmm. Takže se mějte hezky, děkuji vám moc a nashledanou.
0: Nashledanou. Paní Polášková ze Žeravic je? Napříjmu?
1: Ze Zarazic.
0: Tak jo, dobrý den.
2: Dobrý den, srdečně vás zdravím, paní Oskra a všechny posluchače. Zítra má svátek moje milá hodná maminka, paní Marie Hrubá z Uhřic a také paní Marie Machalová ze Zarazic. Oběma jmenovaným bych chtěla popřát hlavně pevné zdraví, štěstí, boží požehnání a osobní pohodu. A chtěla bych ještě taky nechat zahrát, poslat písničku všem Maruškám, kterým nikdo nezahraje.
0: Tak to jste hodná, paní Polášková. Tak já tu písničku posílám i vám. Nashledanou.
2: Děkuju moc krát a mějte se moc hezky.
0: Taky. Nashledanou. No a přání předám i těmto Maruškám. Marii Hýblové a Urbanové z Jestřabí, Marii Soukupové z Popova, Maruškám Mošťkovým starší i mladší, Marii Zvoničkové ze Štítné nad Vláří a paní Majce Bořecké z Poštorné. Všem jmenovaným přeji hlavně pevné zdravíčko, pohodu, klid a všechno jenom to dobré do dalších let. Přání a k tomu hezkou písničku posílá Ludmila Marková z Velkých Pavlovic. A mám tady další Marušky, jsou to Marie Žáková, dále zpěvačka Mária Kudlíková z Luhačovic, dále paní Beňová z Pitína, Kutálková z Domanína, Šenková z Přerova, Hanáková z Hulína a Mošťková z Hluku. Všem Mariím všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu, vždycky dobrou náladu a s úsměvem na tváři. Ať se vám vše vydaří, Marušce Žákové krásný hlas a tanečnicím lehký krok na parketu při Dochovce přeje Hanka z Hulína. Písničku posílám i dalším Marijím. Paní Marušce Hochmanové z Hodonína a švagrové paní Marušce Drábkové z Rohatce, tak těm patří toto přání. Milé Marušky, po roce jsou tady znovu vaše jmeniny a my vám chceme z celého srdce popřát, ať se splní všechny vaše sny a přání a dobré zdraví, ať je vaším každodenním společníkem. Krásný sváteční den přejí Maruška a Jenda Macháčkovi z Rohatce. No a písničku nám zahraje Starobrněnská dvanáctka, kterou řídí Josef Růžička a právě na něho budeme večer vzpomínat. Takže teď už Moravo krásná.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No ale teď už je Morava krásná zem, pokračujeme v předávání pěkných vašich vinčování. Takže dnes se dožívá naše příbuzná Marie Bartošová z Hostětína 85 let, čtu dál. K tomuto významnému jubileu přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho sil a úspěchů při pomoci v léčbě dcery Lenky Bartošové z Luhačovic. Děkujeme za její lásku a obětavost, kterou oslavenkyně předává své dceři a ostatním příbuzním. Tak to blahopřeje bratr Alois z Brna. Potěším i manželku, maminku a babičku paní Marii Kopuncovou z Bojkovic. Přejeme jí ze srdce všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, kterého není nikdy dost, dále štěstí, lásky, spokojenosti v kruhu rodinném a spoustu příjemných chvil strávených s celou rodinou. Pevné nervy a starosti ať hodí za hlavu a má jenom dobrou náladu. To vše ze srdce přejí manžel Stanislav, dcery Martina a Veronika s rodinou a syn Stanislav s rodinou. Vnučky Kristýnka, Tereska, Zuzanka, Gábinka, Adélka, Emička a Monička a vnouci Tomášek a Vojtíšek posílají babičce posu. No a písničku pro radost pak posílají i tatínkovi Standovi. 13. září, tedy v neděli, oslaví významné životní jubileum švagr pan Josef Cbib ze Želetic u Znojma. Přeji mu jménem mé rodiny hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohodu v kruhu jeho velké rodiny. Spolu s manželkou Anuškou si brzy připomenou 58. výročí sňatku. Do dalších let společného života jim přejeme hodně zdraví a pohody. Josef Soural z Černína. Písničkou potěší Stříbrňanka.

0: Tak to byla písnička Antonína Perničky Pod Buchlovem. No a už paní Věra. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já bych chtěla dneska popřát teda taky těm zítřejím, k tomu svátku zítřejšímu všem Mariím. Všem Mariím v Dunajovici, hlavně teda naší sestře Marii Cupalové z Dolních Dunajovic. Přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody od všech. Od bratra Ladě, od sestry Věry, od bratra Orina s manželkou, od našich rodin. A ještě bych teda chtěla popřát teda i Marii Bařinové do Čejkovic, Marii Kolouchové do Hustopečí a prostě všem Mařenkám. Hlavně všem přeju hodně zdraví a pohody.
0: Tak, výborně. Dobrý,
1: naschledanou.
0: Paní Boženo z Dolního Němčí, jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den, Ženko. Já bych vás chtěla poprosit dneska o písničku pro mé dvě kamarádky, které mají zítra svátek a je to Maruška Baroňová, Maruška Kopuncová. Děvčata, já vám přeju, abyste byli zdravé, šťastné a spokojené. A Marušce Baroňové děkuji za pohoštění, které nám nachystala. To ti přejou, holky, to vám přejeme my, Joška a Božka z Dolního Němčí. Děkuji.
0: Tak jo, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a dnes je tomu 50 let, co si naši rodiče Marie a Antonín Rýzovi z Lidečka řekli své ano, dopis pokračuje. Rádi bychom jim nejdříve poděkovali za vše, čím pro nás jsou. Za jejich lásku, péči, za podporu, povzbuzení, zkrátka za všechny pozornosti, kterých se nám od nich dostalo a dostává. A také k tomuto vzácnému daru zlaté svatby a do dalších společných dnů bychom jim ze srdce chtěli popřát hodně zdraví, lásky, vzájemného porozumění a božího požehnání. Maminko a tatínku, babičko a dědečku, jsme moc rádi, že jste děti s rodinami. Hezká písnička a přání k dnešnímu svátku i pro skvělou Marušku Pavelkovou ze Slopného. Milá Maruško, na křídlech motýlích přilétá přáníčko a my ti ze srdce přejeme hlavně pevné zdravíčko. Mnoho lásky, zdraví, vždy to znáš, navždy nás tu všechny máš. Máme tě moc rádi, tvoji Žanda, Martina, Kiki a Veselané. A teď přání pro milou kmotřenku Marušku Blaškovou z Veselí nad Moravou. Naše milá kmotřičko, tak jako růže v říši květu, patří k těm

Tak písnička dohrála, písnička dohrála, byla to písnička Ady Doška, Bohumila Lepiče, Rodná Víska, a ne všichni mějme se rádi, hrála, jak už bylo řečeno, Veselka. No a další, prosím o zahrání pěkné písničky pro moje dvě kamarádky a bývalé spolužačky k jejich krásnému svátku jmenin. A to pro paní Marušku Kročilovou z Březové a Marušku Pavlušovou ze Strání. Děvčata, přeji vám oběma ze srdce hodně zdraví, štěstí a Boží požehnání. Ať se opět sejdeme v Luhačovicích. Lidka Balouhová z Kroměříže. A tady babice a dědečkovi, Danušce a Joškovi Hanákovým z Vyškova posíláme pozdrav a písničku Pro radost. Ať si zaspívají jako za mlada. Vnučka Sonička a partner Dolfy. Dnes se dožívá krásných 70 let milovaná paní Marie Holoubková. Rozdáváš radost, úsměv i dobré rady, umíš se ostatním trefit do nálady. K tvému jubileu chceme ti přát, ať štěstí a láska tě provázejí na pořád. No a to ti přeje celá rodina Petříkova ze Smoliny. Tady čtu, naše milá babičko Lidu Buchtová z Tvarožné. K tvému dnešnímu jubileu 85. narozenin ti přejeme hojnost Božího požehnání, zdraví a elánu, žádné chmury a bolesti. Zároveň děkujeme za vše, co pro nás děláš. Máme tě rádi. Také připojujeme přání mnoha lásky k 64. výročí svatby, které si s dědečkem oslavila na Hostýně tento týden.

0: Tak vypadá to na poslední telefonáty, Moravanka to hrála, tak mohu vzít do vysílání pana Winterlíka z Křepic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Takže dneska slaví své narozeniny a zítra svátek moje sestra paní Marie Schlesingerová z Lukavice. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a božího požehnání jí přeje celá rodina Winterlíková z Křepic. A ještě bych chtěl popřát k svátku mojí mamince, paní Marii Winterlíkové z Křepic, hodně zdraví a božího požehnání do dalších let jí přeje syn Josef. Tak jí pošlete nějakou pěknou písničku. Děkuji.
0: Určitě. Nashledanou. Paní Františko ze Starého Hrozenkova. Tak vy jste tou poslední volající. Dobrý den.
2: Já vás moc zdravím všechny ve studiu a chtěla bych vás poprosit o hezkou písničku pro moji sestru Marii Čubíkovou ze Suché Loze k zítřejšímu svátku. A zároveň 16. září má narozeniny moje švagrová Ludmila Navrátilová z Rudic, tak by se mi chtěla také popřát hlavně pevné zdraví, aby měla klid, pohodu a to, co v životě potřebuje. To i ze srdce přeje švagrová a sestra s manželem Edou.
0: Výborně. Nashledanou, hezký den.
2: Nashledanou.
0: A ještě prosíme o zaslání přáníčka a písničky pro paní Marii Čopfovou ze Střelic u Znojma. Milá Maruško, k tvým včerejším 85. narozeninám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody, klidu a chuti podílet se na úspěšném chodu střelického Babince. Dále přejeme všem Maruškám z Babince k jejich zítřejšímu svátku zdraví, štěstí, pohodu, radost ze života, mnoho elánu a dobrých nápadů do dalších společných aktivit. Totéž přání platí i pro všechna ostatní úžasná děvčata. Ať je v naší malé výsce stále pohoda a veselo. Za Střelický Babinec Marie Kloudová. Přání k svátku do Slopného pro paní Majku Janošovou, do Tichova pro paní Majku Kostkovou a do Loučky pro paní Majky Burjankovou a Andrýsovou. Dcerečky, přeji vám pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, radost vnoučat a boží požehnání. To přeje Danka. Tady prosím o zahrání naší sestře Marii Rubešové z Bílovic nad Svitavou. Říkali mi noviny, že máš zítra jmeniny. Tak ti přejem k tvému svátku hodně štěstí, málo zmatku, taky pevné zdravíčko, vždyť si naše zlatíčko. No a tak to blahopřejí sestra Jana, bratři Stáňa s Ivetou a Robert s rodinou. Takže to byla další milá vinčování a tady je další milá písnička.

Lácaranka dohrála písničku Radomila Cilečka Vladimíra Salčáka a poslední přání, další pak budou až v těch večerních hodinách. Takže 12. mají svátek Marie, všechno nejlepší, hodně zdraví přejí Marušce Zikové a Marušce Pavelkové, kamarád Pepa a poslední úplně. Je to přání pro dobrého kamaráda Jána Juríčka z Dubověc, který se dnes dožívá 74 roku. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, radost vnoučat, radost v kruhu rodiny. Přejeme mu ze srdce krásné narozeniny. Zároveň blahopřejeme i jeho bratrovi dvojčeti Felixovi Juričkovi z Lopašova, který samozřejmě také dnes slaví 74. narozeniny. Oběma přejeme hlavně hodně zdraví. Blahopřejí Milan, Věrka a celá rodina. No a písnička ta také nechybí, je to Moravská lidová. Vína.

Tak to byl Břeclavan, známá moravská lidová vínečko, ne voda. No ale je 12 hodin 56 minut, tak je jasné, že Morava krásná zem polední část končí. Setkáme se dnes samozřejmě ještě jednou, a to krátce po 18. hodině. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. No a už je tady závěrečná orchestrální skladba. Tentokrát Moravu krásnou zem uzavírá Malohanačka, uplakanou Antonína Žváčka.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 13 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Počet obyvatel Jižní Moravy se v prvním pololetí snížil. V Boskovicích otevírá nově otevřený mokřad. Pálavské vinobraní v Mikulově letos kromě průvodu nabídne nově uličku řemesel a bude zataženo postupně oblačno s teplotami do 17 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Počet obyvatel Jihomoravského kraje klesl v letošním prvním pololetí o 1737 na 1 228 779 lidí. Od začátku roku zemřelo v kraji o 2026 lidí více, než se narodilo. Naopak přistěhovalých do kraje bylo o 289 více než vystěhovalých, což však přirozený úbytek nepokrylo. Vyplývá to z předběžných dat, která dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad. U boskovické části Mladkov dělníci a zahradníci obnovili původní mokřad. Dnes ho město oficiálně otvírá. Jeho vybudování, včetně nové výsadby, stálo 8 milionů korun. Práce začaly loni v listopadu.
5: Mokřad pomůže se zadržováním vody v krajině. Tvoří ho rybník a několik tůní. Zahradníci v lokalitě vysadili bezmála 50 stromů a víc než 2000 keřů. Mokřad poslouží jako útočiště pro hmyz a další živočichy. Lidé můžou využít k procházce dřevěné chodníčky nebo posedět u ohniště. Mladým rybářům bude k dispozici rybník. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
3: V Mikulově dnes začíná pálavské vinobraní. 79. ročník akce nabídne kromě vína hudební a kulturní program. V sobotu městem projde průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je například druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel u Dietrichštejnské hrobky, popisuje ředitelka festivalu pálavské vinobraní Petra Bako.
6: Návštěvníci budou moci každou hodinu se zúčastnit komentovaných ukázek, sami si tam vyzkouší tradiční lidová řemesla a připraven tam bude třeba, jenom abych nalákala, hrnčířský kruh, drátenictví, paličkování, ruční výroba taveného skla nebo třeba ukázky kovářství na výhně.
3: Pálavské vinobraní potrvá do neděle, zároveň s ním se koná i znojemské historické vinobraní. Úředníci Olomouckého kraje zmapovali výskyt invazních druhů rostlin v regionu. Data do mapy poskytly obce, vodohospodáři nebo silničáři. Pracovníci hejtmanství podklady využijí při vydání pravidel, podle kterých bude možné jednotlivé druhy regulovat.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude zataženo s občasným deštěm, který bude postupně od západu ubývat společně s oblačností. Večer se bude dále zmenšovat oblačnost. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, přechodně až mírný, severní až severovýchodní. Biozátěž je také mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Velké Bíteše tvoří nesouvislé kolony. Na stém 73,5 kilometru pak došlo k nehodě. Opatrně i v místě nehody na Rajsigově ulici v Brně a nehoda je hlášena i na Tišnovské ulici ve Velké Bíteši. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: rychle pro vás budeme vysílat právě v našem vysílání. Tak vás zdravíme.
8: Paní doktorko, vítám vás a téma dnešní?
9: Dnes budeme mít rychlé zhubnutí a to takové, o které jsme nestáli.
8: A típek na úvod, ano. Je to z ženského časopisu, strana 20. Měj se ráda, přijmu sama sebe takovou, jaká jsi. Strana 22, jak zhubnout 10 kilo rychle. Strana 24, recept na čokoládový koláč.
9: No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
10: Telegram s adresou svět.

0: Hezké odpoledne vám všem, kteří s námi vysíláte. Doktorka Kateřina Cajmová je tady.
1: Dobrý den, dneska máme krásné téma, Patriku, náhlé hubnutí.
0: Ano, chcete ještě jeden vtípek, paní doktorko?
1: Jsem s ním.
0: Tak je to například, Roman se před půl rokem zaregistroval do fitka a dodnes nevidí žádný efekt. Zatím tam zkusí zajít a zeptat se, co se děje. Teď Naděja Konvalinková o hubnutí také.
2: A byl mi sestavený jídelníček. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba. Teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek. Takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby. A ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka. Takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teď v oběd, kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat. A už se blíží druhá svačina a teď už zas to mám a teď rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš? Pak rychle se musím v tu svačinu najíst, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufám, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí přežíráním teda.
2: No.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů. Já už
3: opravdu hubneš?
2: Já pomalinku oplaskávám. Už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky. Víš? Zhora trošku, víš, jak to oplaskávám a řekla bych ti, kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ale já až ji spravím, tak ale myslím si, že tak ty 4,5 kila už to
3: jsi bude. Sundala
2: no,
3: už?
2: No, tak podívej se, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou.
2: A za týden jsem si dala sedmičku.
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhu a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdemová teďka znala téma, tedy náhlé hubnutí, to musíme říct.
1: Ano.
0: Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nijak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
1: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme, je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, hosti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě o ně hubli a nevěděli, jak je to možný.
0: Ale to se vlastně dostali do klidu, proto
1: ano,
0: zhubli.
1: Ano.
0: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém.
1: Ano.
0: A tomu se budeme asi dnes věnovat.
1: Ano.
0: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě a vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Torko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelné, uvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano. Svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů po té, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo. Nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin, a dochází k tomu. Cukrovka taky, tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
0: můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
0: čím
2: ho
0: se
2: hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle poznat, od čeho to je, abychom třeba my jako laici věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, to se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: hubnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdhamovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné, a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu, no. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některak jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotaz, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ty je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajtemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí. Kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Vesele a zdravě směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Halo, halo.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Pak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala,
1: prosím,
2: jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí.

0: medicínských problémů. Ta táž věc může působit dobře i špatně, to znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
1: Tak požádat tedy lékaře třeba o změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900, jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
0: A kdo má rádio, ano. Tak,
1: ptejte se.
2: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat. Na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím.
0: Ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí, anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
1: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sliziny vyndaný, už je to 7 let.
0: Ano.
3: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
0: Můžu se zeptat, co berete za léky?
3: Mám dnu.
0: Ano.
3: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky
0: ano.
3: Na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru desítku.
0: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
3: Nemám.
0: Dobře.
3: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
0: Mám
3: absces.
0: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Abscess.
3: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou, nesmím nic jíst sladkýho.
0: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
3: Ano, já mám oslabenou.
0: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
1: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč, tak se ptejte 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Dobrý den, Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejde, takže, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidal i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí, a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlína. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuji zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme.
4: Pěkný den. Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ano. Ať víme k tématu. Takže ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tavsemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé. Čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba nějaké další věci, čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no,
0: tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme držet. Nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás také na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Začíná znojemské historické vinobraní, potrvá do neděle. Děti z rodin ohrožených chudobou získají od České rady dětí a mládeže podporu na kroužky. Lékaři zachytili nákazu tetanem, jde o první případ od roku 2022 a bude zataženo postupně oblačno s teplotami do 17 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Ve Znojmě dnes začíná 41. ročník historického vinobraní. Připravené jsou třeba koncerty, ohňostroj, vystoupení historického šermu, rytířské turnaje a také tradiční průvod o 400 členech. Ten městem projde dvakrát, dnes večer a také zítra odpoledne. Ústřední postavy Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny letos nově doplní postava princezny, vysvětluje ředitel pořádající organizace Znojemská beseda Jaroslav Loupecký.
2: Bude uzavřena celá městská památková rezervace, kde najdete na 14 různých programových scén, které se budou věnovat historickému programu, nebo jsou to scény vyloženě hudební. Ve městě narazíte i na Maashausy v průjezdech a dvorech měšťanských domů.
0: Letošní vinobraní programem připomene i 800. výročí povýšení Znojma na královské město a my se tam v našem vysílání vypravíme o 3:15. Česká rada dětí a mládeže rozdělí 4 miliony korun na kroužky dětí z rodin ohrožených chudobou po celém Česku. V rámci projektu Darujme kroužky dětem podpoří i přes 1000 dětí na jihovýchodě Moravy. Ty za poslední 4 roky uzískaly přes 1 milion 600 tisíc korun na zájmové aktivity. A podle ředitele rady Ondřeje Šejtky výzva pro letošní rok začne 16. září.
3: Ve Zlínském kraji rodiny podporu Darujeme kroužky dětem využívají nejvíce na umělecké aktivity, a to z více než 60%. 33% putuje na hudbu, dalších 28% potom na kroužky výtvarné, dramatické nebo taneční. Následuje z 25% sport a tu poslední desetinu tvoří tábornické aktivity.
0: Lékaři zachytili první případ nákazy tetanem za poslední 4 roky. Nakaženým je 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. A podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové není jasné, jestli byl muž proti tetanu očkovaný. Onemocněl ale po tržné ráně na hlavě. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. V Česku se proti němu povinně očkují děti, dospělí ale podle lékařů zapomínají na očkování. Za posledních 20 let se v Česku nemoc vyskytla jen 5krát. Tetanus se projevuje bolestivou stuhlostí svalů, silnými křečemi a potížemi s polikáním nebo dýcháním.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zataženo s občasným deštěm, který bude postupně od západu ubývat společně s oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Podrobnosti přidá už za chvíli brněnská meteoroložka Barbora Kučerová.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nesouvislé kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Velké Býteše. Opatrně projíždějte místem nehody v Kostelci na silnici do Kyjova, tam u ní zasahují záchranáři. A s omezením po nehodě počítejte i na Tišnovské ulici ve Velké Býteši a na okraji Hajan. Tam při ní na silnici do Želešic vytekl olej. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne, přeju vážení přátelé, tady Borek Kapitánček na vlně Českého rozhlasu Brno. Máme skoro 4,5 minuty po 14. hodině. A řekl bych, že asi nebudu daleko od pravdy, když povím, že už čtvrt století máme ten 11. den měsíce září, tedy tohle datum spojeno s teroristickým útokem na budovy Světového obchodního centra a Pentagon. Zřejmě jste už zaslechli větu: pamatuju si, kde jsem byl, když zastřelili Kennedyho, nebo přesně vím, kde jsem zaslechla zprávu o Sputniku. A řekl bych, že tu chvilku, kdy se před 25 lety změnilo tolik věcí, máte ve své paměti uloženou vlastně na dosmrti. Bylo by hezké, kdybychom si už co nejdřív takto uložili třeba chvilku, kdy se dozvíme, že už nebudou umírat lidé na Ukrajině. Ale slíbit, že tahle chvilka nadejde během dnešního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno, vám nemůžu. Co vám však slíbit můžu, je společnost, kterou vám v dalších dvou hodinách budou dělat nestárnoucí písničky, informace z Jižní Moravy, víkendová trefa, páteční zprávy z jihomoravského Kordisu a už po brontosaurech a Američance Shania Twain také podrobnou předpověď počasí, se kterou se, jak říkal správně Pavel Chaloupka, ozve meteoroložka Barbora Kučerová. Tak vám přeju krásné odpoledne, je 11. září.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: 11 minut po 14. hodině vám přeju dobré odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno. A říkám, že podle toho, jaké je právě teď počasí v Brně, by ani nebylo divu, kdyby v regálech s akčním zbožím vystřídali školní přezůvky a sešity spíš dušičkové věnce a svíčky. Ale jestli tomu tak bude i v dalších hodinách a dnech, to už bude přesně vědět Barbora Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké máme počasí na těch zbylých místech Jižní Moravy, když se zeptáš tedy vyvinu to Brno?
2: Často podobné, jak tady v Brně, byť na jihu kraje, zhruba od Nových Mlýnů na východ, tam už ty srážky nejsou, začíná možná trošku ubývat i oblačnost, ale ještě se tam mohou objevovat nějaké přehánky, na zbytku území opravdu stále prší a odpovídají tomu i ty teploty, kterým se dnes nikam moc nechce, pohybují se zhruba mezi 12 a 15 stupni Celsia.
1: 12 až 15 stupňů. Já tady týden nebyl a co se všechno změnilo, takže jenom koukám jako blázen. Nejdřív jdeme na sever a potom zase na jih. Kam půjdeme tedy, kam se budou ubírat teploty a jak se bude vyvíjet počasí směrem k večeru a jaká bude noc?
2: A noc postupně by měla oblačnosti ubývat a noc už by měla být s menší oblačností, měla by být skoro jasná, polojasná, místy se budou vytvářet mlhy a to zejména v údolích, zítřejší ranní teploty pak mezi 10 a 7 stupni Celsia a v těch údolích při malé oblačnosti a při utišení větru jen 5 stupňů Celsia a zítřek ten už bude jiný než dnešek, očekáváme polojasno až oblačno, a ty mlhy se postupně rozpustí a odpoledne nebo v podvečer se výjimečně může vyskytnout nějaká přehánka. Zítřejší maximální teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
1: To už je o něco lepší. Ty mlhy mě trošku vyděsily a 5 stupňů v noci taky. No ale tak zatím je to dobrý, zatím nehlásíte sněžení. Zítra, tedy v sobotu, bude platit stupeň číslo 1, biometeorologické předpovědi, tedy mírná zátěž a slunce vyjde v Brně v 6 hodin a 24 minut. Zapadne potom v 19 hodin a 16 minut středoevropského letního času. Co nás čeká v neděli a jaké bude pondělí?
2: A neděle bude, nebo začne menší oblačností, bude polojasná, v údolích opět s nějakými mlhami, postupně ale převáží oblačno a potom večer a v noci na neděli postupně zataženo a od západu se postupně budou rozšiřovat přehánky, případně déšť nebo občasný déšť, nedělní maximální teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia, ty nedělní ranní mezi 12 a 8 stupni Celsia a srážky znovu očekáváme v nějaké podobnějším rozpoložení jako dnes v noci na pondělí a v pondělí a v první části pondělka.
1: Takže druhá část pondělka už bude spíše slunečnější?
2: Slunečnější ne, méně oblačnosti. Ano, ty srážky postupně se tak budou odsouvat na východ, moc se jim možná ani chtít nebude, ale měly by ustat a v té druhé části už by ta oblačnost dne měla ubývat. Mělo by být spíš oblačno a na úplném východě se ještě nějaké srážky zdržovat mohou i spíše do pondělních, pozdně odpoledních, možná i brzce večerních hodin, ale pondělní maximální teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
1: To byla předpověď počasí pro Jižní Moravu až do pondělka, kterou na vlně Českého rozhlasu Brno zveřejnila Barbora Kučerová. Děkuju a zdravím do brněnské pobočky ČHMU. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
2: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
1: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
2: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
1: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
3: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
1: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
2: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
1: Hodně

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Troufnu si říct, že díky svým písničkám tady Michal Tučný skutečně bude na věky. Ale teď k tomu, co vás čeká v našem dobrém odpoledni. Já si tady stěžuju na dušičkové počasí v úvozovkách a přitom Češi, Moravané i Slezané jsou národ houbařů. Letos v létě se ale z lesa většinou vraceli s prázdnými košíky. Důvod je zřejmý – sucho. Poznali to i odborníci v houbařské poradně v Brně. Skoro nikdo za nimi pro radu nechodil. Mykologové hodnotí situaci jako mimořádnou. Jestli je naděje na zlepšení, to povíme v našem dobrém odpoledni už za pár chvil. Ale přece jenom bych vám rád nabídnul aspoň jednu víkendovou akci, kterou za toho počasí, které bude panovat, můžete navštívit a možná se vám tam bude líbit. No, je to újezdské hudební stmelení, na které vás chci pozvat. Skupina Tonika totiž ve spolupráci se Sokolem Újezd u Brna pořádá už zítra 12. září akci Újezdské hudební stmelení. Hlavní myšlenkou festivalu je představit kompletní újezdskou hudební scénu. Na dvou pódiích se vystřídá celkem 11 kapel a hudebních uskupení různých generací a žánrů. Návštěvníci se můžou těšit na folklor, na folk, alternativní rock, pěvecký sbor, big beat i klasický pop a rock. Akce nabízí program pro celé rodiny, doprovodné neformální muzicírování a bohaté občerstvení. Takže zítra 12. září od 14 hodin a 30 minut. Ať se vám tam líbí. Ať se vám líbí Edův zvonek, který už jsem taky dlouho neslyšel.
1: Edův zvonek.
2: Našel cárnu do klape borec a háže tázanec. Prosím vás, kde se tady udává? To snad ne. Asi nám chcete poskytnout nějakou informaci, ne? No, to jo. No, tak tohle chodbo... A futra číslo 3. Kořeň tam nasmíkuje a švestka hlásí, tak co nám nesete? No víte, mě do toho nic není, ale u souseda složil nákladák plnou fůru takových velkých polen. A soused si každý to poleno dá k uchu a zatře se s ním, pak ho odloží a veme další poleno. Děkujeme, no tak to nám stačí, můžete jít. Kořeň vypadne ze šilcárny, valí do první telefonní body a háže voláre kamošovi. No, Franto, jsi to ty? Je to domluvený. Ta parta, co ti loni zrépala zahrádku, ti letos přijde naštípat tu holcnu.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Za zpěvu Radka Pastrňáka a doprovodu kapely Buty je připraven i náš kolega, kterého jsem už svým způsobem ohlásil v našem dobrém odpoledni. Letošní houbařská sezona je podle mykologů nejhorší za poslední roky. Hlavním důvodem je sucho, které se začalo projevovat už na jaře a v létě se dál prohlubovalo. I když v posledních dnech zapršelo, na většině Česka je pravděpodobnost růstu hub střední a na jih od Brna a na Českomoravské vrchovině nízká. Přehledně to znázorňuje mapa, kterou tento týden vydal Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s odborníky z České mykologické společnosti. No a to je téma pro redaktora Šimona France. Šimone, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak mě řekni, kam by se měli lidé vypravit, pokud si chtějí dobře zahoubařit?
1: Z jižní Moravy to budou mít docela daleko. Relativně dobré podmínky pro růst hub jsou podle té zmiňované mapy na Vysočině, konkrétně na sever od Nového Města na Moravě, nebo v Jeseníkách, Rychlebských a Orlických horách. Ve Zlínském kraji je větší naděje na plný košík na Valašsku. Víc by mohly houby růst v Čechách, hlavně na severních hraničních horách. Jestli se situace změní, to závisí na tom, jestli přijde dlouhodobý vydatnější déšť. Ale jestli budou strážky jen slabé a lokální, tak to s houbami bude špatné. S příchodem mrazíků pak houbařská sezóna končí.
0: Rostly v létě vůbec nějaké houby?
1: Odborník nebo zkušený houbař v lese vždycky něco najde, ale nemusí to být vždy jedlé druhy. Na sucho méně citlivé jsou houby rostoucí na tlejícím dřevě, jak řekl mykolog Jan Beťák z houbařské poradny Moravského zemského muzea v Brně.
2: Třeba se hodně objevuje teďka sírovec žluto-oranžový, což je takový jako jedlý choroš, houba, která roste na dřevě, zejména dubů nebo i ovocných stromů, s takovým žluto-oranžovým zbarvením, která je v mládí jedlá a dobrá, takže to lidi nacházejí v poslední době. Na tom dřevě jakoby ty houby tu a tam něco vyroste, ale ty klasické mykorýzní houby, jako známe hřiby, holubinky, čirůvky a tak dál, tak to je velice špatné.
1: Podle Jana Beťáka letos moc práce v poradně neměli. Otevřeno mívají na svém pracovišti v Biskupském dvoře vždy v pondělí a v úterý. Zatímco jiné roky k ním chodí konzultovat své úlovky desítky houbařů denně, letos to byl třeba jen jeden člověk nebo vůbec nikdo.
0: Šimone, potkal jsi nějakého houbaře, když jsi byl v poradně?
1: Já tedy ne, ale kolegyně měla štěstí na paní, která se tam přišla poradit. Ale ne kvůli houbám, co našla v lese. Chtěla radu, co má dělat s dřevomorkou na chatě. Dřevokazná houba zřejmě prorostla z dřevníku do chalupy, bohužel paní nechtěla mluvit na mikrofon. Jan Beťák jí ale doporučil odbornou firmu, protože své pomocí je těžké se dřevomorky zbavit.
0: Můžeme se změnou klimatu počítat s tím, že se k nám dostanou i teplomilné houby, které tu dosud nerostly?
1: Tak takový trend je podle Jana Beťáka možné pozorovat už teď.
2: S nástupem těch dlouhých suchých period a teplých, tak se sem tlačí i některé druhy od toho jihu. Třeba příklad houby, která se jmenuje trepkovitka šafránová, což je taková jako dřív považovaná za vzácnou houbu, která rostla u nás jako jenom striktně na jižní Moravě v lužních lesích a v posledních letech se masivně šíří i do vyšších poloh.
1: Současně podle mykologů platí, že ta hlavní houbařská sezóna se z konce léta a začátku podzimu posouvá na konec října a do listopadu. A někdy bývá vydatnější než ta klasická. Houby rostou dokonce i v zimě, pokud je relativně teplá. Ale jsou to jiné houby než ty hřibovité, které většina houbařů zná.
0: Letní houbařskou sezónu a výhled na podzimní měsíce z hlediska růstu hub jsme probrali v dobrém odpoledni s redaktorem Šimonem Francem. Děkuji za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobré odpoledne vám všem, kteří posloucháte. Je 14 hodin 36 minut a už si možná říkáte, když tedy ne na houby, no tak aspoň na výlet. Tak v dobrém odpoledni už za chvilku nastane čas pravidelné turistické pozvánky. S Hanou Slabákovou se mi natáčel nedávno a sám jsem zvědavý, kam nás vlastně pošle. Tedy kam nás pozve. Budou to zřejmě kotáry, ale jaké? To si nechám až na chvíli tu pravou.

0: nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Brno a pokud možno nerušený poslech, aby vám neuniklo nic z dalšího turistického typu, který tentokrát připravila Hana Slabáková z Klubu českých turistů. Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Akce, na kterou chcete teď naše posluchačky a posluchače pozvat, ta se koná v sobotu 12.
1: Ano, v sobotu 12. září nás zve Klub českých turistů z Holešova na již 57. ročník tradiční holešovské padesátky rusavskými kotáry na kole i pěšky. Takovým hlavním bodem je start i cíl v Sokolovně v Holešově, a to od 7 do 13 hodin je start. A trasa 15 kilometrů, ta vede ze svatého Hostýna, kde je start od 9 do 11.30, potom s cílem v Sokolovně Holešov, čili vlastně ráno vyjet na Hostýn a potom se vracet vlastně do Holešova. Ty trasy jsou velmi rozmanité, pěšky je 10, 12, 15, 18, 25, 35 a zmiňovaná 50 a na kole to doplňují trasy 25 a 50 kilometrů. Když si vezmeme ty kratší trasy, tak vycházíme vlastně ze Sokolovny k zámku, pak jdeme kolem zámku a u vchodu do zámecké zahrady se otočíme doleva k hospodě u Cabiša. Potom se vydáme cestou směrem na rybníčky k mostu přes říčku Rusavu a pak už kolem zahrádek rovně přes Želkov na Kopaniny. Tam je Jarošova lavička, pak doleva k lesu a tak dále, ke tvrzi Kasařov. A pak stejnou cestou na Kopaniny kolem ohrady doleva, jak říkají, alejí do Dobrotic a po cyklostezce zase k zámecké zdi a zámeckou zahradou do cíle. Pokud někdo nezná tu zámeckou zahradu v Kroměříži, tak doporučuji se tam podívat. I kdyby se mu zdálo 12 kilometrů moc, tak ať se podívá jenom do té zahrady. Protože ta je opravdu velmi zajímavá. Ona je ve tvaru Neptunova trojzubce a opravdu jsou tam ty kanály, kde se dá procházet a musíte si ale dávat pozor, abyste se nedostal vlastně k tomu slepému ramenu, kde pak není lávka a nemůžete dál projít. Ale nicméně jsou kolem toho ty cesty, je to tam opravdu moc pěkné, bývají tam i kachny a tak různě. Oni mají samozřejmě výsadbu různých ozdobných rostlin, jako na těch záhonech vedle a je to tam velmi malebné, jsou tam sestříhané stromy, tím, jak to zavlažují, tak to tam nebude suché a pak na to navazuje vlastně anglický park, takže opravdu zahrada v Holešově stojí za to. A i to okolí, jak jsem říkala, do té Rusavy, nebo prostě do celých těch hostýnských vrchů, jak jsme mluvili třeba o tom, že se startuje z Hostýna, tak to určitě stojí za to. A pokud to lidé neznají, tak opravdu Holešov si prohlédnou třeba i se židovskými památkami, které tam jsou. Tak stojí za to, i zámek je moc pěkný a konec konců ta zahrada samotná nemá chybu.
0: Je co prozkoumávat, ať už jste turisty pěšími, anebo z bicykly. Na Holešovskou padesátku rusavskými kotáry na kole i pěšky vás pozvala Hana Slabáková. Děkuju za tip a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brno po 4 letech ruší firmu, která měla ve městě postavit velkou síť solárních elektráren. Poskytovatelé půjček čekají přísnější pravidla. Sněmovna schválila cenový strop i omezení reklamy. Blanenský útulek získá v dědictví majetek za zhruba 2 miliony korun. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Brněnská městská firma Sako Brno Solar zanikne. Politici ji založili v roce 2022, aby na střechách městských domů postavila velkou síť solárních elektráren. Po sérii problémů se to nepovedlo. Radní tento týden rozhodli, že majetek i dluhy firmy přejdou na odpadovou společnost Sako, která její úkol převezme. Původně mělo elektrárnu tvořit 650 zařízení. Zatím jich stojí 52. Z toho licenci k provozu od Energetického regulačního úřadu má 15, doplňuje mluvčí města Filip Poňuchálek.
4: U těch ostatních jsou žádosti o licenci podané, nebo se také připravují. Dalších 5 elektráren už je dokončených a čeká na připojení. Celkově jde tedy o 57 elektráren o výkonu skoro 2,5 MWp.
2: Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Sněmovna schválila novelu, která má omezit příliš drahé úvěry a zpřísnit pravidla pro jejich reklamu. U vyšších úvěrů nově vznikne strop pro jejich celkové roční náklady, který se bude odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Opoziční ODS chtěla tento limit nastavit mírněji, se svým návrhem ale neuspěla. Reklama také nebude smět lidem naznačovat, že půjčka zlepší jejich finanční situaci. Novela teď míří do Senátu. Muž z Vranova na Brněnsku odkázal v závěti svůj majetek psímu útulku v Blansku. Zastupitelé dar na posledním jednání přijali. Zahrnuje třeba rodinný dům nebo 2 starší auta. Útulek v Blansku si nevybral náhodou. Před několika lety si z něj vzal starší fenku, ke které měl silné pouto. Město bude muset vyřešit právní náležitosti a mimo jiného vyplatit jeho syna. Přesto by pak měli zaměstnanci útulku získat zhruba 2 miliony korun, říká mluvčí radnice Pavla Komárková.
5: Samozřejmě mají plány na to, jak by psí útulek mohli zvelebit. Určitě by byla v plánu nějaká větší modernizace, ku příkladu. Samozřejmě, že by uvítali, i pokud by nějaké finance šly na provoz nebo na zajištění třeba granulí.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až oblačno, ráno místy mlhy, odpoledne nebo v podvečer se výjimečně může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý, přechodně mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž bude také mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte od Velké Bíteše s kolonami. Na D2 omezuje provoz nehoda na 2,5 kilometru. Na příjezdu do Brna blokuje jeden pruh. Opatrně projíždějte i místem nehody na Brněnské ulici v Černé Hoře a také ve Svatobořicích Mistříně a v Kostelci u Kyjova. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré páteční odpoledne přeju všem, kteří jsou správně naladěni. Tady Borek Kapitánček vysílání Českého rozhlasu Brno vám nabízí ještě jednu hodinku dobrého odpoledne, ale já se už v úvodu téhle hodinky vrátím ještě aspoň na pár chvil k tomu, co říkal Pavel Chaloupka, tedy jaké byly ty nové zprávy z Jižní Moravy, ale samozřejmě i širšího okolí. Já jsem vlastně rád, že teď máme schváleno i jisté omezení reklamy, co se týče finančních půjček. Zvlášť, když vidíme, kam můžou někdy vést právě takovéhle finanční půjčky. Ale pořád si nemůžu vybavit, kdo to vlastně říkal, že půjčka není dluh. No, možná mi poradíte, ale rozhodně bych vám doporučoval náš telefonní kontakt využít už po písničkách Hany a Petra Ulrichových a dvojice další, tedy Albano a Romina Power, k víkendové trefě. V ní vás totiž čeká něco, nač možná někteří čekají přímo s roztoužením. Rozhlas pojede za vámi. Už příští čtvrtek, 17. září, v 19 hodin, začne tohle setkání vás, posluchačů a posluchaček, s těmi, kteří připravili tuhle zábavnou show Aleše Cibulky. Rozhlas jede za vámi. No a v Ivančicích 17. září o 19 hodin bude ten nebo ta z vás, kdo ve víkendové trefě dosáhne aspoň poloviny správných odpovědí. Na čísle 726 465 2000 už za pár chvil. Co ještě vás čeká v té nastávající hodince našeho vysílání? Osvěžíme si znalosti, které by měl mít každý řidič a řidička. O tom, jak se na jihomoravských silnicích a kolejích aktuálně jezdí prostředky veřejné dopravy, bude referovat Květoslav Havlík z jihomoravského Kordisu. A ze znojemského vinobraní se ozve náš regionální stopař Vojta Halaš. Tohle všechno budeme mít připraveno. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: Italské bel canto. No tak třeba Karel Gott by o tom mohl hodně vykládat. A možná byste i vy mohli povyprávět o tom, jak si pamatujete dvojici Albano a Romina Paurovi. Tedy její dlouhé vlasy a myslím utkvěly každému, který se v 80. letech díval na přenosy ze Sanrema. Možná, že i Joškovi. Joško, teď už jsem vás vlastně představil. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Vítám vás.
1: Já už se na vás těším.
0: Aha. Vzpomínáte si ještě na dvojici Albano a Romina Power? Jsou ti, co dospívali teď zrovna.
1: Už trochu mlhavě.
0: Mlhavě. Ona měla krásné dlouhé vlasy. Vždycky krásné šaty. On měl takové výrazné brýle. A všichni jsme si říkali, ta by byla krásná, kdyby byla tady s námi. No, teď Joško směrem k trefě. Té víkendové, do které jste se dovolal a čekáte na to, jestli se vám povede aspoň polovina správných odpovědí. Pokud ano, tak vás čeká dvojice vstupů na rozhlasovou show Aleše Cibulky. Rozhlas jede za vámi příští týden ve čtvrtek 17. v Ivančicích v Rav Houseu v Ivančicích. Můžete být u toho a dokonce, jestli se správně dívám, si budete moci třeba po skončení téhle show zaspívat s hudební celebritou, kterou bude pro tu příští show Ilona Čáková. Bude tam i Honza Rosák, bude tam náš pan generální ředitel. No, užijete si rozhlasy.
1: Vy mě tak naláďujete, ale já, radši už soutěžme.
0: Jo, držíte se při zemi, já vám rozumím. To já dělám taky raději. Člověk není potom tolik zklamaný. Minuta, která je před námi, bude sloužit k tomu, abych já položil co největší počet otázek z moravských, českých, všeobecných vědomostí a vy, abyste odpověděl tak rychle, jak uznáte za vhodné. Aspoň polovina správných odpovědí bude znamenat výhru. Jste připraven?
1: Ano, 100%.
0: Můžeme jít na to. Ptám se, jaká turbína vyrábí elektřinu ve vodní elektrárně Kníničky? Francisova, Kaplanova nebo Teslova?
1: Kaplanova.
0: Kolik z názvů 12 kalendářních měsíců je středního rodu? Žádný, jeden nebo dva?
1: Žádný.
0: Pro který šlechtický rod byl dlouhá léta zámek ve Valticích rodovým sídlem? Byli to Mitrovští, Lichtenštejnové nebo Žerotínové?
1: Lichtenštejnové.
0: Ve které z následujících zemí se na silnicích nejezdí vlevo? Japonsko, Kypr nebo Kanada? Kde se nejezdí vlevo? Která část Brna nese v Hantecu pojmenování Marvanov? Je to Juliánov, Jundrov nebo Líšeň?
1: Líšeň.
0: Rozloha České republiky je 58 880 km čtverečních nebo 68 880 km čtverečních a nebo 78 880
1: km. 68
0: říkáte?
1: 78.
0: 6 otázek, což je počet poměrně neobvyklý a z toho jen 2 chybné odpovědi, takže rovnou můžu říct, že dnes máme trefu.
1: Výborně.
0: Snad jen doplníme, že to není nula, když se ptám na názvy kalendářních měsíců, tedy na střední rod. Září. Aha. Takže jeden by tam přece jenom byl. No a nejezdí se vlevo. No, v Kanadě se nejezdí vlevo.
1: Jo, v Kanadě, no.
0: V Japonsku a na Kypru, jo. No,
1: no a to je tím, že já jsem tam nebyl.
0: To je ono. Málo cestujeme.
1: Ano, málo.
0: Tak vy si udělejte cestu do Ivančic, příští týden tam totiž přijede za vámi rozhlas 17. září od 19 hodin, takže teď prosím počkejte na telefonu, vyřídíme formality, my vás zapíšeme na guest list. No a pokud tam máte někoho, kdo vám radil, rádce či rádkyni, tak ji nebo jeho můžete vzít sebou, protože jsou to 2 vstupy, které jste vyhrál.
1: Ano, vezmu, to víte, že vezmu.
0: Joška je výherce dnešní víkendové trefy. Přeju dobré odpoledne.
1: Taky přeju pěkný den.
0: Jsou 2 minuty po 4:15 a za chvilku pro vás budeme mít v dobrém odpoledni řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči a řidičky často chybují.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: jistě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Dobré a bezpečné odpoledne vám přeju. To bezpečné jsem si tam vsunul, ale má to svoje opodstatnění. Osvěžte si s námi teď v našem dobrém odpoledni pravidla silničního provozu. Ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Možná už se vám to také stalo. V hustém mliáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
2: Řešitelné to samozřejmě je. Z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu. Nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
1: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
2: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra touhle dobou si povíme, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí. Je 15 hodin 27 minut. Přeju dobré páteční odpoledne a aby bylo ještě lepší a vy, kteří používáte veřejnou dopravu, se už na to taky chystáte, tak vám za malou chvíli nabídneme i informace právě odtud, od jihomoravského Kordisu. V podání Květoslava Havlíka se dozvíte, jak se jezdí veřejnou dopravou právě teď na území Jižní Moravy.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé. A po téhle písničce to byly Bengals a jejich Manic Monday, tedy vlastně návrat do poloviny 80. let, bych se mohl odrazit od toho, co před 20 minutami na naší rozhlasové vlně znělo. To jsme s naším soutěžícím v trefě, s Joškou, no spíš já než on, vychvalovali ty krásné dlouhé vlasy zpěvačky Rominy Power. A v tomto případě tady po Bengals bych mohl říct Susanna Hoffs a ty jí v její velké oči. Vzpomínáte si? No ale říkám to proto, že bych se chtěl zeptat Květoslava Havlíka na místě obvyklém vždy v pátek, jestli kdybych teď řekl, že se po Jižní Moravě všude jezdí bez jakýchkoliv komplikací, jestli by mohl zareagovat slovy zlatý oči, že Květoslave, šlo by to? Dobré odpoledne.
1: Já vám přeji krásné odpoledne a ptal jste se naprosto správně, opravdu můžu říct zlaté oči.
0: Zlatý oči, byl to trošku oslý můstek, to já přiznávám, ale na to já jsem vlastně odborník. Takže vy jste odborník pro změnu na dopravu, jste zástupce Jihomoravského Kordisu, tak určitě víte, jak se přesně jezdí veřejnou dopravou na území našeho regionu.
1: No, ono trošičku zapršelo a samozřejmě všichni rádi a s radostí vytáhli své plechové miláčky do ulic, takže ta dnešní doprava na Jižní Moravě je opravdu docela komplikovaná a zejména v okolí Brna, tak já to zkusím prolétnout tak z hora dolů, abychom to všechno zvládli v rychlosti. V prvé řadě, co je dobrá zpráva, neevidujeme žádnou velkou dopravní nehodu, která by třeba znemožňovala průjezd přes některou komunikaci. Všude jezdíme, ale problém je v tom, že jezdíme s poměrně velkým zpožděním. Nejprve asi bych zmínil dopravu na Vinobraní, protože Český rozhlas Brno o tom obšírně informuje, o tady těch dvou akcích v Mikulově a v Znojmě. Naši dispečeři jsou v terénu a budou tam určitě i zítra po celý den. A tam ta doprava je docela dobrá i na výjezdu z Brna maximálně zpoždění kolem 10 minut těch autobusů, případně expresu do Znojma a do Mikulova. Takže tam bych řekl, ta situace je dobrá a tam bych asi s těmi pozitivními zprávami skončil, protože zejména centrum Brna je docela hodně plné, jak v okolí rozestavěného centra nákupního vedle hlavního nádraží na ulici Úzké, tak kolem Zvonařky, tak vlastně u všech těch dálničních křižovatek, což je veliká změna proti minulým týdnům, protože opravdu ta ulice Úzká, odtud nám odjíždí autobusy se zpožděním i třeba 15 až 20 minut, protože velice těžko se dostanou tam a ještě hůř odtud kolem Zvonařky zpátky, takže i všechny autobusy, které třeba z Brna vyjíždějí ve směru na Kyjov, na Vyškov, tak docela mají poměrně velká zpoždění, až někde 30 minut, spíš kolem těch 20 minut, takže je potřeba hodně trpělivosti. Podobně je to v okolí nákupního centra na ulici Vídeňské, tam opět autobusy ty příbrněnské 501, 502 mají zpoždění až 15 minut, ale zatím je necháváme jezdit od ústředního hřbitova a ani nebudeme tady tuto dopravu zkracovat, takže pokud byste

0: problému, ale obáváme se, že tady toto také způsobí nějaké větší zpoždění, a to nejen autobusů regionálních, ale i brněnské 78. No a teď už bych přišel k drážní dopravě, tam ta situace je, bych řekl, řádově lepší. Regionální vlaky jezdí, jak mají jezdit, jsem tam nějaké drobnější zpoždění, ale nic kritického. No a dokonce i ty dálkové vlaky, které v minulosti, respektive ještě před několika týdny, byly hodně zdržovány výlukou mezi Pardubicemi a Přeloučí, tak ty dnes jedou na čas, takže to je pro nás i veliké překvapení na ten pátek před víkendem.
1: No tak jak jste vymaloval tu zejména brněnskou veřejnou dopravu, tak nebo obecně dopravu, tak musím říct zlatý šaliny, ne zlatý oči, ale zlatý šaliny, ještě že jezdím šalinou. Ale určitě víte i o případných výlukách či změnách v dopravě v nastávajících dnech, povíte nám o tom?
0: Ano, o víkendu a příštím týdnu se konají nějaké drobnější změny v dopravě a výluky, ale nebude toho moc a nebudou až tak kritické. Tentokrát bych začal v Brně, a to ulici Kaštanovou v brněnských Ilanovicích, možná v Komárově. Tam v sobotu a v neděli po celý den bude pokračovat oprava nebo rekonstrukce toho dálničního mostu a nebudou moci tudy projíždět autobusy, které tam standardně jezdí, takže 40, 48, 64, 74 budou jezdit po objízdných trasách. A 109, která spojuje touto trasou Brno s Hodonínem, ta pojede úplně jinudy a vlastně vyjede ze Zvonařsky, nezastaví ani v Komárově, ani v těch brněnských Vanovicích a zastaví potom až na Hanácké. Takže pozor, pokud jedete třeba někdo ráno ve směru do Brna do práce, tak musíte s tím počítat a dostat se třeba do těch center, kde jezdíte do práce nějakým jiným způsobem, třeba právě přes Brno. No a pak už jenom dvě drobnější, možná tři drobnější změny. Upozorňujeme posluchači, že v Rosicích od pondělí 14.9. bude velká změna autobusu 405 a 423, protože tam probíhá rekonstrukce komunikace. Ve Bzenci, tam se to týká zastávky Bzenec náměstí, také zřejmě uzavírka, buď to kvůli zábavě a hodům, anebo kvůli rekonstrukci. Autobusy 665, 912 nebo 934 pojedou trošku po jiných trasách a zastaví trošku někde jinde, takže to také doporučuji, pokud tímto směrem jezdíte, nastudujte si, kde a jak se bude nastupovat. No a poslední drobnost, ta už se týká hned zítřka. Ve Vyškově většina línek, které nějakým způsobem navazovaly na dálkové vlaky R8 a R12, tak budou mít drobně změněné jízdní řády o nějaké minuty, protože ten stav rychlíků mezi Brnem a Vyškovem a potom dál Ivanovicemi, Nahané a Přerovem už se trošičku začíná stabilizovat proti těm mimořádným jízdním řádům v minulosti a ty autobusy se musí těmto vlakům trošku přizpůsobit, protože ty vlaky zase jezdí o nějaké minuty plus minus jinak. Jinak je to asi z těch výluk a změn dopravy všechno.
1: Na tradičním místě určeném právě informacím o veřejné dopravě vás informoval Květoslav Havlík z Jihomoravského Kordisu. Za koordinátora veřejné dopravy na území regionu tedy teď už vlastně víte všechno o nejbližších hodinách a dnech, ať už jsou to výluky, změny i o té aktuální situaci. Květoslave, děkuju a přeju vám hezký víkend.
0: Já vám přeji také nádherný víkend, naslyšenou.
1: Věřím, že to bude víkend, během nějž se vydáte, no třeba na vinobraní. No a právě do dějiště 41. znojemského historického vinobraní se podíváme už po písničce.
2: Český rozhlas Brno.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Míříme do Znojma. Znojmo je totiž do neděle dějištěm 41. znojemského historického vinobraní a náš regionální stopař Vojta Halaš u toho nesmí chybět. Proto je už od rána v centru dění a teď vám přinese čerstvé novinky. Jak to ve Znojmě vypadá zejména. Vojto, nejprve dobré odpoledne.
2: Ahoj Borku, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
1: A teď řekni, co se na vinobraní ve Znojmě děje právě teď a co už si stihl zhlédnout a zažít.
2: Tak páteční program odstartoval na Masarykově náměstí ve Znojmě ve 14 hodin folklorní soubor Diavánek. O hodinu později pak slavnostní fanfáry otevřely letošní znojemské vinobraní a společně s průvodem se otevírají teď také Mazhauzy v centru města, což možná můžete slyšet za mnou ty bubny, jak zní. Stihl jsem zajít se také podívat třeba k rotundě, na cymbalovou muziku Jošky Šmukaře, na šermířské souboje nebo na horní náměstí, na dechovou hudbu Straňanka. Ale pobavil mě také průchod jednou z uliček, kde herci zprostředkovávají středověkou atmosféru. Některé děti se stylizovaných žebráků až pály, dokonce některé plakaly, ale třeba mě jedna středověká společnice nabízela nocleh, když trochu připlatím. Odpoledne bude pak na Masarykově náměstí patřit více současné hudby. Už za pár minut vystoupí například Pem Rabbit, později Lenny nebo Fleret a večer se pak návštěvníci mohou těšit na tradiční historickou podívanou v podobě v příchodu krále Jana Lucemburského s družinou. No a program na hlavní scéně, tedy právě na Masarykově náměstí, dnes zakončí kapela Tros Discotecos.
1: Ty tam dobubnovali ty bubny, takže budeš slyšet ještě o něco líp, ale musím říct, že jsi mě pobavil tou společnicí, takže bychom klidně mohli říct Markitánka, nebo Dorota se taky říkávalo, že odřív?
2: Ano, mohli bychom to nazvat i tak.
1: Ale možná jsem se nejdřív měl zeptat na to, nač se teď hodlám zeptat. Prší teď ve Znojmě a dopadá to na program?
2: Důležitá věc, neprší. Pršelo tady zhruba do 11 hodin a pak ještě krátce ve dvě, ale od té doby už je to bez deště a nevypadá to teď, že by se to mělo nějak měnit. Takže program jde normálně bez nějakých změn a lidé mají schované své deštníky v batozích. Ale jestli se někdo doznamená teprve chystá, asi se hodí vzít si ho pro jistotu sebou.
1: Ano, kdo je připraven, není zaskočen. Znám ještě další situace, kde se to hodí, ale to necháme teď bokem. Mám ještě jednu otázku. Kolik je zatím v centru Znojma lidí, jestli je tam opravdu nával a jestli se tvoří u vstupních bran nebo u stánků s občerstvením fronty?
2: Tak to centrum města se docela rychle plní od těch dvou hodin, zvláště na místech, kudy prochází právě průvod, nebo kde se zkrátka něco děje, jsou ty ulice plnější. Na druhou stranu ani u stánku s vínem, ani jídlem, ani u vstupních bran zatím žádný přetlak nenastává a vše je poměrně plynulé.
1: S čistým svědomím tedy můžeme všechny pozvat. Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který mapuje první den znojemského vinobraní. Děkuji za informace a dobré odpoledne přeju.
2: Hezký den a naviděnou nebo naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Naše dobré odpoledne se ovšem chýlí ke svému závěru. Zbývá už jen necelých 8 minut a bude tady 16. hodina, tím pádem taky nové zprávy Českého rozhlasu Brno v podání Pavla Chaloupky. Potom Humoriáda s Martinem Zounarem. No a po 17. hodině ve dni v kraji můžete očekávat další brněnskou jedenáctku. Jakáže bude? No tak já samozřejmě doporučuji její poslech. Ale o čemže konkrétně autoři s Tomášem Kremrem a Davidem Nekvindou budou mluvit, tedy čemu se budou věnovat? Třeba docházce brněnských zastupitelů. Aby to ale nebyl jen politický díl, uslyšíte třeba o začátku nové brněnské divadelní sezony, kterou zahajuje například italská kuchařská show. A také o jistých nesrovnalostech, o tom, že se prostě někdo ocitne na kandidátní listině nějaké strany a vlastně tam být ani neměl. Tak vám přeju dobré odpoledne a naslyšenou v nedělní noční lince.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: V noci se mi zdá sen. Vycházím zadními dveřmi na zahradu a pak se s mámou, která je ale v reálném životě už 3 roky po smrti, společně díváme proti slunci do zelené odměrky na déšť. Máma hlásí, je tam 20 mm a celá zahrada je zarovnaná sudy plnými dešťové vody.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas1.cz.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V centru Brna pokračuje stavba podzemního kolektoru pro inženýrské sítě pod Českou ulicí. Kroměříž otevřela opravený pavilon na Barborce, odlehčí lidem pečujícím o blízké. Pořadatelé varují před falešnými vstupenkami na znojemské historické vinobraní a zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Dělníci v centru Brna pod Českou ulicí prorazili první metry kolektoru pro inženýrské sítě. Stavba za více než 500 000 000 korun omezuje chodce i obchody. Do budoucna ale umožní opravy bez nutnosti ulici rozkopat. Tunel razí stavbaři klasickým hornickým způsobem. Postupují proti sobě ze dvou šachet hlubokých 10 metrů, a to rychlostí zhruba 80 cm za den, popisuje stavby vedoucí Tomáš Žák.
2: Odtěžujeme strojně čelbu, která je složena z plastických jílů. Následně je stříkaným betonem vystříkáno ostění, vložen výstužný oblouk. Razíme směrem k náměstí Svobody. Jsme na 16. tunelovém metru. Chtěli bychom se s kolegy, kteří razí od náměstí Svobody, prorazit v první polovině následujícího roku.
0: Po dokončení bude mít přes 3 metry vysoká chodba délku 235 metrů a 21 odboček ke každému domu v ulici. Kompletně hotovo má být do roku 2028. Město Kroměříž dnes otevřelo přestavěný pavilon K v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. Stavba vyšla na necelých 47,5 milionů korun. Další 2 miliony stál nábytek. V budově vzniklo zázemí odlehčovací pobytové služby pro dospělé. Kapacita se zvýšila z 12 na 15 lůžek. Informoval o to místostarosta Pavel Motička z KDU-ČSL s tím, že zájem o služby je velký. V sezóně, kdy jsou dovolené, je služba rok dopředu obsazená. Pořadatelé znojemského historického vinobraní varují diváky před falešnými vstupenkami. V posledních dnech zaznamenali několik případů podvodných nebo umělou inteligencí vygenerovaných vstupenek. Návštěvníci tak mají být při nákupu obezřetní a údaje ze vstupenek nikde nezveřejňovat. Platné vstupenky zájemci můžou koupit jen na oficiálních platformách, upozorňuje za pořadatele Kristýna Musilová.
3: Správná cesta, jak zakoupit vstupenku, je přes portál GoOut a nebo v turistickém informačním centru ve Znojmě. Tam máte opravdu jistotu, to jsou naše oficiální platformy, které využíváme, a samozřejmě bude možné zakoupit i vstupenku na místě na vstupních branách festivalu.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až oblačno, ráno místy mlhy, odpoledne nebo v podvečer přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, vítr bude foukat slabý proměnlivý, přechodně mírný, severozápadní až severní, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě počítejte u Zbraslavce na silnici do Drnovic, tam u ní zasahují záchranáři. Pozor i v místě nehody na Sklepní ulici v Dolních Věstonicích a na Zámecké v Kunštátu. Dobré cesty přeje ze studia Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která se měla před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
6: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
5: Já totiž
6: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech zbuzaný, bůh nahoru, drc nebo černošice hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
5: ano.
6: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul pumpičku, a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů, A říkám, tak to je skvělý, to je skvělý. Tak ona leže, žena, ahoj, čau, a já, ahoj. Tak co, už seš ve studiu? A já, ty vole, ježiš, humoriáda. A do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul. A do toho oni všichni, vy jste pích, co jste? A já píchnul, ježiš, no tak to nepíchejte a přijďte domů. Takže jsem přijel, hnedka jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den. Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu koho vytáhneš?
1: Čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze s divadelkou Podvěží, s divadelka Podvěží Marie Rotrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne trapná, samozřejmě pumpař říká.
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás auta, blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Ne? Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dělal, který šikula. A vedle vás se ozve zetmi, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy. Že? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to je jako... Ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hroznej brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavary, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, trapasy, na jevišti a Viktor Price. Ty jsi se s Viktorem potkal?
1: Já jsem se s Viktorem Pricem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
0: Pražský
1: Žofíně.
0: Písnička.
1: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Price tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já to k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, tři nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný. Bumpuce na náměstí.
0: Podle toho, jako to mluvíš, o to obsazení autoři a tak.
1: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to na, do toho tam byli mladí, že jo, tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
0: Trapasy jsi vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby, nebo něco?
1: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
0: Ty se zbál, že to bude trapas.
1: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady tu, ty galusky navlečený přes sebe, ty
0: přes
1: náhradní.
0: Rameno, no
1: ty
0: náhradní, jasně.
1: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem zrovna ve válce, v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čech je rozhlas.
0: Martin Zounar je Humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, tak já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
1: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
0: No.
1: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říkám, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
0: No.
1: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to je zhravý, no.
0: No tak to je proti, takže co si vybrate?
1: Proti, no,
0: trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Neboj, za všechno v dobré se obrátí. Zahoď svůj strach, že slunce se nevrátí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu... To s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: To je Čmaňa a Zouňa.
3: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmeně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý
7: já
4: den.
7: Chtěla pozdravit pana Zounara a poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Včera tak kdy? To už bylo...
4: A byla jste úplně mokrá, jste byla. Dobře.
7: Probíhá. Všichni, ale hrali jste hezky.
4: Děkujeme.
7: Třeba Ačko.
4: Tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc. A ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
3: Děkujeme. My vás taky zdravíme a tedy Bčko vyhrál. Zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a Čmaně.
9: Děkujeme. Helejte, nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravý? No teda já vydržím hodně, jo? Ale aby mě, ausgerechnet mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně?
10: No.
9: Mně je prakticky úplně všechno.
10: Jo.
9: Od zápalu blan až po zácpu.
10: Prosím vás, vy, jo?
9: No.
10: Vy, jo?
9: No.
10: Vy, že máte zácpu? Vy, jo?
9: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
10: no.
9: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalý.
10: Tak vám to... Hlejte. Tak vám to říkám já,
9: jo.
10: Který už nebyl na hajzu.
9: Co je? Ježiš, člověče, právě, že no. Byl. Ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Helejte, jste vůbec v důchodu?
10: Já jsem v důchodu, jo. V invalidní, víte? No. Od 20 let.
9: No.
10: To jsem dostal první mrtvici.
9: každý týden na patologii dělat figuranta.
11: No,
9: takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
11: To se furt vytahujete, jo?
9: No.
11: Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo? No.
9: No, prosím vás, no. Tak schválně.
11: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na chadláku, tak to s ním normálně seklo.
9: No, to vám tak věřím,
11: Hlejte, když jsme u toho teda, jo,
9: no.
11: Tak kdybyste viděl, co já kašlu, jo, kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
9: No tak schválně.
11: Jo?
9: No.
11: Jo?
9: No.
11: No tak jo.
9: Nechte to, laskavě, ano.
11: Jo.
9: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
11: Žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
9: No, a prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno začala bolet slezinka.
11: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, a nebo Gogo Show, no to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět.
4: Kdy
3: se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak ono to nebyla žádná strana to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp, Karel pro Jiřinu Mohdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda. A musím říct teda, že vlastně, když tohle to pominulo, začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je Boží plán, což je, to je, ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů, a teda Jeřábek, co by tramvaják, s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy, a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohle to, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohle dělal v 30 takovou lbejkárnu a Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom Babuče.
3: Zdravíme
4: Čmaně. Ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těmihle bardama.
3: Culí se a usmívá Martin Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte Povídání o lásce od Luďka Soboty?
4: Já bych dal Lásku Luďka Soboty, protože tam je já
11: vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě narodil, já se směji, že
4: no tak takhle.
3: Mě to jde,
4: no mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo.
11: Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíček Kemen.
4: No, tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tady Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře.
1: Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Jasnačka, Luďa, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to bude
4: Dobrý
1: Ačko.
4: Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdravím Martina.
2: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji. Dobře, zapisuju. A ještě někdo?
5: Dobrý den, ještě dobrý jednou, Hinek z Vysočiny.
2: Dobrý den, Hinku.
5: Zdraví, pánové, ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
2: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo. Tak budeme
2: starý, no tak
1: budeme pokračovat.
2: Já se teď na toho Luďka, člověče.
1: No tak.
2: No tak dobře, tak příště.
1: Jede prý zatím.
6: Hledte sem a víte, co mě čeká příští týden?
7: No, co?
6: Mě čeká mohutná amputace.
7: Jo,
6: já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
7: Ježíš, jak to?
6: No, protože nebudu mít na čem sedět.
7: Furt nějaký operace, já mám za sebou tolik operací, jo, že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou, mě dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo, tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
6: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, víte? Ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
7: No, tak to mě teda říkajte, dětku.
6: No, to máte rady. No, víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
7: Jo, jak to?
6: Víte proč?
7: No,
6: protože já jsem totiž schizofrenik.
7: Ježiši.
6: No,
8: kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla baterka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
6: No, ano, a tam bych vás rád viděl.
8: Ježiš, vy jste bezcitné.
6: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel od cit.
8: Jo.
6: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
8: Jo.
6: Já nevidím.
8: No.
6: Nevidím.
8: No.
6: Neslyším.
8: No.
6: A já už nemám ani...
8: Ani... Vy si myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohle to, ne teda.
6: Po kolika ti, že infarktech?
8: Po 20.
6: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musela to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
7: Jo, emmental.
8: Jsi jako Romadur.
7: Já jsem úplně mrtvej člověk.
8: Jo.
6: Proč neležíte v nemocnici?
7: No proč? Co pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
6: No tak si jděte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
7: Jo.
6: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat? Já, slečno, já. My už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošmákli. No jo.
7: Kam to jedeme?
6: No do Hodkoviček, ty blbene.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zedníčka, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době, v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manželé příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal toho, jak porazí opilé autem, Haníčené jsou úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Mm-hmm. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hral sanitku. A víš co, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takový, brado, dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda, pro mě, já jsem teďka fajn. Prostě vůbec se s tím jako nepádal. Prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně
2: lidí.
1: Ty ses
2: musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen ten...
1: To tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Se za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude byla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točili samozřejmě inscenace, zkoušeli se.
1: No ano, to nebylo týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly ano. Takový desky bílý, takový obdélníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno
2: dneska
1: prostě udělá
2: prostě
1: ten...
2: Zrc. Jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten, pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo? Hele, já si
1: ale
2: myslím,
1: jsi
2: že...
1: rád, že poznal no, to práci toho Jirky Adamce.
2: No to skvělý.
1: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladej a tohle. To myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit si něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle vidí nedám.
2: Já tohle vidí nedám, tak jo, tak já si zlíknu teď celky.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod, třeba ano. Dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí, tak poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli to tam...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Pustila mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šarmantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezitím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
6: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Ten, toho jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická, řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: To, kdo to bude?
5: To, úplně, ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. Uh-huh. A bude mít svoji hereckou kolegyni,

0: je právě ten trapný okamžik.
1: Že se nemůžete vzpomenout.
0: Ale je výborná.
1: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova. Přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jedno nohou židli zatím. A teď jsem to zapomněl, teď jsem se opravdu chtěl
2: To vůbec nevadí,
1: zeptat,
2: protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
0: Hostem?
2: Že taky budete nevím. Hostem Humoriády, je to
0: jo,
2: pravda?
0: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
2: No tak vidíte, ano, už jsem si odechla.
0: Budu hostem určitě Humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
1: Budete tam. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili, jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
0: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
2: Halina Pavlovská. Děkujeme. Děkuji.
1: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
5: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
4: No, 2018, ano.
5: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš, legendární dvojice Bobo Heluš, že?
4: Ano.
5: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
4: Bělohrad.
5: Nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne. A to sedne to radost. Ne někdy. Když to opravdu sedne. A je to o tom, že se lidi nepředhánějí, ale jdou společně k tomu, že baví, že se lidi smějou, že a teďka zase poslouchají jenom co a zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý, prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
4: Tak vážení. Čím to zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Helena Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě musíte někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavín, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct. Ačko nebo Bčko?
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já se doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říkala, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říkala, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračice
7: ta... Dítětko.
6: A co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. A jsem říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
8: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
9: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím Fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si pořídil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný, jako co říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
7: Tak jsem sundal
9: kalhoty a dal jsem nacpal do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. Ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. Ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš? No, ne, se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz
1: Martin Zouna.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Česku ubývá lidí, počet obyvatel se meziročně znovu snížil. Lékaři zachytili nákazu tetanem, jde o první případ od roku 2022. Rozbíhá se hlasování v anketě Dobrovolní hasiči roku a zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně zhruba 12 000 obyvatel. V zemi teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc lidí, ukazují to data Českého statistického úřadu. Zemřelých bylo o 21 000 víc než nově narozených. V Česku podle statistiků už pátým rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství, říká za statistiky Michála Němečková.
4: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
2: Celkový úbytek obyvatel trochu zmírnil počet lidí, kteří se do Česka přistěhovali. Bylo jich o 9 tisíc víc než těch, kteří ze země odešli. Převažovali mezi nimi Ukrajinci a Filipínci. Lékaři zachytili první případ nákazy tetanem za poslední 4 roky. Nakaženým je 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové není jasné, jestli byl muž proti tetanu očkovaný. Onemocněl ale po tržné ráně na hlavě. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. V Česku se proti němu povinně očkují děti, dospělí ale podle lékařů zapomínají na přeočkování. Za posledních 20 let se v Česku nemoc vyskytla jen 5x. Tetanus se projevuje bolestivou stuhlostí svalů, silnými křečemi a potížemi s polikáním nebo dýcháním. Začalo hlasování v anketě Dobrovolní hasiči roku. Její organizátoři dnes v Brně vyhlásili nominace finalistů. Z více než 100 přihlášených vybrali celkem 48 jednotek a sborů. Lidé tak můžou své favority až do 16. října podpořit SMS zprávou nebo hlasem přímo na webu ankety. Ta má ocenit práci dobrovolných hasičů. Jejich nasazení přibližuje za pořadatele Jiří Bezděk.
5: Tím hlavním smyslem je ukázat veřejnosti klíčovou roli a nezastupitelnou roli, jakou dobrovolní hasiči mají v rámci našeho integrovaného záchranného systému a že bez jejich pomoci a přítomnosti v regionech by to bylo mnohem těžší a složitější.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až oblačno, ráno místy mlhy, odpoledne nebo v podvečer se výjimečně může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od 9 křížů. Kivadlově se projíždí místem nehody na hlavní ulici ve Vnorovech. Obdobně je tomu také u Zbraslavce na silnici do Kunštátu. Nehoda omezuje provoz i na Brandlově ulici v Kyjově, u Křtin na silnici do Jedovnic, na Křížkovského ulici v Kuřimi a na Sklepní ulici v Dolních Věstonicích. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Den v kraji.
7: Pěkné páteční odpoledne, krátce po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Pavel Chaloupka už za chvíli po písničce pokračuje přehledem nejdůležitějších událostí 11. září. Počasí probereme s brněnskými meteorology. V reportáži vám přiblížíme, jak brněnští vědci hledají a vyvíjí nová antibiotika. No a brněnská jedenáctka rozebere situaci kolem kandidátních listin, ale bude se věnovat i současným zastupitelům nebo začátku nové divadelní sezony. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje na jižní Moravě. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno jsme dopluli s Jiřím Kornem k 7. minutě po 17. hodině. Den v kraji otevírá zpravodajským přehledem Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ještě jednou dobré odpoledne. Počet obyvatel Jihomoravského kraje klesl v letošním prvním pololetí o 1737 na 1 228 779 lidí. Od začátku roku zemřelo v kraji o 2026 lidí více, než se narodilo. Naopak přistěhovalých do kraje bylo o 289 více než vystěhovalých, což však přirozený úbytek nepokrylo. Začalo znojemské historické vinobraní s oslavami 800 let města a také tradiční pálavské vinobraní v Mikulově. Lidé mířící na obě akce můžou využít posílené a mimořádné spoje hromadné dopravy. Do Znojma i Mikulova se nejlépe dostanou zvláštními expresními autobusy, vysvětluje mluvčí krajského koordinátora dopravy Kordis Květoslav Havlík.
3: Zejména pro odjezd z obou měst je možné v pátek i v sobotu použít speciální přímý vlak, který pojede ze Znojma přes Mikulov a Břeclav dále do Brna a v Brně naváže noční spojení autobusu.
2: Organizátoři znojemského vinobraní vypraví v sobotu ráno i speciální vlak z Prahy, zpátky pojede večer. U boskovické části Mladkov dělníci a zahradníci obnovili původní mokřad. Dnes ho město oficiálně otevřelo. Jeho vybudování, včetně nové výsadby, stálo 8 milionů korun. Práce začaly loni v listopadu. Dělníci v centru Brna pod Českou ulicí prorazili první metry kolektoru pro inženýrské sítě. Stavba za více než 500 000 000 korun omezuje chodce i obchody. Do budoucna ale umožní opravy bez nutnosti ulici rozkopat. Tunel razí stavbaři klasickým hornickým způsobem, a to rychlostí zhruba 80 cm za den, popisuje stavby vedoucí Tomáš Žák.
4: Razíme směrem k náměstí Svobody. Jsme na 16. tunelovém metru. Chtěli bychom se s kolegy, kteří razí od náměstí Svobody, prorazit v první polovině následujícího roku.
2: A kompletně hotovo má být do roku 2028. Lidé stále častěji odkazují svůj majetek opuštěným zvířatům. Nedávno muž z Brněnska v závěti přenechal mimo jiného svůj dům psímu útulku v Blansku. V Brně zase útulek čeká už zhruba rok na vyřízení pozůstalosti ženy, která mu darovala pozemky nebo podíl v bytovém družstvu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, Karel Kahovec nám dospíval píseň s názvem To se budem prýma mít a jestli se my budeme prýma mít s ohledem na počasí, to se dozvíte právě v tuhle chvíli.
1: Počasí.
0: A krátce po 17. hodině už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnskou meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Máme páteční odpoledne a víkend začíná. Jaké bude počasí?
2: Mělo by být minimálně, začít být poněkud jinak než dnes. Už teď začíná postupně ubývat oblačnost. Srážky se také odsouvají mimo území Jihomoravského kraje a dál to bude pokračovat v noci. Tu očekáváme skoro jasnou až polojasnou, možná občas trošku oblačnou. Místy se začnou vytvářet mlhy a to zejména v údolích. Zítřejší ranní teploty klesnou mezi 10 až 7 stupňů Celsia. V údolích při malé oblačnosti a při utišení větru jen k 5 stupňům Celsia.
0: Vypadá to na velmi chladný víkend, bude alespoň tepleji během odpoledne?
2: Ano, mělo by být ty odpolední teploty, by zítra měly vyšplhat mezi 20 až 23 stupňů Celsia a zítřek očekáváme polojasný až oblačný, ty mlhy se postupně rozpustí a odpoledne nebo v podvečer je nějaká šance, nějaká malá pravděpodobnost výskytu přehánky a vítr by měl zítra vát slabý proměnlivý, přechodně mírný severozápadní až severní.
0: Jaká bude sobotní noc?
2: Potom v noci na neděli už by to mělo, nebo by měla ta oblačnost stále vydržet relativně menší. Neděle začne polojasnem, v údolích se znovu, tak jako v sobotní, během sobotního rána, vyskytnou nebo můžou vyskytnout mlhy, ale neděle už se postupně potom během dne bude měnit, bude spíše oblačno, večer až zataženo a od západu se postupně rozšíří přehánky, případně občasný déšť, nedělní maximální teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia.
0: Tak vypadá to, že po dlouhé době se o víkendu nezahřejeme, naopak zmokneme, ale na nějaké vydatnější srážky z vašeho pohledu to nevypadá.
2: Až právě v průběhu toho nedělního večera, respektive v noci na pondělí a potom z počátku pondělí by mělo přijít pravděpodobně něco intenzitou a trváním podobného, jako jsme prožili během dneška.
0: Tolik Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám za aktuální předpověď počasí a za výhled k víkendovým dnům. Mějte se krásně, hezký víkend a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Pěkný víkend i vám naslyšenou.
0: Děkuji. Nová antibiotika modelují brněnští vědci přímo v počítači. Navrhli biliony molekul, které mohou vědci po celém světě využívat při hledání nových zbraní proti odolným bakteriím. Více vám prozradíme už za chvíli, tak zůstaňte s námi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky.

0: 24 minut po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno a pokračuje i dál zpravodajskou publicistická hodina. Brněnští vědci hledají novou zbraň proti bakteriím, na které nezabírají běžná antibiotika. Nečekají ale, co účinného objeví v přírodě. Nové látky navrhují přímo na počítači, potom je vytvoří a testují v laboratoři. Za sebou už mají úspěšné testy na lidských buňkách i myších a ukazuje se, že jejich metoda nemusí mířit jen na bakterie. Podobně by mohla pomáhat i v boji s rakovinou.
1: Nechceme vnášet špínu dovnitř a bakterie ven.
2: Robert Vácha z centra CEJTEC Masarykovy univerzity mě vede do speciální laboratoře, kde vědci testují nové látky proti bakteriím odolným vůči běžným antibiotikům.
1: Laboratoř byla vydezinfikována, jinak bychom sem ani nemohli.
2: Otvíráme dveře od laboratoře, nasazujeme si plastové návleky, jelikož se jedná o citlivé prostředí.
3: Protože testujeme bakterie, která můžou způsobovat onemocnění, tak s těmi bakteriemi pracujeme v laminárním boxu.
2: Říká laborantka Dominika Kubinová.
4: Chrání to i vzorek, i pracovníka.
2: Právě se otevírá box, ve kterém běžně jsou ty nebezpečné bakterie.
4: Máme růstové médium, do toho přidáváme peptidy.
2: A co ten peptid pro tu bakterii znamená?
1: Může pro ní znamenat, že je to normální jídlo. Ale my se snažíme, aby to pro ně bylo jedovaté jídlo. Ty peptidy udělají díry do té bakterie. Tam má kolem sebe ochrannou obálku, která ji chrání, a ty peptidy přijdou a udělají do ní díry a ta bakterie vlastně vyteče a umře.
2: Tým má za sebou už i rozsáhlá testování. Nejen v laboratoři na bakteriích a buňkách, ale povedlo se jim vyléčit už i myši, říká Vácha.
1: Tyhle testy jsme provedli vůči Acinetobacteru baumannii.
2: Tato velmi odolná bakterie může způsobit například infekci rány při kontaktu s půdou.
1: Což teď je například u vojáků na Ukrajině.
2: Zároveň si ale mohou přinést lidé s oslabenou imunitou z nemocnic.
1: Ona způsobí zánět a v nejhorším případě až sepsy.
2: Peptidy navrhli uměle na počítači. Vědci ale potřebovali zjistit, jak molekuly poskládat tak, aby byly jedovaté pro bakterii, ale bezpečné pro lidské buňky.
1: My jsme jich navrhli 10 na 13.
2: Tedy 10 bilionů. A vytvořili také návod, podle kterého lze navrhovat další. Výzkum ale nemusí přinést jen nová antibiotika.
1: My jsme otestovali některé ty peptidy vůči rakovinným buňkám a viděli jsme, že potenciálně by mohly najít uplatnění i v protirakovinné léčbě.
2: Antibiotická rezistence patří podle Světové zdravotnické organizace mezi největší zdravotní hrozby současnosti. Nová metoda by tak podle vědců mohla urychlit vývoj nových léčiv, aby lidstvo udrželo krok se stále odolnějšími bakteriemi. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: A v Brně ještě chvíli zůstaneme s brněnskou jedenáctkou, kterou pro vás připravuje Tomáš Kremer a David Nekvinda. A nabídneme vám ji po písničce.
5: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: O Agátě nám zpívala kapela Olympic. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 17 hodin a 30 minut. Policie v Brně a okolí prověřuje několik případů lidí, kteří se údajně bez svého vědomí ocitli na kandidátních listinách různých stran. Někteří tvrdí, že jim kdosi sfalšoval podpisy. Další hlásí, že netušili, co podepisují. Jak se to mohlo stát? Poslechněte si o tom v dnešní brněnské jedenáctce. Autoři Tomáš Kremr a David Nekvinda se věnují i docházce brněnských zastupitelů. Aby to ale nebyl jen politický díl, uslyšíte o začátku nové brněnské divadelní sezóny, kterou zahajuje například italská kuchařská show.
1: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
2: Zdravíme vás u brněnské jedenáctky radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno. Dnes je tu s vámi David Nekvinda
3: a Tomáš Kremr. Hezky jsi to zvládl ten úvod. Můžu ti to předat příště.
2: Máš hlad? Nedal by si s neapolskou pizzu, fritu, gnocchi a žít a přemýšlet u toho jako Ital?
3: Uno espresso, por favor, espresso macchiato. No, nepohrnu určitě. Sice teda natáčíme v 8 ráno, tak nevím, jestli pizza je nejlepší snídaňové jídlo, upřímně.
2: Četl jsem článek, že pizza je lepší než cereálie, že vlastně, když chceš jíst pizzu, tak nejlépe ráno, protože tam jsou proteiny a nevím co a
3: cože?
2: To tělo to stihne jako zpracovat.
3: A studenou ze včerejška?
2: To asi není úplně ideální. Taky ono asi záleží, jakou pizzu. Každopádně to asi nebude na show, na kterou vás chceme nalákat. Divadlo Husa na provázku startuje novou sezónu a začíná netradiční kuchařskou show Amore Mio Brno.
4: Grazie. Jestli máte něco večer, ještě nějaký plány, tak je asi zrušte, protože tady se bude vařit po italsku, takže nikdy nevíme, kde to skončí.
2: A herci Goran Majelo a Matouš Benda vaří a učí vařit i diváky tohoto...
3: Říkáš Goran Majelo.
2: Majelo a Matouš Benda vaří a učí vařit i diváky tohoto improvizačního představení.
5: Vášeň pro jídlo chci sdílet, protože mi přijde jako, že jídlo je rituální věc, jíst u jednoho stolu je rituální věc a to ten rituál jako děláme v Itálii, přenést sem, aby to jako lidi zažili, protože něco nádherného.
2: Tak to by se tam taky mohli něco přiučit, ne? Ty moc nevaříš, ty jenom víš.
3: No. Umím akorát bábovku upéct, no tím jsem slavný.
2: Přijdu, ochutnám.
3: Upeču, udělám. Kdo se teď byl projít přes náměstí Svobody, tak musí mít pocit, že se tam teď koná nějaký komunální jarmark.
2: Politický stánek vedle stánku. Kandidáti lákají lidi na limonádu, na posezení, na ovoce taky třeba, na nějaké jiné dobroty, no a samozřejmě asi hlavně na předvolební sliby.
3: Brno střed všech těch stánků eviduje 14, kandidátů do letošních voleb je 16, takže dva to asi až tak moc neřeší, anebo jdou na to lákání voličů jinak.
2: A tak počítám, že na tom musí Brno střed docela pěkně vydělat, protože za to ty strany musí něco platit.
3: Za ty stánky, no to jsem si taky myslel, že to bude balík, ale je to 10 korun za metr čtvereční denně, takže dejme tomu, že máš stánek, já nevím, 3x3 metry třeba, tak to jsem si nějak spočítal 40 tisíc korun dohromady, jestli to dobře počítám za ten měsíc, za všechny stánky.
2: Tak to není asi pro městskou část úplně raketa, no, když to řeknu lidově.
3: Na volbách úplně nevydělá. Kdo vydělá, to je někdo jiný. Samozřejmě jsou dražší billboardy a jiná reklama. Teď jsou jí plné třeba šaliny, takže to jsem se právě ptal dopravního podniku, kolik on na tom vydělá od politických stran a hnutí. A to už jsou trochu jiné částky. Zatím firma na té politické reklamě vybrala přes 2,5 milionu korun.
2: Volbám se teď prostě moc vyhnout nedá, a to ani v brněnské jedenáctce. My tedy žádnou placenou reklamu nenabízíme. Máme tu naopak spíš jednu pro někoho možná nepříjemnou předvolební kauzičku.
3: Ano, minimálně ve třech městských částech Brna, taky v nedalekých Židlochovicích se přihlásilo dohromady 8 lidí, kteří se divili, že kandidují do místních zastupitelstev, protože o tom nevěděli.
2: Pátrala po nich naše kolegyně Aneška Hlávková, které se ozval právník jednoho z těch lidí. Václav Richter se ocitl na kandidátce levicového uskupení Restart pro Brno v městské části Žabovřesky.
3: Jenže Richter i jeho právník tvrdí, že nikomu nic nepodepsal a že jeho podpis na prohlášení kandidáta zřejmě někdo sfalšoval. Sám se o svém politickém angažmá dozvěděl od přátel v hospodě.
6: Beru se za antikomunistu a figurovat na kandidátce s komunistama je pro mě teda životní ponížení.
2: Podobný případ se stal v Komíně, opět na kandidátce Restartu pro Brno. Tam se proti tomu ohradil Ladislav Kolegar.
7: Ne, já jsem za žádnou politickou stranu nekandidoval, ani jsem nebyl osloven, natož abych něco podepsal.
3: Policie proto prověřuje trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli možnému maření přípravy a průběhu voleb či poškození cizích práv. zmocněnec Restartu Aleš Růčka tvrdí, že to bylo alespoň v tom jednom případě jinak, že Richter se prý nakonec sám přiznal, že jim to prohlášení podepsal.
8: Ne, on se přiznal, že to podepsal. No tak já mám informace, že přiznal, že ano.
2: To ale Richter označil za lež. Pár dní na to se stala podobná věc v Židlochovicích. Z kandidátky tamního hnutí Lepší Židlochovice odstoupili 4 lidé. 3 z nich tvrdí, že jejich podpisy někdo sfalšoval a že o kandidatuře nevěděli. I tohle prověřuje policie.
3: Kolegyně Aneška Hlávková mluvila s advokátem jedné z žen, Martinem Vácou, který potvrdil, že podali trestní oznámení.
9: Kde teda povedla, že nikdy kandidovat nechtěla, ani není za Židlochovic a stejně tak s nikým z té volební strany předtím nemluvila.
2: A podle vyjádření městského úřadu označili za sfalšované podpisy další 2 ženy. 4. člověk jménem Milan Švaříček pak řekl, že svou kandidaturu stáhl, protože si myslel, že podepisuje něco jiného než kandidaturu do voleb.
3: Lídr kandidátky Lepší Židlochovice David Hořava uvedl, že podle něj nebyl důvod o pravosti podpisu pochybovat, i když přiznal, že s dotyčnými ženami osobně nemluvil. Zároveň odmítá, že by někoho na kandidátku zařadili bez svolení. Vidí zatím vším politický boj.
2: No a pak tu máme další 2 ženy z Brna Černovic, které odstoupily z kandidátky SPD. Tajemník úřadu Zdeněk Opálka nám řekl, že ženy jim to vysvětlili tak, že si mysleli, že podepisují něco jiného než souhlas s kandidaturou.
10: Byli na 3. a 14. místě a přišli odvolat svou kandidaturu s tvrzením, že žádnou kandidaturu nepodepsali, respektive že ji podepsali omylem a že se domnívali snad, že údajně podepisují členství v okrskové volební komisi.
3: Ono je to na tom papíru docela jasně napsané, že to je prohlášení kandidáta, ale samozřejmě nevím, jak to všechno bylo. Zmocněnec SPD Leoš Prokeš odmítl jakékoliv pochybení s tím, že obě ženy věděly, co podepisují.
2: To zní jako takový nechtěný trend letošních voleb, ale podobné případy se děly i dřív, třeba v roce 2022 v Hrušovanech nad Jevišovkou, kde Seznam Zprávy odhalili, že byl na kandidátce ANO i mrtvý člověk. Padl za to trest pro viníka 25 000 korun.
3: Pokud jste nikdy nikam nekandidovali, tak si asi říkáte, jak se tohle může stát. A ono může celkem snadno, protože ty podpisy na listinách nikdo při jejich podání na úřad neověřuje, třeba oproti občanskému průkazu, není tam žádný prostě checkpoint. Takže systém tak nějak spoléhá na to, že nikdo nebude před volbami podvádět.
2: K tomu můžu snad jenom osobně říct, že toto by u mě vůbec nezabralo, protože já se podepisuju po každé jinak, takže nějaký ověření podpisu si nedovedu moc představit.
3: Ale možná jsi někde nějaké kandidátce, ani to nevíš.
2: Je to
3: co
2: možná,
3: jsi podepsal, no. Na podstatě pojištění.
2: Nevím, ale když jsem asi dvakrát něco podepisoval v bance, tak mi vždycky volali, že nesedí podpisový vzor a musel jsem pak přijít osobně a měnit podpisový vzor.
3: Kdyby se ti to prosím tě stalo, tak podle ministerstva vnitra máš možnost a každý kandidát má možnost se do 48 hodin před zahájením hlasování, před začátkem voleb té kandidatury vzdát, jenom to musí oznámit tedy příslušnému úřadu.
2: A pokud se vám tady něco takového třeba stalo, cítíte se oklamaní, klidně se nám ozvěte, rádi se těm vašim příběhům budeme věnovat. Než ty si dáš, Tome, od brněnské jedenáctky krátkou dovolenkovou pauzu, tak bych rád, aby si tady vyřídil některé resty.
3: Já jsem připravený, už si to avizoval, tak jsem s tím.
2: V srpnu jsme upozornili na to, jak nefunkční jsou pro chodce nová velká parkoviště u arény na Výstavišti a u koupaliště Riviera. Zbudilo to docela humbuk, tak stane se něco?
3: Ano, stane. Co jsem zjistil, tak z toho opravdu byl trochu poprask, čili alespoň v jednom místě, kde lidi předtím zmateně přebíhali silnici, tak tam přibude přechod pro chodce nebo místo pro přecházení, jedno z toho, a vzniknout tam má i tedy lepší navigační systém a ti lidi opravdu ví, kudy chodit nebo auta ví, kam jezdit.
2: Dobře, odškrtávám si. Pak si sliboval, že se zeptáš, jestli už v křižovatce u staré osady v Židenicích opravdu funguje jediná kamera v Brně, která hlídá průjezdy aut na červenou. Má to vývoj?
3: No, nemá. Pořád to naplno nefunguje, i když radnice nám v létě slíbila, že do konce prázdnin to stihne. Technici ty kamery nainstalované na konci roku 2023 stále zprovozňují, ale prý to podle magistrátu opravdu bude už každým dnem.
2: To je napínavé, třeba se to stihne i do těch voleb.
3: Jo, do voleb se toho dá stihnout opravdu hodně, třeba Brno střed teď maká, aby ještě ideálně v září otevřela ta prokletá kavárna, nekavárna na náplavce u Ronda.
2: Čili teď je v podstatě nejlepší čas řešit věci, před volbami vám budou politici nejvíc naslouchat a nejvíc se snažit, aby vám vyhověli co nejrychleji, obzvlášť když z toho může koukat taky nějaký průšvih, že?
3: To by samozřejmě nikdo nechtěl, nebo nějaká výhoda před volbami, to je celkem pochopitelné. Je to přesně tak, ono je to mezi řádky i trošku vidět, nebo aspoň já to tam čtu, na program programu brněnských zastupitelů, kteří se příští týden sejdou pravděpodobně naposledy v tomto složení.
2: A co tě tam teda trklo do oka?
3: No, měli tam řešit například dražbu pozemku u Zvonařky, o které měla zájem developerská firma, to je příběh, na který upozornil deník N, a pak se kolem toho strhla docela mela mezi politiky, čili i deník N napsal, že na programu jednání to nakonec není. A taky se tam nebude kupovat ani vila Růženy Žertové od soukromého majitele, který ji získal za takových neobjasněných okolností, i o tom jsme natáčeli zase my v brněnské jedenáctce. Podle magistrátu je v tomto případu potřeba si udělat ještě jeden technický průzkum budovy. O tom tedy původně úplně nebyla řeč a vypadalo to všechno nachystané, tak nevím, jestli to jenom nechtějí prostě posouvat až za volby.
2: No ale do jednoho kyselého jablka tam politici přece jen kousnou na tom zastupitelstvu, aby rozhodli, jak to bude dál s fotbalovým stadionem za Lužánkami, jestli ho tedy prodají Zbrojovce, aby si ho sama zbořila a postavila nový.
3: Jsem zvědavý, jak to vymyslí, protože předpokládám, že tam opět přijdou fanoušci, opět tam bude hodně dusno a to prostě před volbami nechceš tohle.
2: Politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity nám to okomentoval tak, že vzhledem k obrovské brněnské tradici a velké popularitě fotbalu si téměř žádný politik nedovolí postavit se proti, i kdyby si třeba myslel něco jiného.
3: Mě teda hlavně zajímá účast zastupitelů na té poslední schůzi, tak jestli tam bude v lavicích sedět i jeden konkrétní člověk, Libor Zábranský za ODS.
2: Tady se ale ukazuje, že tomu sportu moc nerozumíš, ten nemá s fotbalem nic společného.
3: No, já to myslím jinak. S kolegy z datové redakce i rozhlasu jsme tenhle týden vydali velký článek s grafy, ve kterých jsme mapovali, jak politici v Brně poslední 4 roky hlasovali sebou i proti sobě, jaká témata je spojila a co je naopak nejvíc štěpilo. Ale taky jsme tam s kolegou Honzou Bočkem mapovali

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Pondělní dobré rady 14. srpna přivítají zahradnici Danu Felklovou. Povídat si s ní budu o tom, jak čelit invazivním rostlinám, a to nejen v naší zahradě. Jak tyto druhy ničí naše původní rostliny? Mohou být pro člověka i nebezpečné a patří na kompost? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Stanislav Hložek a Petr Kotwald na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 17 hodin a 51 minut a možná jste právě před chvíli slyšeli výherní signál. Od prvního rozhlasového vysílání na Moravě uplyne 1. září, nebo uplynulo tedy 1. září už 102 let. No a posluchači mohou až do konce září soutěžit o výtisky knihy Temné letopisy moravské. Stačilo pouze pozorně poslouchat naše vysílání a jakmile uslyšíte signál Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát, volejte k nám do studia na číslo 726 46 52 00. A opravdu nejrychlejší byl následující volající. Dobré odpoledne, kdo pak se k nám dovolal?
1: Dobré odpoledne, přeje Josef z Brna a srdečně zdraví vaše rádio, nejlepší v republice, a samozřejmě všechny posluchače.
0: Děkujeme za krásný pozdrav. Byl jste první a kniha je vaše. Máte radost?
1: Děkuji velikou.
0: Není to ale jen tak. Já po vás ještě budu chtít odpověď na otázku.
1: Ano.
0: Co byste vzkázal blízkým nebo světu, až se ráno zbudíte a bude vám 102 let?
1: No, je to asi nereálné, ale v každém případě si myslím, že pro většinu nás, běžných smrtelníků, jsou dvě takové věci podstatné. Tou první je zdraví a tou druhou je, aby jsme žili v míru, protože když se díváme kolem sebe a vidíme, jak všichni chtějí hodně zbraní a ty jsou většinou na zabíjení, tak bych si přál, aby to tak nebylo. A přál bych to tak samozřejmě i všem lidem, zejména posluchačům Českého rozhlasu Brno, kteří jsou jistě vyššího věku a pozorně poslouchají trvale každý den.
0: A vzhledem k temným letopisům moravským, které jsou i výrazně o štěstí, já přidávám ještě i to velké štěstí, které jste měl právě vy. A mám na vás ještě jednu otázku, protože knihu získáte i s věnováním autora Miloše Šenkýře a herce Michala Isteníka, který temné letopisy pro Český rozhlas Brno načetl. Komu budeme tuhle knihu věnovat?
1: Já bych rád, kdyby to bylo možné, kdybyste tam napsali dceři Marii od taťky.
0: Děkuji, mám poznačeno.
1: Díky.
0: Děkujeme
1: moc.
0: Vám a velká
1: mám
0: gratulace.
1: Mám velikou radost. Děkuji. Přeji rádiu jen to nejlepší.
0: Také děkujeme.
1: Mějte se pěkně, nashledanou.
0: Mějte se krásně a velká gratulace i vám.
1: Děkujeme moc, díky.
0: A my si dáme Hanu Zagarovou.

0: Nechci je znát.
1: Máme 17 hodin 56 minut a noh tedy krátce před 18. hodinou. Je tu i přehled důležitých a zajímavých událostí spojených s nadcházejícími dny. Ve Znojmě, Mikulově, Uherském Hradišti a na dalších místech startují tradiční vinobraní, která pokračují i v dalších dnech. Ve Vyškově v sobotu slavnostně otevřou zámeckou zahradu po obnově za 50 milionů korun. Zlínská univerzita připravila k 25 letům své existence na sobotu první výroční promoce. Škola vznikla měnou zlínských fakult Vysokého učení technického v Brně. Koncert americké skupiny Snarky Papy zahájí v neděli podzimní část brněnského jazzfestu. Blíží se nám 18. hodina, zprávy s Pavlem Chaloupkou a následuje Morava, krásná zem s Jiřinou Ostrou. Od mikrofonu se s vámi pro tuhle chvíli loučí Alena Přikrylová. Krásný víkend.
2: Český rozhlas Brno.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Brno po 4 letech ruší firmu, která měla ve městě postavit velkou síť solárních elektráren. Hygienici hodnotí letošní táborovou sezónu jako klidnou, úroveň podle nich roste. Pálavské vinobraní v Mikulově letos kromě průvodu nabízí nově uličku řemesel. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Brněnská městská firma Sako Brno Solar zanikne. Politici ji založili v roce 2022, aby na střechách městských domů postavila velkou síť solárních elektráren. Po sérii problémů se to nepovedlo. Radní tento týden rozhodli, že majetek i dluhy firmy přejdou na odpadovou společnost Sako, která její úkol převezme. Původně mělo elektrárnu tvořit 650 zařízení, zatím jich stojí 52, z toho licenci k provozu od energetického regulačního úřadu má 15, doplňuje mluvčí města Filip Poňuchálek.
4: U těch ostatních jsou žádosti o licenci podané, a nebo se také připravují. Dalších 5 elektráren už je dokončených a čeká na připojení. Celkově jde tedy o 57 elektráren o výkonu skoro 2,5 MW.
3: Hygienici v létě provedli 1364 kontrol dětských táborů. Za zjištěné nedostatky uložili 53 pokut v celkové výši 170 500 korun. Nejvíc pochybení se týkalo stravování. Dnes o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví s tím, že výsledky jsou podobné jako loni. Letošní táborovou sezónu hodnotí hygienici jako klidnou. Hygienický standard dětských táborů se podle nich postupně zvyšuje a provozovatelé táborů dbají na dodržování příslušných legislativních požadavků. V Mikulově dnes začalo pálavské vinobraní. 79. ročník akce nabízí kromě vína hudební a kulturní program. V sobotu městem projde průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je například druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel u Dietrichštejnské hrobky, popisuje ředitelka festivalu pálavské vinobraní Petra Bako.
5: Návštěvníci budou moci každou hodinu se zúčastnit komentovaných ukázek, sami si tam vyzkouší tradiční lidová řemesla a připraven tam bude třeba, jenom abych nalákala, hrnčířský kruh, drátenictví, paličkování, ruční výroba taveného skla nebo třeba ukázky kovářství na výhně.
3: Pálavské vinobraní potrvá do neděle, zároveň s ním se koná i znojemské historické vinobraní.
0: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až oblačno, ráno místy mlhy, odpoledne nebo v podvečer se mohou vyskytovat přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů, vítr bude foukat slabý proměnlivý, přechodně mírný, severozápadní až severní. Biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Domašova tvoří kolony. Pozor v místě nehody na hlavní ulici ve Vnorovech a také u Křtin na silnici do Jedovnic, stejně jako na Křížkovského ulici v Kuřimi. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

A je tady opět Morava krásná zem, no a přímo z Kyticí přišla hned v úvodu mistřiňanka. Zahrála polku Blahoslava Smišovského a Drahomíra Ilíka. Tentokrát už pěkný večer přeje Jiřina Ostrá. No a i dnes tady mám pro některé z vás písničky ze srdce. Pro pana Zdeňka Kučeru z Hovoran to bude Moravská lidová Před naším je stromeček a pro pana Ivana Doláka z Tvrdonic rovněž lidová Stavěli tesaři. Věřím však, že tyto písničky potěší i další milé posluchače. Ještě připomínám, že svátek mají u nás Denisy a Denisové. Na Slovensku je to Bystrík. Ještě jednou vše nej. No a během pořadu i v krátkosti zaspomínáme na mého bývalého kolegu, hudebního redaktora, kapelníka starobrněnské dvanáctky na Josefa Růžičku. A že mají zítra svátek Marie, to asi netřeba vůbec připomínat, neboť i v poledne se v hojné míře blahopřálo. Teď ještě telefonní číslo 726 46 5200 a teď už zpívaj.

0: jak sami jste s přátelé poznali, tak to nebylo Zpívaj, zpívaj, ale byla to vzpomínka na Josefa Růžičku, byla to jeho písnička, kterou otextoval Vladimír Salčák z Vinohradu, hrála Frajárka. Jak jsem říkala v úvodu, budeme vzpomínat na mého kolegu, hudebního redaktora, kapelníka Starobrněnské dvanáctky, na Josefa Pepíčka Růžičku. Já osobně na něj vzpomínám jenom v dobrém, byli jsme si velmi blízcí. Byl to nejenom výborný muzikant, hráč na mnoho nástrojů, ale také milý společník a kamarád. Josef Růžička byl prostě náš Pepíček. Letos by se dožil 88 let. Narodil se 11. září 1938, je autorem i mnoha skladeb. No a my jsme si nyní zaspomínali právě při jeho písničce, která nese název Z Vinohradů, otextoval, jak už bylo řečeno, Vladimír Salčák, hrála Frajárka. Takže kdo jste Pepíčka znali, určitě byste vzpomínali i s námi. No ale teď už se budeme věnovat vašim blízkým. Blikají mě tady telefony, tak já si tedy vezmu některé. Tak dobrý večer, Ostrá, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý večer, Tonda z Cíbilské Paseky.
0: Ano, tak já vás taky, tak už jste ve vysílání. Dobrý
1: ano,
0: večer.
1: Já bych chtěl popřát teď Marušce Šáchové, do Popovic, Uherského Hradiště, vyslejšímu svátku, všecko nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody.
0: Mm-hmm. Tak jo. Tak.
1: I Maruce Náplavové ze Stříbrnic.
0: A ještě znáte nějakou Marušku?
1: Ne, jenom tyto dvě.
0: A kdyby náhodou, pane Tondo, tak popřejeme všem těm milým Maruškám, které
1: ano,
0: zítra oslaví svátek, že jo? Tak
1: krásně jo. Nám popršelo porostu hřibí.
0: Tak já doufám, že se vám podaří i některé vložit do toho košíku a potom nasušit a pochutnat si třeba bramboračce, že se dávají houby. Tak pane Tondo, hezky jste popřál Maruškám, můžeme se rozloučit. Naschledanou.
1: Ano,
0: naschledanou. A ještě jeden telefonát si vezmu. Dobrý večer, Ostrá.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Tady je Dana Ševčíková o Malenovice. Uh-huh. Já bych velmi ráda pozdravila se zítřejším svátkem paní Marii Tomčalovou ze Suchova a popřála jí hlavně dobré zdraví, časté důvody k úsměvu a smíchu a chuť zpívat nejen při těchto vašich skvělých pořadech. Děkuju a přeji dobrý večer.
0: No ano, to je vaše rozhlasová kamarádka, paní Dano.
2: Ano, moje tak rozhlasová kamarádka, moje folklorní kamarádka.
0: Tak trošku jsem to přátelství zprostředkovala, pakliže si vzpomínám, paní Dano. Tak já jsem ráda, že paní Marie Tomčalová od vás slyšela pěkné blahopřání, pěkné přáníčko. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji pěkně.
0: Není zač. No a přání od paní Helči z Uherského Hradiště. 12. září mají svátek Marie. Z domova v Uherském Hradišti pak moje sestřenice, je tam už dlouho, Marie Vandová a její dcera přejí všechno nejlepší, hodně zdraví, co tak potřebuje. To jí přeje Helča s Fankem. A taky blahopřejí Marii Chudomelové ze Starého Města, Drábkové z Huštěnovic, dále Hanáčkové z Napajedel, Hančíkové ze Starého Města, Čevelové z Babic a Kočábové z Uherského Hradiště. I těmto milým Mariím přeje Helča s Fankem jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti a mějte se moc hezky. A je tady i vzpomínka na maminku Marii Šestákovou ze Starého Města a ještě tady dcera Marie Kubičíková z Halenkovic. Tak to bylo přání, to byla přání a vzpomínka od paní Helči s Fankem. No a Marii Stalčíkové z Uherského Hradiště, rodačce z Jalubí, hodně zdravíčka a osobní pohody za celou rodinu Ohárkovu z Napajedel přeje Jana Ohárková. A tady prosíme o písničku pro kolegyňku Marušku Chvílovou z Drslavic. Všechno nejlepší k svátku přeje celý kolektiv. Zahrádka zelená. Tak, teď nebude Zahrádka zelená. Teď se nám to trošičku tady vlastně pomotalo. Teď tedy bude ta již dopředu avizovaná Zpívaj, zpívaj.

0: Tak to byla Zpívaj, zpívaj, písnička v podání Láce Ranky. No a teď já už říkám, mluvte, mluvte, paní Vorlové. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá, zdravím vás všechny v Českém rozhlasu a chtěla bych poděkovat všem. Včera jsme se zúčastnili s důchodci krásného zájezdu, který byl vypraven z Vémyslic a byli jsme v Čechách pod Kosířem, Slatinicích Lázně a Rájec nad Svitavou. A chtěla bych moc poděkovat panu Josefu Brabcovi z Vémyslic, který toto všechno pro účastníky zajistil a který nám připravil nevšední zážitky tady na těch památkách. Taky děkujeme panu řidiči autobusu, který nás všude bezpečně dovezl. A taky panu Chaloupkovi, harmonikáři, který zajišťoval dobrou náladu v autobuse a potom ještě ve vinárně. Děkujeme účastníci zájezdu a budeme se těšit na další výlety, který nám pan Brabec připraví. Děkujeme.
0: Tak to je úžasné, to máte krásné vzpomínky potom, paní Vorlová. Takže byly to, teď jsou to vzpomínky, no ale byl to úžasný zážitek. Zpívalo se, hrálo se, dívali jste se na památky noc a určitě jste se dobře někde také najedli. Ne, takže co víc si přát, člověk si má užívat života, že jo?
1: Ano, za všechno děkujeme.
0: Ano, tak budeme děkovat písničkou za chviličku. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Pane Jane, teď jste na řadě vy. Dobrý večer.
2: Večer, zdravíte, prosím vás, Marii Dvořádkové ze Břesky a její dceři Marii, také Majce a Jardovi Musilovi a dále Lice Hakové také k svátku.
0: Dobře.
2: Děkuji.
0: Tak jo, popřejeme jen to dobré všem. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No a písnička k zítřejšímu svátku i pro dvě kamarádky, a sice paní Mařenku Uhrovou z Lanžota a paní Majku Svobodovou z Podomí. Děvčata, přejeme vám hlavně hodně zdravíčka, pohody a radosti z pěkné dechovky. No a to vám přejí kamarádky Alena a Zdena. V sobotu slaví svátek i paní Marie Švardalová ze Slavkova u Uherského Brodu. Přání, babičko naše milá, k tvému svátku ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a úsměv na tváři každý den. Alešek, Adélka a Aleš, Zahrádka Zelená a Moravěnka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak Moravinka dohrála a mám tedy telefonát z Beskyd, z Bílé, je to paní Helena. Dobrý večer.
1: Hezký podvečer vám, paní Ostra, a všem posluchačům. Dnes ať letí přání z Beskyd k svátku paní Marušce Fabíkové do Horních Těšic a taky Marušce Klimkové z Jindřichova u Hranic. Oběma přejeme hodně, hodně zdravíčka, štěstí, spokojenosti, ať se jim daří. A srdečný pozdrav všem přátelům a známým a hlavně Ivance. Moc vám děkuji, Helena s rodinou.
0: Mějte se hezky.
1: Taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a předám vinšování i třem Maruškám najednou. První je paní Marie Masaříková z Rohace, druhá paní Marie Nálepová z Tasova a třetí paní Marie Holomková z Kyjova. Všem třem jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, klidu, spokojenosti, ať svůj svátek pořádně oslaví, písničku, ať si s nimi zanotují i Jožka Masařík a Tonda Nálepa, tak to blahopřeje paní Pavla Holomková. No a na řadě je vinčování pro milou babičku a prababičku paní Ludmilu Parákovou z Bánova. Babičko, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky přejí Kuba, Amálka a Míša z Babic. No a na řadě už je první písnička ze srdce. Takže já zdravím pana Zdeňka Kučeru z Hovoran. No o panu Zdeňkovi Kučerovi z Hovoran vím, mě to totiž říkal jeho vnuk Jakub, že je to moc hodný člověk a velmi pracovitý a že má rád písničku Moravskou lidovou Před naším je stromeček. Tak tady je.
2: Český rozhlas Brno.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Maria Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: No a teď už opět Morava krásná zem. Před maličkou chvilkou dozněla první písnička Ze srdce, byla pro pana Zdeňka Kučeru z Hovoran, jak jsem se dozvěděla, pro moc milého a pracovitého člověka. On má rád písničku Před naším je stromeček, tak doufám, že ho dnešní večer potěšila tato moravská lidová, kterou hrál brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Tak pane Zdeňku, já vás zdravím a přeji opravdu krásný večer při dalších pěkných písničkách. No, za chvíličku přijde na řadu ta druhá písnička Ze srdce, takže už by se měl pomalu připravit, zpozornět pan Ivan Dolák z Tvrdonic. Ale předtím ještě dávám slovo do šlapanic paní Lídě. Dobrý večer.
3: Dobrý podvečer, paní Ostra. Chtěla bych popřát taky, mám sestřenici Marie, jsou Karlovy Vary rybáře, jsou na rekreaci v Luhačovicích a zítra se přijedou podívat k nám a chceme se jít podívat do Prace, tam jsou hodoví jako hody. Mm-hmm. Tak oni se ještě nikdy neviděli, tak já jsem jim slíbila, že tam zavezeme.
2: Mm-hmm. Tak to bude příjemná sobota, paní Lido, předpokládám.
3: Ano, bude to pěkný. Hraje tam Šardičanka.
2: Šardičanka bude hrát. No, nám za chvilku bude hrát Veselka, paní Lido.
3: Ano.
2: Takže to byly pozdravy ze šlapanic. Přeji vám hezký večer.
3: Naschledanou.
2: A ještě z Petrova telefonát paní Jiřina. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Tady je Jiřina Florianová z Petrova. Prosím vás o zahrátí mým kamarádkám k zítřejšímu svátku Marii. Jsou to Pavková, Šťastná, Fordinálová, Tomčalová, Hartmanová, Hochmanová. Přeji jim hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, boží požehnání. A ať naše přátelství ještě moc, moc dlouho potrvá. To jim přeje Jiřa z Petrova.
2: No krásné.
4: A ještě paní Šťastné, to jsem říkala.
2: Já jste říkala, jo. No a víte, kolik jich bylo? Já jsem si dělala tady tečky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ano. 6 Marušek.
4: Moje kamarádky.
2: Výborně. Tak jo, takže já se loučím s mojí jmenovkyní, paní Jiřinou. Naschledanou. A opět Marie, a to Marie, paní Tomaštík, Kedrová, Kloudová, Kočišová, Tomečková a vůbec všem ostatním, které známe, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody. Vozdečtí z Drnholce. Pro radost a potěšení srdíčka s přáním pevného zdraví a pohody od vás písničku posíláme těmto Maruškám. Koňarikové, Liskové, Juračkové, Dostálové, Vránové, Soldánové, Holšové a Tiché. Všechno dobré přeji všem děvčatům Štolfovi. No a hudební dárek i pro milou švagrovou paní Marii Čechovou z Popůvek k dnešním narozeninám a k zítřejšímu svátku. Hodně, hodně zdraví, které potřebuje. Radosti z pravnoučátek jí ze srdce přeje Marcela. No a teď už zdravím pana Ivana Doláka z Tvrdonic. Pane Ivane, vy prý máte rád písničku Stavěli tesaři, tak proč vám ji nezahrát? Tady je a pěkně si ji užijte.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro pana Ivana Doláka z Tvrdonic, kterému přejí krásný večer. Dnes pro něho hrála Veselka. A už paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych chtěla poděkovat svému vnukovi Jakubovi a jeho rodince, manželce Michalce a pravnučce a málce za krásné přání k mým narozeninám.
0: Tak vy jste měla narozeniny, paní Ludmilo, a kdy pak?
1: No, dneska.
0: Jo, dneska máte narozeniny. No, tak to
1: a
0: já vám...
1: A ten vnuk Jakub s rodinkou mě přáli.
0: No, tak to je krásné. No, já vám taky přeji všechno dobré, paní Ludmilo. Musíme si užívat toho života, že? Dokud to
1: přesně
0: jde. A radovat se právě třeba z lásky těch blízkých, kteří vás mají
1: ano
0: moc rádi.
1: Tak vy to mě velmi potěšilo, ano.
0: Tak vy prožíváte krásný večer. Tak to jsem ráda. Doufám, že i písničky vám přinášejí radost.
1: Byla krásná písnička. Děkuju vám za to a já poslouchám jako Český rozhlas Brno od rána až
0: do večera. Jak tady jeden posluchač říkal, že je 24 hodin napříjmu, tak to tomu nemůžu až tak věřit, přece jenom si musí někdy zřídnout, že jo, paní Ludmilo?
1: Přesně.
0: No, ano. Každopádně vám děkujeme za vaši přízeň.
1: Ano.
0: Tak někdy
1: já
0: zase
1: taky děkuji.
0: Naschledanou, někdy zase naslyšenou.
1: Děkuju.
0: No a dnes se dožívá 63 roků pan Ivan Černek ze Skalice. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, vitality, síly, energie, lásky, štěstí, radosti, pracovních úspěchů a bohaté úrody ve vinohradě mu přejí manželka Elena, dcera Veronika a synové Ivan a Denis. A tady dopis od Anny Kaniové. Milý Tome, k tvým dnešním 31. narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a co nejvíce dnů, které budou hrát podle tvého gusta a do správného rytmu. Lásku ti přát nemusíme, protože tu už máš. A kde jinde ti popřát, než právě v Moravě krásné zemi. Vždyť dlouhou dobu si ji poslouchal skoro každý den cestou z práce a tvoje láska k tomuto pořadu byla tak známá, že ji nezapomněl zmínit dokonce ani oddávající na naší svatbě. Ne každý ženich se může pochlubit tím, že se mu do svatebního obřadu dostane i dechovka. Dnes už sice pracuješ jinde, končíš dřív a pořád neposloucháš tak často, ale folklor ani dechovka tě rozhodně nepustili. Přejeme ti proto, ať je tvůj další rok plný dobré muziky, veselých chvil, co nejméně falešných tónů a hlavně spousty času s námi. Máme tě moc rádi. Anička a Vendelín. No a že každý den je neděla, to přece dávno víme.

0: Tak to je pravdivá písnička Každý den je neděla. Je to písnička Jiřího a Petry Schneiderových, hrála Hračovianka. No a teď tady mám telefonát ze Slovenska, z krásného Dubu, paní Elenu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Chcem poprosiť o pieseň pre našu tetu, sestru a švagrinu, pani Máriu Kmentovú zo Slavičína, ktorá má meniny zajtra, ale zajtra toho bude veľa, tak. Takže želáme zdravie, spokojnosť, Božie požehnanie, radosť zo svojich detí a vnúčat. Praje sestra Angela a ostatní súrodenci a neter Elena.
0: Tak jo, tak já jsem si právě říkala, jestli to vaše jméno se tam objeví mezi gratulanty. Je to tak, zařadila jste se až jako poslední v neposlední řadě, samozřejmě paní Elena z krásného Dubu. Mějte se hezky, paní Eleno. Naschledanou.
1: Děkujem, pěkný večer.
0: Vám také. A teď už pan Zdenek. Dobrý večer. Tak povídejte, pane Zdenku.
2: A tady je Zdenek Jarmuš z Brankovic, prosím vás. Chtěl bych zavolat nebo popřát své mocence z Cuchova, ona mě narozeniny včera, přijde ten Číkové a já mám narozeniny dneska, takže já tak dejme tomu, no pozdě volám, ale na Cuchov.
0: Tak pane Zdenku, já vám blahopřeji k vašim narozeninám taky. Tak.
2: Děkuju, pane Sát.
0: To jsem ráda, že mohu mluvit přímo s jubilantem, tak si to užívejte dnešní večer, třeba zrovna při písničkách. Tak jo, není záč. Pro kmotřenku.
2: A teda, Juste Zemčíkové, taky jako hlavně, to je přijde, mají kmotřenku.
0: Ano, pro kmotřenku samozřejmě bude také písnička. Tak jo, pane Zdenku, někdy zase nashledanou. Nashledanou. Tak a beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože narozeniny dnes slaví pan Karel Šmidl z náměště nad Oslavou. Takže milý pane Karle, děkujeme vám za to, že nás posloucháte, těší nás to. No a přejeme samozřejmě hodně zdraví, štěstí a pohody. No a Broněk Uher blahopřeje paní Marii Koktavé z Nivnice, nyní je v Lázních Hodonín. Dále blahopřeje paní Marii Kadlčkové z Dolního Němčí a ještě paní Marii Milošové rovněž z Dolního Němčí. Všem Broněk samozřejmě blahopřeje i s maminkou a s rodinnými příslušníky jmenovaných. Přeje jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a Božího požehnání. No a s písničkou už je připravena Vlčnovianka.

Vlčnověnka dohrála krásnou písničku Dopřej svobody holubům. No ale já tady mám ještě studiové maily, které přišly i během polední Moravy krásné země. No tak Jarda Wolf tady zdraví Ivanu Slabákovou, takže to už jsme, myslím, předevčírem ten pozdrav četli. Dále Jarda Wolf, milé Marušky, Koktava z Nivnice, Hanáková z Moravce, Jeřábková a Žemlová. Přeji vám z celého srdce krásný svátek. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a radosti. Ať máte kolem sebe samé milé lidi, spoustu krásných chvil a důvodů k úsměvu. Krásně si svůj sváteční den užijte. To byl Jarda Wolf, který tady má další ještě. Tady má zase Kročilová, Vokounová a Borovičková Marie. K zítřejšímu svátku ze srdce všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, radosti. Ať si svůj sváteční den krásně užijete, máte kolem sebe samé milé lidi a prožijete spoustu krásných chvil. Srdečně blahopřeje Jarda. Prosíme o písničku pro kolegyňku Marušku Chvílovou z Drslavic. Všechno nejlepší k svátku přeje celý kolektiv. Dobrý den, prosím o pěknou písničku pro naši maminku Marušku Osičkovou z Brna Černovic. Zdravíme z Pindulky, máme tě rádi. A dívám se dál. Sobotu slaví svátek i paní Marie Švardalová ze Slavkova u Uherského Brodu. Babičko naše milá, k tvému svátku ti přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a úsměv na tváři každý den. Alešek, Adélka a Aleš. A ještě se podívám, jestli tady ještě něco nemohu. Tady je přání pro paní Marii Masaříkovou z Rohatce, Marii Nálepovou z Tasova, Marii Holomkovou z Kyjova. Tak to už jsem vlastně četla, oni to poslali podruhé, takže další. Babičce a prababičce Ludmile Parákové z Bánova. Babičko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přejí Kuba, Amálka a Míša z Babic. A ještě tady je Radek Šles. Chtěli bychom popřát mladé slečně Denise Mičánkové z Vedrovic a také k pátým narozeninám Sebastiánkovi Tesařovi z Jezeřan Maršovic. Oběma do dalších let hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a lásku od všech blízkých. To vše přeje strejda Radek a všichni příbuzní. Tak a tady ještě jeden a to je, a je to úplně poslední, přání je pro Marušku, zpěvačku z Valašské, která bydlí v Lačnově, srdečně jí zdraví Jarda a přeje sváteční den co nejkrásnější, ať má kolem sebe jenom samé milé lidi a krásné chvíle. No ale musíme zahrát i písničku, ať je máj a nebo leden.

Tak to byla písnička Ať je máj, anebo Leden Františka Maňase staršího a Růženy Sipěnové hrála Straňanka. No je 18 hodin 56 minut, Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku. Tentokrát na pěknou notečku s Brolnem. Slovem provází Markéta Ševčíková, pořad připravil Jaroslav Kneisel. O víkendu mimo jiné i blahopřání s písničkou. V sobotu i v neděli vás pozdraví Květa Navrátilová. No a vy se mějte hezky, přátelé, pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá a už slyšíte, jak hrají Žadoviáci a Dubanskou Antonína Žváčka uzavírají Moravu krásnou zem.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V centru Brna pokračuje stavba podzemního kolektoru pro inženýrské sítě pod Českou ulicí. Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Na Znojemské historické vinobraní vypraví organizátoři zvláštní vlak z Prahy. A zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Dělníci v centru Brna pod Českou ulicí prorazili první metry kolektoru pro inženýrské sítě. Stavba za více než 500 000 000 korun omezuje chodce i obchody. Do budoucna ale umožní opravy bez nutnosti ulici rozkopat. Tunel razí stavbaři klasickým hornickým způsobem. Postupují proti sobě ze dvou šachet hlubokých 10 metrů, a to rychlostí zhruba 80 cm za den, popisuje stavby vedoucí Tomáš Žák.
2: Odtěžujeme strojně čelbu, která je složena z plastických jílů. Následně je stříkaným betonem vystříkáno ostění, vložen výstužný oblouk. Razíme směrem k náměstí Svobody. Jsme na 16. tunelovém metru. Chtěli bychom se s kolegy, kteří razí od náměstí Svobody, prorazit v první polovině následujícího roku.
0: Po dokončení bude mít přes 3 metry vysoká chodba délku 235 metrů a 21 odboček ke každému domu v ulici. Kompletně hotovo má být do roku 2028. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí také reklamu, ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory. Z Prahy do Znojma zítra vyjede speciální přímý vlak. Určený bude především pro zájemce o znojemské historické vinobraní. Z hlavního města vlak vyjede 10 minut před 7 hodinou, upřesňuje ředitel pořádající organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
3: A do Znojma dorazí po 11. hodině dopolední. Pojede na trase Praha, Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava a Znojmo. A tento vlak je také zpáteční, to znamená, že vlak bude ze Znojma odjíždět v sobotu ve 23 hodin a 45 minut.
0: V Koryčanech na Kroměřížsku je k vidění nová putovní výstava Cesta odvahy. Expozice v městské knihovně potrvá do 17. září. Zaměřuje se na příběhy odbojářů Oldřicha Pechala a Cyrila Žižlavského v období takzvané kyjovské hajdrchiády. Oldřich Pechal byl elitní československý voják a velitel výsadku Zinc, který po vysazení do vlasti nepromluvil ani při krutém mučení gestapem. Cyril Žižlavský byl koryčanský učitel, který Pechala po seskoku ukrýval ve svém bytě. Sport. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou nad Řeckem. Čtvrtý tým loňského světového šampionátu zvítězil v Modeně 3-1.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno až oblačno, ráno se místy mohou vyskytovat mlhy, odpoledne nebo v podvečer se pak výjimečně může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. K tomu bude foukat slabý proměnlivý, přechodně mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé, během dne pak dobré, aby o zátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 253. kilometru dálnice D1 zůstává na cestě do Brna auto s defektem. Na D2 pozor na šipku silničářů na 21. a půltém kilometru ve směru na Brno. V Brně pak omezuje provoz nehoda tramvaje na Štefánikově ulici a opatrně i u nehody na hlavní ulici ve Vnorovech. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný podvečer vám u poslechu dalšího vydání pořadu Na pěknou notečku přeje Markéta Ševčíková a předává se také autor pořadu Jaroslav Kneisl. První část následující půlhodinky bude pohledem do celkem hluboké rozhlasové minulosti. Až k počátkům hudebního tělesa, kterému jsou věnovány naše páteční pořady. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů byl založen v únoru roku 1952 a z roku 1958 byla úvodní orchestrálka Myjavský tanec v úpravě Jaroslava Juráška. Tehdy v březnu 58. roku orchestr ještě dirigentsky řídil Alois Fiala. Teď si poslechneme jeden z nejslavnějších lidových hlasů našeho vysílání, Boženu Šebetovskou. Ta se narodila 6. ledna roku 1919 a opustila nás v roce 1982, tedy ve svých 63 letech. První ze dvou následujících snímků se natáčel na opravdu kuriózním místě. Broln v roce 1953 obsadil manéž cirkusu Beskyt v Ostravě. A jak vzpomínal hudební redaktor Jaromír Nečas, sice bylo z dálky slyšet řev lvů, ale zaplněné šapito dalo koncertu i nahrávce úžasnou atmosféru. Tak aby ne, když tehdy zpívala nejen Božena Šebetovská, ale také další zásadní hlas moravské lidové písně, Jožka Severin. Pěveckým partnerem ve druhé nahrávce jí bude tehdy mladý Dušan Holý. Ráda vás upozorním také na houslové čarování i vedení brolnu, které měl na svědomí Bohdan Varchal.

Dozněla sice už notně archivní nahrávka Brolnu z 50. let minulého století, která má ovšem ale stále potřebné v úvozovkách grády. Orchestr doprovodil Boženu Šebetovskou společně s Joškou Severinem a ve druhé písni s Dušanem Holím. Mezi velké osobnosti Brolnu patřil bezesporu excelentní houslista, uznávaný pedagog i nápaditý upravovatel Bohumil Smejkal. Snad vás teď potěší píseň, kterou upravil. Bylo to v roce 1973 a je to píseň z nejznámějších, nejoblíbenějších a snad také jedna z těch, které rozechvějí i vaše srdce a duše. Zpívá Věra Příkazka.

To byla Věra Příkazka, Broln, vynikající houslista Bohumil Smejkal, kterému sekundoval neméně výjimečný Jindřich Hovorka. Čistotu a dokonalost houslového projevu teď vystřídá hudba autentická. Poslechneme si totiž skřípáckou muziku. Dvě písně z Horácka od Velkého Beranova a ty výjimečně nejen zahraje, ale také zaspívá Pavel Trkan. A o tom, že současný kontrabasista a dvorní upravovatel Brolnu má také svého muzikantského pokračovatele, se přesvědčíme v nahrávce Valašských točených. S Brolnem v roce 2015 hostoval a houslového partu se zhostil syn Michal Trkan. Dnes, po 11 letech, už rovněž profesionální houslista, toho času člen orchestru lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž. Broln vede a nyní s Pavlem Trkanem zpívá František Černý. Když jsem

Milí posluchači, opět se nám nebezpečně rychle přiblížila půl osmá a s ní také konec dnešní pěkné notečky s Brolnem. Snad jsme vás spolu s autorem dnešního pořadu, Jaroslavem Knajslem, hudebně potěšili. Závěrem ještě jedna známá v podání Aleše Smutného. A připomínám, že všechny pěkné notečky si můžete poslechnout i zpětně na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Příjemný večer vám od mikrofonu přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Po písnice tedy naplno rozjíždíme dnešní téma a to je?
1: To je náhlé zhubnutí, o které jsme nestáli, ale paní Naďa nám popovídá o náhlém zhubnutí, no tak ne úplně náhlém, o které stála.
0: Ano, je to ukázka s Naďou Konvalinkovou, tehdy reakce na pořad Jste to, co jíte. Tak. Ukázka z Všechno párty.
1: Děkujeme.
2: A byl mi sestaven jídelníček. Ano. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba, teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka, takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoled a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teďko v oběd, teďko kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani nasoukat a už se blíží druhá svačina a teďko už zas to mám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najít, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufám, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí, to je hubnutí ale... přežíráním teda,
2: no.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: Já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Jde to ze zhora trošku, víš, jak to oplaskávám a řekla bych ti kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, no. Ale já až ji spravím, tak ale myslím si, že tak ty 4 a 5 kila už to
3: si sundala
2: no,
3: už?
2: No, tak podívej, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou...
2: A za týden jsem si dala 7.
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhou a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdemová, teďka znala téma, tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nějak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
1: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
0: Ale to se vlastně dostali do klidu, proto
1: ano,
0: zhubli.
1: Ano.
0: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém. A tomu se budeme asi dnes věnovat.
1: Ano.
0: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě a vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Torko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy. To je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota. A zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté. Takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo. Nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin. A dochází k tomu. Cukrovka, taky tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
0: můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
0: čím
2: ho
0: se chce
2: hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle poznat, od čeho to je, abychom třeba my jako laici věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, to se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: chudnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdhamlovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovou chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné, a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu. No. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo z tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některé jako už jako nechce vrátit. Jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ty je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajdamlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Veselé a zdravě směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Haló, haló.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Pak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala,
1: prosím,
2: jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5 až 10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicínských problémů tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání. Hmm. Bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba, ano, o změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak.
0: Ptejte
1: halo?
0: Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím,
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju, to znamená všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sliziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky,
1: ano,
4: na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
1: Neřík...
4: Jo, a mám absese.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Absces.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou, v
1: křídlech. Aha, jejda, mane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní. Takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často, aha, vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak, uhum, se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
6: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte. 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má
3: dobrý
2: puštěné rádio.
3: Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Ne, zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejde, takže, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidal i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Lina. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo. Stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuji zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme.
4: Pěkný den. Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy...

geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Tak ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé. Čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba i nějaké další věci, čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no,
0: tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás také na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Po čtyřech letech se v Česku objevil tetanus. Zástupci armády převzali ve Štěpánově další dodávku ručních zbraní. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přehánkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku se po čtyřech letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
2: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
1: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Česká armáda pokračuje v modernizaci své techniky. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes ve Štěpánově na Olomoucku převzal už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bren 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do konce roku 2031 dodat až 39 tisíc různých typů ručních zbraní. Hodnota zakázky je 5,2 miliardy korun, připomíná Zuna.
3: Jsme v letošním roce urychlili ty dodávky, protože dodáváme z objednávek pro letošní rok i příští rok. Je to 4 tisíce brenů, když zaokrouhlím ta čísla, 1450 granátometů, 8 tisíc pistolí.
1: Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Výkupní cena jednoho litru od farmářů klesla na 9 korun a 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
4: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5 korun 90 z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17 korun 90, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 korun. To je opravdu naprostá cenová deformace. Sport.
1: Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Nasazené jedničky ve finále porazily domácí dvojici Montgomeryová Krugerová 2-1 na sety. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přehánkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 152 směrem do Brna stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Na nehodu dejte pozor v Plzni v Karlovarské ulici. A na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy se vyhněte překážce za Moravskými Budějovicemi. Za křižovatkou na Martinkov leží na vozovce sražená srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ČEDOK, Československá cestovní a dopravní kancelář, která se řídí heslem Vaše cesta, naše starost.
1: Co vám říká značka ČEDOK?
2: Cestovní kancelář.
3: Byli jsme s ČEDOKem ve Španělsku, Peniscola.
4: ČEDOK mi říká, že to je tradiční cestovní kancelář, jako která má asi teďka 100 let výročí, jestli se nepletu.
5: ČEDOK je pro mě tradiční česká značka cestovní kanceláře a vlastně je to jedna z mála značek cestovních kanceláří, na které bych si vzpomněla, kdybyste mi řekla.
1: Značka ČEDOK, co vám říká?
6: Česká dopravní kancelář.
1: Byla jste někde s ČEDOKem?
3: Byla jsem jednou určitě v Chorvatsku.
7: Byla na Kanárských ostrovech.
8: Nebyla, my necestuju přes cestovní kancelář.
9: Spíše cestujeme převážně jakoby na vlastní pěst, nejsme zvyklí úplně takhle organizovaně.
1: A jezdíte raději přes cestovní kanceláře nebo na vlastní pěst?
7: Cestovní kancelář preferujeme, ano.
10: Raději sami.
6: Boje dvoje, anebo si od cestovní kanceláře berem ubytování, ale dopravu s většinou po svém.
0: Slovo túra pochází z řeckého slova tornos, které označovalo nástroj kruhového tvaru. Tornare pak znamená zakulatit nebo kroužit. Túra je tedy cesta, která začíná a končí ve stejném bodě. Pokud bychom hledali historicky prvního skutečného turistu, nebo lépe cestovatele, museli bychom couvnout v čase až k antickému historikovi Herodotovi z Halikarnasu. Muž, kterého slavný římský řečník, politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero nazval otcem dějepisu, toho na svou dobu procestoval opravdu mnoho. Nejen Itálii, ale také třeba Babylonii. Dostal se až do donských stepí i k Nilu. To, co na svých cestách viděl, taky důkladně zapsal a ve svých 9 svazkových dějinách vytvořil nejúplnější popis světa známého Řekům ve druhé polovině 5. století před naším letopočtem. Od Herodotových cest k cestování, jak ho chápeme dnes, však vedla ještě dlouhá cesta. V našich končinách slaví cestování v pravém slova smyslu 100 let od svého zrodu.
3: Dá se říci, že my Češi jsme byli vždycky národ, který hodně rád poznával jiné kraje.
11: Za Janem Papižem z Asociace cestovních kanceláří vyrazila reportérka Světlana Lavičková.
12: Úplně ne, i když je pravda ta, že v tom cestovatelském duchu vyráželo spoustu lidí i za Rakouska, Uherska, ale to byli právě ti objevitelé, lidé, kteří chtěli mapovat svět, ať už to byl Emil Holub nebo někteří další, máme několik takových osobností. Co se týká rekreace, tak spíš cestovali uvnitř Rakousko-Uherska, ale když se podíváte, jak velké Rakousko-Uhersko bylo a co všechno nabízelo v té době, tak už to bylo v podstatě evropské cestování, ať už to bylo moře, nebo hory, nebo města. V rámci Rakouska-Uherska jste mohla vidět mnoho zajímavých věcí. Tam jsme cestovali hodně. Ti lidé, kteří na to měli peníze, tak cestovali hodně.
3: Kdy začaly na našem území vznikat první cestovní kanceláře a které to byly?
12: Pokud bychom se podívali do té meziválečné doby, tak to byla ta doba, kdy začaly vznikat první ryze české cestovní kanceláře a mezi prvními byl určitě ČEDOK, který funguje dodnes a je to určitě nejstarší fungující cestovní kancelář na našem území.
3: Tyhle ty první zájezdy, které třeba ČEDOK organizoval, byly to zájezdy spíš pobytové nebo poznávací?
12: ČEDOK na začátku byla cestovní kancelář, která se starala spíš o lidi, kteří přijížděli sem. A posléze teprve se začal starat o turisty, kteří vyjížděli ven a spíš na pobytové zájezdy, na lázeňské pobyty. To byla taková doba těch lázeňských pobytů, kdy se dámy oblékaly ještě do dlouhých rob a pánové nosili smokingy a žakety a klobouky a korzovali na korzu, tak to byla ta doba, kdy ČEDOK začal fungovat.
3: Takže se jezdilo za zdravím, ale také za společenským životem.
12: Já bych řekl, že za společenským životem především. To vždycky bylo spojeno s nějakými koncerty, s nějakým společenským žitím. To se svým obloukem vrací dnes, kdy se ta klasická dovolená, na kterou jsme si zvykli v 90. letech, mění na zážitkovou dovolenou. Sice se už nejezdí jenom za koncerty a jenom za společenskými událostmi, ale zážitek je něco, co spojovalo cestování v minulosti a spojuje to s cestováním dnes.
3: Kam mířily kroky Čechů nebo Čechoslováků v té době za tou typickou rekreací?
12: Tehdy to bylo Chorvatsko, které bylo pro Čechy tím přímořským letoviskem číslo jedna. Jezdilo se ale také na sever, jezdilo se k Baltu, ať už do Polska nebo do Německa, to byly další dva velké cíle. Jezdilo se na jih Francie a jezdilo se hodně do Itálie. Ale především to přímoří Chorvatska. Dokonce se uvažovalo o tom, že se vybuduje rychlovlak mezi Prahou a chorvatským pobřežím, aby právě ti výletníci měli jednodušší putování, nebo že se vybuduje dálnice. Dokonce se uvažovalo o tunelu, který by byl až k moři. A mnohokrát se povídalo o tom, že to je toto moře, které patří Čechům.
3: Jak dlouhé byly tehdy ty pobytové zájezdy k moři?
12: Ti, co měli peníze, zůstávali v podstatě celé léto u moře. Odjížděli někdy na začátku června a vraceli se na konci září. Ti, co měli méně peněz, tak odjížděli na 3 týdny, na 4 týdny a ti, co neměli žádné peníze, nejezdili nikam. Takže spíš se jezdilo na delší dobu, spíš se jezdilo jakoby na letní byt, což samozřejmě mělo velký vliv na zdraví těch lidí, protože pokud pobývali u moře dlouhou dobu, tak měli šanci si toho moře opravdu užít a také tam společensky žít.
0: Při pátrání po historii cestování v našich zemích doputujeme v čase až do roku 1465. Psal se 25. listopad. Toho dne z nádvoří Blatenského hradu vyjelo poselstvo 40 urozených a velmi udatných pánů a rytířů. Český král Jiří z Poděbrad je vyslal směr západní Evropa s úkolem prezentovat země české koruny jako kulturní zemi a krále samotného coby mocného a vzdělaného vládce. Právě v hlavě Jiřího z Poděbrad se totiž zrodila myšlenka Evropské unie. V čele slavné výpravy stanul panovníkův švagr, 40-letý duchaplný a dvorný Lev z Rožmitálu. Velmi důležitým členem jeho doprovodu byl Václav Šašek z Bířkova, jehož cestopis zachycuje cenná dobová svědectví. Do historie cestování, ale také do historie literatury, se zapsal pod názvem Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. 30 let před objevením Ameriky totiž pro Evropany končil svět ve vlnách Atlantiku. Pod skalnatým mysem Finistère v nejzápadnějším výběžku Španělska. Za ním není již nic jiného než vody a širé moře, jehož hranic nezná nikdo výjima samého Boha. To si aspoň myslel Václav Šašek z Bířkova. Asi nemusíme vypočítávat nástrahy cestování v 15. století. Družina urozených pánů byla vybavena průvodními listy. Jeden z nich se psala sama královna Johana, sestra Lva z Rožmitálu, manželka Jiřího z Poděbrad. Prosí v něm, žádá a přikazuje, aby s poselstvem bylo nakládáno vlídně a laskavě a aby mu byl umožněn volný průchod. A ještě jedna drobnost pro milovníky češtiny. Čeští vyslanci na své cestě spatřili mnoho dosud nepoznaného. Například v Bruselu poprvé viděli lidi jezdit na bruslích. A tak české označení této do budoucna oblíbené zimní kratochvíle vzniklo podle názvu města. Brusel, bruslit.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Právě cestou poselstva krále Jiřího z Poděbrad se nechala inspirovat skupinka lidí z nově vzniklého Československa. V roce 1920 se vydávají po stopách známého příběhu naší historie, kdy na sklonku středověku čeští rytíři vyrazili do Portugalska na samý konec starého světa šířit slávu českého království. Jejich následovníci po pár stoletích necestují koňmo, ale pohodlně vlakem. Ovšem trasa i cíle jsou stejné. Popularizace naší nové státnosti v Evropě. A v tomto bodě se začíná psát historie naší nejstarší a největší cestovní a dopravní

0: Když někdo začal jezdit s cestovní kanceláří, dejme tomu s tím Čedokem, podle vašich zkušeností zůstával mu věrný, ne po celý život, ale po celé generace?
1: Dříve nebyla taková konkurence, jako je dnes. Když si vezmu, že dnes máme k dispozici téměř 900 cestovních kanceláří na tak malém území, jako je Česko. Tehdy bylo podle mých informací někde kolem 15 cestovních kanceláří na celé Československo. Tak samozřejmě ta věrnost k té značce byla dána i tím, že ten výběr nebyl tak velký a ten trh byl rozsegmentovaný, každý se staral o něco. Což potom se stalo i v té době komunismu, kdy každá cestovní kancelář byla specializovaná trochu na něco jiného. CKM bylo pro mladé, Čedok byl na poznávací zájezdy, Rekrea byla spíš na domácí turistiku, Autoturist byl pro ty, kteří cestovali vlastním autem, Sportturist zase pro zájezdy za sportem. Ta specializace, která se potom v 90. roce smazala, vedla k určité loajalitě. Ale máte pravdu v tom, že generace zůstávaly věrné značkám.
0: Vznikají i do dneška třeba kluby kolem určitých cestovních kanceláří?
1: Vznikají kluby kolem cestovních kanceláří, je to spíš dneska ale marketing, než ta loajalita, která byla v těch 30. letech minulého století. A jde také o to, že dnes je ta situace trošičku jiná, že dnes ta mladá generace se snaží nějakým způsobem potlačit ty vazby, které vytvořili rodiče, jít trošku proti těm zvykům rodičů. Ukazuje se to i u cestovek, že děti raději cestují buď sami, anebo s jinou cestovní kanceláří, než s tou, kterou cestovali rodiče. Ono se to pak obloukem třeba zase vrátí zpátky, až budou mít sami svoje vlastní děti.
2: Počátky Čedoku sahají do roku 1918. Tou dobou už ale existoval Klub českých turistů, jeden z nejstarších zájmových spolků v českých zemích. Byl založen 11. června 1888 a prvním předsedou se stal slavný cestovatel Vojta Náprstek. Zabýval se značením turistických tras, vydáváním map a průvodců a provozováním ubytoven a chat. V souvislosti se vznikem československého státu vyvstala potřeba vytvořit silnou národní českou cestovatelskou organizaci, protiváhu cizích zahraničních společností, které počátkem století ovládaly téměř celý cestovatelský trh Rakouska-Uherska. Skupina vlastenců ze Zemského cizineckého svazu a Československých státních drah jako svůj příspěvek oslavám prvního výročí existence samostatného Československa zakládá 1. listopadu 1919 informační kancelář, zárodek budoucího Čedoku. Kancelář poskytuje informace a služby zahraničním návštěvníkům Prahy. Své sídlo si zřizuje v pražské Hybernské ulici proti prašné bráně.

0: první cestovní kancelář na světě je ale o půl století starší než Čedok a vznikla ze zcela jiného důvodu. Je prostý a svým způsobem i trochu úsměvný. Stalo se to ve Velké Británii. Organizované zájezdy zde začal pořádat jistý Thomas Cook. Pozor, neplést s cestovatelskou legendou, mořeplavcem a objevitelem Nového Zélandu Jamesem Cookem. Ten brázdil svět zhruba o 100 let dříve. A jak Thomas Cook na svou myšlenku přišel? Muž, který je považován za průkopníka v oblasti cestovního ruchu, byl původním povoláním baptistický kazatel a velmi mu leželo v hlavě to, že jeho ovečky jsou zvyklé nasávat přes míru. A tak 5. července 1841 uskutečnil první hromadný organizovaný výlet vlakem z Leicesteru do Loughborough při příležitosti otevření železniční trati z Derby do Rugby. V ceně byla zpáteční jízdenka otevřeným vozem 3. třídy, chléb se šunkou a šálek čaje. A to vše za 1 šiling. Zúčastnilo se jí na 500 cestujících. Tahle velká akce byla zaměřená proti konzumaci alkoholu. Cook chtěl svým příznivcům zkrátka nabídnout jiný způsob trávení času, než vysedávání po hospodách. Železniční společnost mu poskytla malou odměnu za prodané jízdenky. Cook a jeho skupina protialkoholních aktivistů tak vynalezli nový způsob cestování. Později založil cestovní agenturu a propůjčil jí své jméno. Zorganizoval zájezd do Liverpoolu a také na světovou výstavu v Paříži či okružní cestu po Evropě. Do podnikání se vrhl i jeho syn John, který jako první vypravil turisty do Ameriky. Filiálky cestovky rostly jako houby po dešti a rozšířily se i na ostatní kontinenty. Cestovní kancelář Thomas Cook and Son, která oficiálně vznikla v roce 1871, organizovala například cestu kolem světa za 222 dnů, cesty indických muslimů do Mekky, cesty indických maharádžů do Evropy a spoustu dalších. Ve svém oboru byl Cook skutečným průkopníkem. Klientům začal nabízet knižní průvodce, cestovní zavazadla či turistické boty. Už v 19. století uplatňoval řadu prvků, které v upravené podobě používají cestovní kanceláře i dnes.
1: V současné době se hodně hovoří o zážitkové dovolené. Kam na velmi specifická místa lidé zamíří?
2: Ta snaha o zážitky, která se v tuhle chvíli projevuje v podstatě významnou změnou v obsahu cestování, je dána také tím, že v 90. letech cestovali především lidé, kteří předtím cestovat nemohli, ale přitom byli vzděláni v zeměpise. Věděli o těch zemích spoustu věcí, o tom, co se tam vyrábí, jak ta země vypadá, jaké jsou města v těch zemích a snili o tom, že ty města navštíví, že navštíví ty destinace. Proto se také nejdříve vydávali do těch destinací a šlo jim především o to poznat ty země. Když to časem už se tenhle ten sen naplnil a především mladá generace, pro kterou už cestování je běžná věc a nemá už takové ty sny o tom podívat se na Nový Zéland, podívat se do Chile nebo podívat se do Bulharska, tak začínají samozřejmě mít jiné sny a to znamená zážitek. Spoustu těch lidí, kteří teď cestují, jsou velmi aktivní čtyřicátníci. Dřív čtyřicátník byl už člověk, který byl skoro tak jako usedlý pán. 45. už byl pán, který v podstatě se moc nepohyboval, kdežto teď jsou čtyřicátníci chlapi v nejlepším věku a stejně tak 40leté dámy jsou velmi aktivní a díky tomu samozřejmě potřebují mít i aktivní dovolenou a chtějí tu aktivitu přenést i na svoje děti. A proto zážitková dovolená je v tuhle chvíli něco, co je alfou a omegou servisu cestovních kanceláří. A je to také přidaná hodnota, kterou cestovní kanceláře mohou mít v porovnání s tím, že si ubytování u moře může někdo zařídit sám přes internet a nepotřebuje k tomu cestovní kancelář.
1: Co je takovým nejtypičtějším zážitkem, po kterém v současné době lidé prahnou?
2: dosáhnout určité meze svých fyzických schopností a pokusit se ty meze nějakým způsobem překročit. Ať už je to tím, že se vydám do vysokých hor, do kterých jsem se normálně nevydával, nebo se vydám na kolo někam, kam bych se obyčejně nevydal, nebo sjíždím řeku, na kterou bych se sám nevydal. Ta dovolená slouží k tomu vymezit si tu hranici svých vlastních schopností zase o kousíček dál a pokud to prožiju spolu se svojí rodinou nebo pokud to prožiju s nějakým kolektivem, se kterým chci být, tak je ten zážitek ještě zvětšený o ten společný prožitek.
1: Vydávají se lidé i do extrémních destinací?
2: Vydávají a jsou si vědomi toho, že si sahají na hranici rizika. Ať už se vydáte dneska do Jemenu nebo do Venezuely nebo někam do dalších zemí, které jsou na hranici rizika, například pakistánské hory nebo podobné záležitosti, tak můžete mít úplně super prožitek. Často na těch místech narazíte na strašně hodný lidi a my máme spoustu mýtů v sobě, které na místě neplatí. Ale samozřejmě to riziko toho, že se zamotáte někde do nějaké politické situace, která vás semele, je v takových chvílích vysoké.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: teď už konečně zpátky k Čedoku. Československá cestovní a dopravní kancelář, společnost s ručením omezeným, vzniká uprostřed léta 1920 se základním kapitálem 2,5 milionu korun. U jejího počátku stály Československé dráhy, Zemský cizinecký svaz a Banka Bohemia. Jmenovitě pak čeští vlastenci, ministerský rada inženýr Ctibor Fiala a zejména Judr Igor Gerik, vrchní ministerský komisař ministerstva železnic. Jehož jméno je s Čedokem spojeno až do roku 1947. Gerik si jako bývalý šéf v ČSD uvědomoval, že dokonale organizovanou anglickou firmu, která monopolně ovládá cestování vlakem v celé západní Evropě, nemůže porazit jejími vlastními zbraněmi. Proto sází na vybudování cestovatelského impéria založeného na tehdy nových formách dopravy, autobusech a letadlech. Přesto i v železniční dopravě jistí české dopravní kanceláři jedinečné postavení alespoň na tuzemském trhu udělením výhradního práva k prodeji železničních jízdenek. Pokud přemýšlíte, kde se vzal název Čedok, je to prosté. Zkrácením dlouhého sousloví Československá dopravní kancelář. Během prvních 5 let Čedok zcela ovládl trh tuzemských zájezdů. Společně s maďarským Ibusem, polským Orbisem a jugoslávským Putnikem vytvořil středoevropskou mezinárodní asociaci AGOT, která bude později sdružovat na 40 cestovních kanceláří. Zvláštní vlaky vypravené Čedokem směřují do Krkonoš, na Štrbské Pleso a do Podkarpatské Rusy. Zakládá svůj autopark a vybavuje ho tehdy nejmodernějšími turistickými autokary značky Praga. Vydává svůj první katalog tuzemských a zahraničních zájezdů nazvaný Naše cesty. Jsou to právě turistické autokary Čedoku, které jako první na světě šplhají do alpských průsmyků v Rakousku a Švýcarsku a zpřístupňují krásy alpských údolí a vrcholů jinak než pěšky. Čedok míří do Francie a Itálie. Otevírá světu do té doby neznámé a nepřístupné pobřeží jugoslávského Jadranu. Jako první organizace ve střední Evropě zahajuje éru leteckých zájezdů. Otevírá první dvě letecké trasy. Do Casablanky v Maroku a do Káhiry v Egyptě. Lety sice mají až 10 mezipřistání a cesta trvá skoro 2 dny, přesto jsou velmi oblíbené a žádané. A také se poprvé objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze. Symbolika je jasná. Čáp je tuzemský stěhovavý pták, cestovatel, a pavéza je stylizací vzpomínky na slavnou cestovatelskou minulost českých rytířů. Poprvé se objevuje i nový slogan. Vaše cesta, naše starost.
1: Společenské cesty po Československu, do Itálie, na Sicílii, do Tunisu, Španělska, do Paříže, Londýna, Cařihradu, k Severnímu mysu a tak dále. Pořádá letošního roku Čedok, Československá cestovní a dopravní kancelář, Praha 2, Mikulanská 7. Žádejte i hned bezplatné programy a informace pro cesty, o které se zajímáte.
2: Bylo období, kdy byly oblíbené destinace, kde byly veliké hotely, kde bylo 500 a více pokojů, a lidé postupně začali možná toužit potom prožít dovolenou trochu stranou místa, dejme tomu pro Robinsony.
3: Já si myslím, že společnost se v tomhle rozčlenila na úplně odlišné skupiny lidí. Je skupina lidí, která miluje velké hotely, miluje ten vzruch, který v nich je, miluje ty velké bufetové večeře, miluje ten šrumec, který tam je. Na druhé straně je skupina lidí, která vyžaduje přesně, jak jste říkala, ten klid, a tu pohodu, která vyhledává spíš místa, které jsou mimo hlavní proudy turistiky. Ty dvě skupiny žijí každá svým vlastním životem, vyžaduje úplně odlišný servis a vyžaduje úplně odlišnou cestovní kancelář. Ty dvě skupiny, jakmile se smísí, tak je vždycky konflikt, protože to nemůže fungovat. Cestovní ruch je naštěstí tak strašně pestrá paleta barev, že si v ní může každý vybrat to své. A lidi by měli respektovat a akceptovat, že v té paletě někdo maluje růžovou, někdo červenou a někdo černou.
2: Naše dovolené podléhají módě?
3: Naše dovolené podléhají módě velmi. Až někdy zbytečně moc. Na druhou stranu je určitá část společnosti, která je větší a větší, která už má úplně jasno v tom, jak chce svoji dovolenou prožít a hledá spíš způsob, jak tuhle představu realizovat. To jsou ti lidé, kteří budou cestovní ruch posunovat někam dopředu z hlediska obsahu i z hlediska formy.
0: Do začátku druhé světové války si Čedok udržoval silnou pozici na domácím trhu cestovních služeb a získal dobrou pověst v západní a střední Evropě jako spolehlivý partner při organizování zájezdů zahraničních turistů do Československé republiky. V roce 1948 byl Čedok znárodněn. Dnešní Čedok navazuje na tradice své proslulé značky, která spolu se Škodovkou a Prazdrojem patří k rodinnému stříbru českého hospodářství. A přestože se od dob jeho vzniku cestování proměnilo takřka k nepoznání, firemní filozofie zůstává stejná. Jistota, kvalita a komplexnost poskytovaných služeb.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Krmná kukuřice má na Vysočině až o 40% nižší výnosy. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
2: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
2: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o hodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
2: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Zemědělci na Vysočině sklízí krmnou kukuřici. Začali dříve, než je běžné. Porosty jsou nízké, ale kvůli suchému a horkému létu jsou dozrálé. To může vést k nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata, říká Jindřich Štix z agropodniku Košetice.
5: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostlá a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopilený. No zase je to důvod sucha. No. A bude pravděpodobně propad kukuřice o nějakých 30-40%.
0: Lidé stále častěji odkazují svůj majetek opuštěným zvířatům. Nedávno muž z Brněnska v závěti přenechal mimo jiné svůj dům psímu útulku v Blansku. V Brně zase útulek čeká už zhruba rok na vyřízení pozůstalosti ženy, která mu darovala například pozemky nebo podíl v bytovém družstvu. Není to poprvé, co brněnské zařízení dostalo dědictví a jiné velké dary. Pokračuje Jakub Ghanem, mluvčí městské policie, pod kterou útulek spadá.
6: Z darů jsme financovali například inkubátor, nadstandardní chirurgické vybavení, přístřešek ve výběhu nebo i oplocení nového výběhu pro psy. Velmi významný byl nákup 24 hospitalizačních boxů pro kočky v ceně přes 300 tisíc korun. Sport.
0: Čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na severovýchodě a východě kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 194,5 směrem do Ostravy jsou v odstavném pruhu po nehodě dvě osobní auta s kamionem. A na nehodu dejte pozor i v Praze v Bělohorské ulici. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až se mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majálesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzně nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje. A měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy. A i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu. A ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Snad. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu mou první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodný se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně, projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic, ani značky, tak jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku, pozor, Tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tutéž značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostej šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádnej chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoli z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích. Naopak, vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo, jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův Borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků. A v tomto duchu jsou spolu. Protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí. A nebo nejsou spolu. Denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži. Dar nepodléhající věku. Totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklé a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybrali den výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sáhli do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer Štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provence věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů. Jiné květináče stály v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůžky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu,

Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej. Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven, tolik v nich bylo hněvu a zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy. Malý paříští kramář ho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve slunečním záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků, aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi, budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže z roku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodeji.

Pro ubohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí a horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. Nechat zahradu spustnout, vždy to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocen sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím a bylo mi z nich smutnou srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrbil ho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené koukání kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
5: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás zase po čase Honza Macoun, dnes ne ze studia z Prahy. Petr Kubala to všechno míchá, ťuká, zvedá telefony, nebo zvedat bude, tedy doufám, do jedné hodiny. Nejen jemu, ale i vám příjemnou dobrou noc z jihu Čech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Sobotní noční linku otevírá taky písnička. Myslím, že trefnější písničky není. Už obzvlášť, když vlastně podle jejího názvu si můžete dosadit i to dnešní povídání. Sobotní noční linka, nech brouka žít.
6: Nech

0: Vítězslav Hádl, Zdeněk Borovec, ale jinak hlasem Juraj Kukura a Nech brouka žít, což je vlastně písnička, která nejenom, že uvádí naše dnešní povídání, ale vlastně ta povinnost odehrát film Trhák z roku 1980. Orchestr Karla Wagnera, děkuji pěkně, no ta pointa, to je schovývavost k drobné havěti a otázka, proč máme potřebu všechno malé lezoucí okamžitě likvidovat. A nebo nejste likvidátoři hmyzu? Leknete se pavouka, zabijíte takové ty dvousedadlové mouchy novinami, lovíte komáry ve 3 ráno, nebo co děláte z brouky? Dáváte je z domova ven, anebo vám nevadí a těšíte se z toho, jak si tu svoji pavučinu chystají na svoji oběť? Co v kuchyni, šváby? Máte, nemáte? No doufám, že nemáte. A měli jste? A jaké to je se jich zbavovat? Budu moc rád, ať už veselé i nevesele řeknete do vysílání Českého rozhlasu svůj prožitek právě s hmyzem, ať už tím, který je v domácnosti, na zahradě, venku v přírodě, anebo obecně ve světě. Dostane se i na další hmyzí písničky, tak doufejme, že si to téma taky užijete. Ostatně to jste si zvolili vy sami. Teď si neuvědomuju, kdo konkrétně, ale už jsem to zaslechl několikrát. Tohle téma zkrátka musí být. Tak vítejte, volejte a taky pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když se řekne strach z hmyzu, většina lidí si představí pavouka ve vaně nebo vosu u stolu, popřípadě švába v kuchyni. Přesně vzato pavouci nejsou hmyz, ale strach z nich má vlastní název, a to arachnofobie. Patří mezi nejznámější fobie vůbec, takže se ani nebudu divit, když budete skřípat zubama tak, že to uslyším až v Českých Budějovicích.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a Chyba Lávky. Posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Pohoda. Začíná noční linka v sobotu 11. září. Jestli mám správné datum, pak je to právě to dnešní vysílání a je plné hmyzu. Nech brouka žít. Iveto, pěkný večer přeju.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny lidičky. A tedy k tématu hmyz. Já bydlím u lesa a tady lítají takový ty berušky, takový ty cizokrajny, takový ty černy. A v létě
0: takové ty
1: se to
0: kousalky.
1: Tady... No, takový ty svinky. Já nevím, co mám říct. A oni se vždycky vyrojujou tady někde. Já nevím, kde se to tady bere. A já to tady zabijím tím sprejem. Takový ty beruny. A je jich plno, jo.
0: Takže my si z biolit.
1: Jo, povídejte. No, biolitem, ano. Je, říkám. Vždycky to tady mám na záclonách, na oknech, no hrozný. Ale úplný roje. A teďka se mi stalo, že mě jsem vletěl takový obrovský sršeň do bytu, tady do pokoje, do pokojička, jak tady bydlím. Ježišmarja, ten bzučil takový obr. Já jsem ho nemohla vyhnat, jo. Já jsem ho tady lovila po pokoji, já jsem ho vyháněla takovou hadrou, jo. Teď jsem otevřela balkonové dveře, okno, jo. Odělala jsem záclony, aby vypadl.
0: Nic na ní nezabíralo?
1: Ne, já jsem ho nemohla vyhnat. No nakonec jsem ho práskla teda, tou hadrou.
0: Odpráskla, překládám, ano.
1: Práskla jsem ho, no, jako jsem ho uhrozila.
0: Ano.
1: Spadl na zem, pak jsem ho teda umlátila, ale obrovský hnusnej.
0: A no potom jo, ale tady má... kde by svět byl, kdyby nebylo hmyzu? A je jedno, jestli je to ten, co leze po zemi nebo léta, teď to je přece havěť, ze které to všechno
1: no,
0: je.
1: Je to krásný, no, je to nádherný. A potom vosy, plno vos tady, vyháním vosy, pořád vosy tady lítajou, jo, takže s těma vosama taky. Potom třeba tady mám kyblíky s vodou na terásce, tak tam bývají včeličky utopeny, oni jdou pít jako včeličky, oni jdou pít a se tam utopí, jo. Tak to taky mám zkušenosti s tím. A nebo mě lozili po lince mravenci normálně.
0: No ale pojďme definovat, kteří, jestli víte.
1: Nevím, jak se jmenují, malí černí mravenečci.
0: Fuj, tady byl takový ty mrňavý na zabití.
1: No, mrňavý černí, jo, na kuchyňské lince, šla jsem do kuchyňky, teď koukám, jo, a tam mravenečci si tam lozili a říkám, Ježišmarja, co to tady zas je, jo, tak mravenečci, a co ještě, a někdy tady lítají netopíři kolem mě.
0: No prosím, tatínkové od Saxány. Není no, problém, chápu, dobře.
1: Takový malý netopíři, jo, lítají kolem oken, no, tak to je asi všechno, včeličky,
0: no tak
1: vosky.
0: Fajn, děkuji za představení vaší zoologické zahrady od Olomouce a těším se na další volající, kteří nám přiblíží zase tu svoji faunu s florou dohromady, aby jsme věděli.
1: Já jsem tady, tak tady je taková divočina.
0: Iveto,
1: jo, a ještě jednou
0: moc.
1: Se mě stalo, můžu ještě něco říct?
0: Rychle,
1: ještě jednou
0: stručně.
1: Se mě stalo,
0: ano.
1: Já mám na toaletě, jak mám toaletu, jako koupelničku, otevřený okýnko a jednou se mě stalo, ráno jdu si umýt ruce a v umývadle je tam plavala něco jako mezi veverkou, já nevím, co to bylo, velký ocásek, větší jako hlodavec a plavalo mě to v tom umyvadle normálně utopený.
0: Fotografii pro příště, ať to můžeme zhodnotit a případně se doptat. Iveto, děkuju a dobrou noc.
1: U lesa, takže já tady mám takovou divočinu. A ještě mě tady běhá jelinek kolem zahrádky, jak mám zahradu.
0: No, super, ale to už nepatří do tématu. To už ne.
1: No,
0: běhá
1: to už
0: možná
1: hmyz,
0: nějaký hmyz má v srsti,
1: no,
0: ale
1: to
0: o tom zase
1: hmyz,
0: příště.
1: No.
0: Iveto, díky moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Zdravím všechny.
0: Dnešní téma, to je vlastně Najde se to vůbec do těch 2 hodin vysílání? Jsou to takový ti malí nezvalí návštěvníci, kteří nám lezou po zdech, bzučí kolem hlavy, sedí v rohu nebo se zjeví přesně ve chvíli, kdy doma nechceme žádné překvapení. Ptáme se na pavouky, mouchy, komáry, vosy, mravence, moly, šváby, štěnice i další domácí breberky. Máte zážitky?

0: Petr Naď, pojďme se zachránit, protože tu šváb, tu moucha, tu váška, tu broučci, tu americký brouk, je tady toho moc, tahle ta havěť. Je ale fakt, že bez téhle havěti by nebylo života na světě. A co ve Vizovicích nebo u Vizovic? Lidko, pěkný večer i vám.
1: No, dobrý večer přeju všem nespavcům a vzpomněla jsem si na útlé mládí. Jsme měli zahradu veliku a my jsme tam lovili každý večer, jak jsem se tvěl, chrousty.
0: Yeah.
1: To byl úlovy.
0: A ne, potom,
1: jak jsem se dala a odstěhovala do Zlíza, to je velké město, však by ten je Zlíza, kde kdo,
0: ano.
1: Tak mě normálně se měla otevřené okno v kuchyni a netopír mě vletěl až do kuchyně, takže jsem ho viděla z půl metru.
0: A tak jste se pozdravili a co dál? Není, není.
1: Pozdravili jsem mu domluvila a přiletěl jsem. No ale teda to jsem ho viděla poprvé tak zblízka. To je škárně, to je letající myš vlastně. No,
0: řekněte mi, to máme v domácnostech třeba, někdo se snaží zbavit mravenců, protože jich je moc.
1: No, taky
0: co vy?
1: Jsem měla doma potvor jedny. Takové, jak kdyby do zrnava, víte, a oni si vychodili tam takovou cestičku do špajzu a potom mě někdo poradil, já už nevím, prášek mám dojem, že jako to je prášek do pečiva.
0: Ano, že prasknou.
1: To tam mám posypat, no, že to tam mám posypat, tak to už si nepamatuju, jestli to zabralo, no ale dlouho no, tak jsme se jí nemohli zbavit.
0: Těžko říct, jestli to zafungovalo, jestli jste slyšela chviličku na to, nebo třeba pár hodin na to, že slyšíte praskání něco jako popcornu, tak to možná byly oni.
1: No a potom ještě, jak jsme bývali v tom Zlíně, tak představte si, já jsem měla takové, říkalo se tomu důchodky, ty vysoké černé zimní boty. A to mě moli, mě normálně se do nich pustili, já jsem jim musela vyhodit. Ty byly tak prohrané, ty jim museli šmakovat.
0: A to mám takový pocit, že existoval nějaký naftalín, takové tabletky se přece dávaly.
1: Jo, všechno možné, ale to rozumíte, toho se těžko zbavujete, proti tím molům. Na, už je tolik připravku, já jsem zkoušela hledat. No to je hrozné.
0: No mám takový pocit, že jsem vlastně, Lidko, asi s největší pravděpodobností jsem nezvolil nejšťastnější téma pro dnešní noc, protože spíš než nech brouka žít, jsem měl dát nech brouka zabít, že jo?
1: No. To patří k životu, brouci.
0: No to je fakt. A co ten americký brouk? Ty nevíte, na bramborech takové ty mandelinky.
1: Jo, se to jmenuje mandel. A to jsme sbírali na záradě.
0: My taky.
1: Mandelinky. To je na bramborech, to je, jak zase je.
0: Mimochodem, už tenkrát.
1: To mě nás někdo radil na ty mandelinky, že je dobrý ten sok z kávy, víte. To se má přihlásušit a má se to posypat.
0: Aha, no tím se to vysvětluje tady u maminky, která neustále pije kávu a má tu sedlinu tady vysušenou.
1: A já jsem pracovala v Delke Tundra v restauraci, tak znáte to. Tam je kávy a kávy, tak jsem říkala tomu čišníkovi, ne, aby ten soc vyhazoval, já to beru.
0: Lidko.
1: Jsme měli mandelinky doma, říkám, no nebojte se, o co není nouze, toho mám dost.
0: Lidko, no, připijím si, jak jsem se dozvěděl, máte prý i narozeniny, tak nějakým smuším podáním piva nebo slivovice, to bude asi trefnější. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A mimochodem, děkuju, dobrou noc. Já ještě bych tady měl jednu poznámku na téma americký brouk.
2: Americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Našli jsme ho letos i tam, kam nějak přirozeně nepatří. Na dřevě místo na brambora. Našli jsme ho na smetišti. Americký brouk leze pozdě. Letadly a větrem rozsévaný od západních a jižních hranic, vyslanými agenty roznášený v krabičkách a lahvičkách. Ti, kdo k nám tohoto žravého brouka poslali, počítali s tím, že si najde, že vyčenichá cestu k našim bramborám. Počítali, že bude nenasytně žrát to, co roste pro nás. Počítali, že naklade tisíce vajíček. Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paličů. Jenomže páni imperialisté dělali účet bez hostinského. Počítali a zase se přepočítali.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, ono u domácího hmyzu nebývá největší problém ten jeden kus, který zahlédneme večer v koupelně nebo u kuchyňské linky. Problém je v tom, kolik dalších může být schovaných. Takové štěnice dokáží po nasátí krve klást zhruba 1-7 vajíček denně. A za příznivých podmínek se z většiny vajíček vylíhnou další jedinci. Takový rozdomácí je ještě rychlejší domácí podnájemník. Samička vytvoří několik vaječných pouzder a v něm mohou být desítky vajíček. Celkem často kolem 200 i více potomků za život. Proto nestačí jednoho švába nebo štěnici plácnout a mít pocit, že je vše vyřešeno. Dospěláci se schovávají ve spárách, za lištami, u trubek, v nábytku, madracích nebo u zbytku jídla. Navíc se množí hlavně tam, kde mají teplo, tmu, potravu a klid. Zlikvidovat je bývá těžké právě proto, že nevidíme celé ohnisko. U molů, octomilek nebo mravenců často pomůže úklid. Uzavřené potraviny a odstranění lákadla. U štěnic a většího výskytu švábu je už rozumnější volat odbornou firmu. Sami to fakt nezvládnete.

Zdravím vás, pane Jene a Nespavce. Jak jsem si přečetla dnešní téma, i hned jsem si vzpomněla na mého dědu. Prožil dvě války a za té druhé byl zavřený v Kounicových kolejích, což ho obojí poznamenalo po zbytek života. Po kapsách nosil tvrdé kůrky, nikdy za sebou nezavřel dveře, anebo je pootevřel a nikdy nezabil ani mouchu, ani komára. Jednoduše je těmi polootevřenými dveřmi či oknem vyhnal ven. Když jsem se ptala, proč, řekl, že v kriminále to byli jediní živí společníci. Já tu lhávět nemusím, ale zpěty k dědovi to toleruji. Pro jistotu jsem pořídila odpuzovače do oken sítě. Přeji dobrou noc bez bzučení, Iveta, no Iveto, ale já znám i příjemnou havěť.

Nezabijíme je všechny, nech brouka žít, to je to dnešní téma, které jsem pro vás připravil spolu s někým z vás, kdo jste se o něj zažádali. Jak to máte z brouky, co arachnofobie? Máte ji? A nebo to tolerujete všechno to, co leze kolem vás, nebo leze někde a naštěstí ne po vás? Páteční noční linka je na tohle velmi zajímavé téma, protože kdo by řekl, že musíme to zabít, musíme s tím něco dělat, musíme chemii vyplácat. Já myslím, že zas tak strašidelné to nebude. A nebo ano? Měli jste třeba doma štěnici? Jak dlouho jste se štěnic zbavovali a kde se vám ukryli? Není lepší už takový dům podpálit? Lepší by to možná bylo, ale na druhou stranu, to asi není na týden, co? Slyšel jsem třeba od kamarádky, která má štěnice, má je ještě aktuálně, rok se s nima snaží nějakým způsobem dohodnout a nejde to. A nejde to ne proto, že by neexistovaly prostředky, jak je vypudit, ale vzhledem k tomu, že štěnice se nasají nebo napapají a vlastně to, čím oni se, co znamená krví, najedí, tak potom vydrží ale opravdu hodně dlouho v té zásuvce nebo v tom rámu. A co šváby? Měli jste, byli jste v restauraci, kde, no, podívejte se, tohle téma se dá uchopit jakkoliv a budu rád, když se vám to podaří zaujmout. Nebojte se, nelekejte se, ani jižní Čechy nekoušou s Honzou Maconem. 731 800 900. Můžete volat právě teď, anebo taky psát na linka@rozhlas.cz nebo do internetových komentářů pod dnešní pozvánku na rozhlas.cz/linka. No, komáři, vosy, mravenci, rybenky, moly, šváby. Hele, tady je. Ne, ježiš, to byl motýl.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, tady je Honza Macoun, dnes hlásím vysílání z Jihu Čech. Jestli jsem řekl, že dneska už je sobota, prosím vás, to není přání otce myšlenky, to víte, nějak mi to uklouzlo, ale omlouvám se případně i za to, pokud se nedovoláte do dnešního vysílání. Trochu nás zazlobil telefon, ale doufám, že kolega Petr Kubala všechno spravil, za což si ho velmi vážím, cením, ať ho mravenečkové štípou celou noc. Teda nevím, jestli se mu to líbí. Líbí? Nelíbí? Houkni.
1: Nelíbí.
0: Ha, nelíbí, mi říká takhle do ucha. Co vy, mravenci? Dokonce si pamatuje svoji maminu, když lovila v našem 3+1 na proseku za mého mládí, nebo za našeho mládí se sestrou, právě taky něco, co lezlo po zdech. Nebyla z toho úplně dvakrát šťastná, vynervovaná byla. A co vy, jak jste se zbavovali třeba takových švábů? Pojďme si to přiznat, nalít čistého vína, kvalitního a říct si, jak se věci mají. 731 800 900, bát se nemusíte, nekoušu. A kdo máte strach z hmyzu, prosím vás, hmyz, no fuj brouk. Pro někoho jde o skutečnou fobii, kdy i malý pavouk v rohu, fosa u sklenice nebo šváb v koupelně dokáže spustit paniku, bušení srdce, podcení a okamžitou potřebu utéct. Zajímavé je, že člověk často ví, že ten tvor je mnohem menší než on, ale tělo se chová, jako by právě potkalo tygra. Mozek zkrátka vyhodnotí hmyz jako hroznou hrozbu, velkou hrozbu dřív, než se stihne ozvat rozum. Jak to máte vy? Dobrý večer, kdo nám volá?
2: Haló, tady je Majka.
0: Majko, zdravím vás.
2: Já jsem chtěla všem popřát hezkou noc a no, jinak se podělit to takovej jeden zážitek. Šla jsem venčit pejska. Mm-hmm. Bylo už tma, je to teda už mnoho let, asi 15 let možná přibližně. A kousek od silnice jsem viděla takový světýlko. Tak jsem šla blíž, aby opatrně, aby pejsek to nezničil. A viděla jsem, nevěřila jsem svým očím, viděla jsem něco jako broučka, ale malýho, ano. Asi tak 5 mm. A vepředu měl dvě světýlka a vzadu měl dvě světýlka. Vypadal prostě jako nějaký malinkatý miniaturní autíčko. Tak jsem jako zůstala na to koukat, nevím, jestli jsem běžela pro foťák a zkusila to vyfotit, to už si teďka nepamatuju, ale myslím, že jak to blesko, takže jsem viděla, že to je nějaká jakoby larva nebo takový větší červík. No ale to světilko tam samozřejmě už nebylo, jak se to blesko.
0: No tak běžela jste pro foťák, já jenom doplňující otázka, jako večer nebyla nějaká oslava nebo něco podobného, nebo...
2: Tohle je opravdu fakt. Jo, stále, jako je pravda, že nikdy v životě jindy jsem už něco podobného jako neviděla.
0: Souhlasím s vámi, prosím vás, existuje to, máme u nás, a to jsem si dokonce i poznamenal, svítící hmyz v podobě světlušek, lidově se jim říká svatojanští broučci. A nejsou to mušky, ale brouci.
2: Ale to jako vím, jak vypadají, když se osvětlej. Tohle to nemělo jako ty křídílka. Jako nelítalo to. Jako, ale jako byla jsem, nevěřila jsem svému očím, protože to vypadalo jako malinkatý autíčko. A prostě... potom vlastně z toho byl takovej jako větší červík nebo larva, nebo co to mohlo být. Zajímalo by mě právě, jestli to někdo ještě viděl někdy.
0: A třeba jako... se ozve, třeba poradí, třeba řekne co a jak, protože třeba tomu rozumí, než my všichni tady dohromady, a je to jeho hobby. Máte i jako obyčejně hmyz jako hobby, nebo jak se chováte obecně ke hmyzu?
2: No, to nemám, ale jako je fakt, že já nechci nic zabíjet. Já když nějaký pavouk se najde na půdě nebo někde, kde uklízím, já to asi nabírám spíš na lopatku a nebo opatrně zlákám do krabice a pak to dávám ven a ještě se snažím, aby tomu nebyla zima.
0: Ještě si posíláte omluvenku, ne?
2: No, jako, kdybych to měla zabít, tak by mě to asi bolelo víc, než toho, ten hmyz.
0: Chápu. A co taková, umíte se představit jako pěstitelka, chovatelka tarantulí třeba, že byste měla v akvárku? za dlouhých letních večerů, že byste se...
2: To bych asi ne. Jako nebojím se moc těchto těch věcí, ale jako, nebo teda živočichů, ale jako asi bych si to nepořídila.
0: Děkuji vám za zavolání.
2: Malý na krmítku a pejsky ano. A tak, no.
0: Tak tohle jste nevyfotila, ale hlavně, že to máte v hlavě, že jste nám to řekla a třeba se někdo ozve a řekne víc informací. Vám poděkuju za zavolání a popřiju pěknou a případně broučí světelnou dobrou noc.
2: A vám taky všem.
0: Ještě doplním jednu informaci ohledně těch světlušek, když už jsem to nakousl. Světlušky jsou nenápadné a přes den si jich vlastně skoro nevšimneme. Večer ale dokážou z obyčejné louky udělat malou přírodní světelnou show. A na rozdíl od mobilu nepotřebují nabíječku, jen tmu, teplo a trochu klidu. Takže za teplých letních večerů, červenec, srpen, tak kde pak je máme? Když máme to globální oteplování a vůbec celý letošní rok je až moc teplý.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Bohdan, já pavouky nezabijím, u nás doma měl jeden dokonce jméno. My jsme mu říkali František a bydlel v rohu za knihovnou. Manželka ho chtěla několikrát vyhodit, ale já jsem tvrdil, že platí nájem tím, že loví mouchy. Děti se ho nejdřív báli, potom mu začali hlásit, když kolem letěla moucha. František s námi přežil skoro celé léto. Jednoho dne zmizel a já se přiznám, že mi to bylo skoro líto. Od té doby mám k pavoukům respekt a neříkám, že bych si je bral do postele, ale když sedí někde v koutě a nikomu neublížují, nechám je být. Horší sousedy jsem v životě měl. No ale teď si představte, Bohdane, že on udělá takhle, jako najednou. To skočí to takhle. Pamatujete si vlastně ty takové ty pavouky na to dálkové ovládání, takhle do ruky to mělo takovou tu, a z toho byl ten, ta hadička, balónek, nebo co to bylo, a udělalo to hop, hop, hop. No já vám řeknu, mám husí kůži ještě větší, než když na mě přesedne dvousedadlová moucha teda.

0: a říkají mi prostě, že si fakt nemůžu pomoct, jo. A nemám to teda sice úplně u každého hmyzu, ale například mám to u pavouků, to ano, a pak taky se nám stává, že skoro každé léto k nám přilétávají taková ta velká sarančata, zelená, a těch se taky jako dost bojím, no. A to když
1: začnu ježiš, jakmile to má víc nožiček, ještě zubatý, ty to na vás kouká, ty kadla.
0: No, tak to, když začnu křičet už, tak pak alarmuju rodiče a ty už vědí, že je zlé a oni jsou takový jakoby vyhazovači toho hmyzu, no, takže ty naštěstí se toho nebojí a poradí si s tím vždycky, no. Tak za to jsem děkná.
1: Víte co, já, Jano, chviličku vás poprosím, vydržte mi teďka u telefonu, já něco zkusím, vyzkouším na vás, jo, vy mi řeknete, jak moc máte husí kůži, jo?
0: Dobře.
1: Jste připravená, ucho se nalepte na ten váš přijímač. Peťo, prosím, ano. Připrav se taky. Tak co s vámi dělá tohle? To je šváb.
0: No, jak tak leze. Není to moc příjemný zvuk, teda.
1: Není,
0: naštěstí jsem se se švábem nesetkala zatím teda. Ale...
1: Ne, dobře, tak tady ho máte po druhé. Je to takové milé stvoření.
0: No.
1: Dobře, tak, šváb nic, dobře. Máme tady ale i mouchu.
0: No, moucha, tak tam jste bych chtěla takovou veselou historku. To mě mohly být tak 2 až 3 roky a to jsem se prý jako malička jí hodně bála a plakala jsem a myslela jsem prý, že z mě sežere, no. To mám...
1: Jo, počkejte, ale to já taky, ale ne z toho, poletujícího hmyzu, ale z toho hororu, moucha. Jestli jste ho viděla, tak jak se ten pán měnil v tu mouchu, protože ta byla v tom zařízení, který ho teleportovalo do toho druhého. No ježiš, horor mého mládí, no. VHS kazeta a rychlo dabink jedním hlasem. Dobře, ještě mám jeden zvuk. Ježišmarja. No ještě jednou. To je váška.
0: Aha.
1: Tak to je v pohodě, ne?
0: To vypadá pěkně, no. To je takové, tak,
1: když, vám přistane na ruce, tak to je v pohodě. Sice má křídla větší než vy dláň, ale ne, to bych taky nedal.
0: Já si, čeho se tak nebojím, tak to určitě ne berušky, ty se mi moc líbí, ty jsem si jako malá nechávala les po rukou. A motýly, ty se mi taky moc líbí, těch taky strach nemám, no.
1: Těch ubývá, teda to vám řeknu, to jsem koukal do nějakých statistik. Motýl tedy OK, berušky, co ten americký brouk, už jsme ho tady probírali.
0: Tak mandelinka, to nevím.
1: Mandelinka bramborová.
0: To asi tak moc ne, ale jak už paní říkala tady sršeň, tak to musím říct, že sršni, ty jsou taky hodně takový na světlo, že jdou a musím říct, že teď, jak byly ty pařáky, tak skorem každý večer mě tady na balkónové dveře ťukal jeden takový obrovský sršeň a tam bylo zajímavý, že on vlastně přilétal tu stejnou hodinu, takže to bylo to jako opravdu, kdyby uměl hodinky, no.
1: Nemít vy puštěný Český rozhlas a časové znamení, tak ani nevíte, kolik je hodin, ale máte svého domácího sršně, který vám napoví.
0: No, tak bych asi tak, no.
1: Dobře. Tak já vám poděkuju, nebo jestli máte ještě nějaký hmyzí radosti, jsem s nimi?
0: No, ještě taky k nám přilétají hodně, já to nevím, co to teda možná některý posluchači budou vědět, ale vždycky přilítají jenom v září, až jsou to takový zajímavý zelení broučci, no. Ale opravdu nevím, co by to mohlo být za druh a opravdu jenom to září a pak už je tady nevídáme, no. Taky světlonce zelený jsou, no.
1: Tak třeba to jsou broučci, které teď ještě uslyšíte. Poděkuju za telefon a dobrou noc do Jirkova.
0: Děkuju, dobrou noc, pane Honzo, naslyšenou.

jaro, všechno, všechno kvetlo, ale pravšechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a tam dole, pod Jalovcem,

0: Mám tady příspěvek od Radima a tady jsem si poznamenal, komár mu zničil manželství, ale dostanu se k tomu za chvíli. Prý Zdeněk volá. Tak jestli je to pravda, slyšíme se?
1: Dobrý večer, Zdeněk z Prahy. Já bych se chtěl zmínit, já už jsem třeba teďko hodně dlouho neviděl mouchu, ale jako masařku, jako jak by byly ty veliký, ty masařky. No a chtěl bych se zmínit, že už jsem taky dlouho neviděl a my jsme to tady měli i dokonce jako u baráku, nebo to kobylky.
0: Kobylky, nebo no jo.
1: Já nevím, jestli to jsou trsty nebo kobylky, no zkrátka. Už jako se to dlouho neobjevilo.
0: No, hodně chemie se používá taky proto, tak ono jich zas, ne, že mnoho není, ale tam, kde se používá dost chemie, tak je mi líto, no, a je to teda zrádné, protože, a jelikož, ale to jste mi připomněl, cvrček, taková klasika, skokan, že jo, tak když jsem ještě pracoval v divadle, tak si pamatuju, že nám tam tenhle ten cvrček skočil do divadla, do šatny, někam se schoval a cvrlikal, myslím si, skoro 14 dnů a pak
1: jo.
0: Asi takže ho někdo snědl.
1: Takže jsem měl
0: Řekněme umírněně, že dělal bordel během představení a že ho bylo slyšet neustále, až to bylo všem protivné.
1: Řeknu to jednoduše, Blouček se možná chtěl taky představit, že něco umí na ty jeho housličky. No, ale jak říkám, masařku tu už jsem neviděl pomalu snad 2-3 roky, nebo i díl jako masařku mouchu jako masařku.
0: Třeba nám někdo se zájmem o masařky řekne, jak na to masařky jsou v roce 2026. Netuším, ale jdu zjišťovat případně taky na internet. Ale je fakt, že obecně hmyzu ubývá, i když jeho také ještě mnoho neobjeveného.
1: A jak říkáte, motýly, ty už vůbec skoro, to už pomalu člověk ani neví, co to je, pomalu, dá se říct. Nebo neví, co to je, jako vím, co to je motýly, ale to už pomalu nepotkáte. Nevidíte.
0: Víte co, dáme si písničku, která oslaví pár muších mravenčích přátel. Michal David uzavře tuto hodinu povídání na téma Nech brouka žít a doufám, že se připojíte i vy ostatní. Moc krát vám děkuju taky za zavolání. Vám ostatním dáme si chviličku pauzy, předělíme půlnoc, přivítáme tu sobotu konečně a pak ještě hodinu povídání 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mě moc těší, že posloucháte společné regionální vysílání. Jmenuji se Honza Macoun a na dálku zdravím přes Prahu našeho společníka, spojku, technickou výpomoc Petra Kubalu, který to všechno zajišťuje, aby všechno fungovalo a slyšeli jsme se tam, kde dosáhne náš pozemní signál, anebo ty internety, že? Tak příjemný poslech.

0: Páteční noční linka dnes z jihu Čech. Téma Nech brouka žít a já už jsem něco nakousl od Radima, který napsal. Komára ve 3 ráno považuji za nejhoršího nepřítele civilizace. Ležíte, už skoro spíte a najednou u ucha bzzz. Rozsvítíte nic, zhasnete bzzz. Vstanete, máváte ručníkem, vypadáte jako šílenec a komár sedí někde v bezpečí a čeká. Jednou jsem takhle v noci vzbudil ženu, protože jsem tvrdil, že komár letí na její stranu. Ona mi řekla, že jestli ještě jednou rozsvítím, půjde z domu buď komár, nebo já. Nakonec jsem spal v obýváku a komár zůstal v ložnici. Ráno měla žena 3 štípance a já ani jeden. Od té doby tvrdí, že jsem ho na ní navedl schválně. Radíme, to není možné. Tohle si myslí opravdu vaše žena. Teď to... Bzz.
1: Noční linka.
0: Posloucháte Český rozhlas, máme tu půlnoc a vítáme nový den a novým dnem je sobota 12. září a řeknu vám teda 12. září, to je den plný Marií. Kdybych měl každé Marii popřát hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a třeba jenom tak opravdu na mini okamžik podal ruku, no to bychom se uzdravili, ale jako by se stalo. Podle příjmenáře zdravím všechny ty z vás, kteří mají příjmení Sobotkovi. Ano, říkám to správně. Takže u babiček, maminek, dcer i vnuček, mladí, vyzrálí, anebo někdo řekne klidně i přestárlí, ať už jste na tom jakkoliv, prosím vás, hlavně štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí a když budete mít chuť zavolat do noční linky, no tak jsem s tím klidně. Mimochodem, slovo si bere František Ringo Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: Swinguj, swinguj, veselý kytaristo, ale nedupej si moc nohou.
1: František Ringočech, Brouk Pitlík. Nahráno 17. února 1977 ve studiu Davidce. No, rarita u suprafonu. Tak nech Brouka žít, to je to dnešní téma, které tady máme. Tak bych byl rád, kdyby konečně zavolal taky někdo, kdo miluje Brouky a kdo chápe, že jsou důležití pro nás. Kdo nám volá a kdo otevírá tu druhou hodinu ano, vysílání?
2: Ano, tady psáli posluchač od Plzně.
1: Ano, a... představte se nám jenom prosím křesní jméno, nebo si ho vymyslete klidně.
2: Václav.
1: Václave, jste milovník všeho broučičího?
2: No. Dřív mi to taky vadilo, ale dneska, kdo by tady potom s náma byl, to je všechno to, jak bych to řekl, ty brouči a to zvířata, ty jsou tady opodstatněn s náma být, život jsme jim nedali, tak jim ho nemáme brát.
1: No to je fakt, je to rozumné. Vy jste nikdy... Ano?
2: Prosím. Haló?
1: Ano, poslouchám vás, jsem jedno velké ucho, teda dvě.
2: Jo, to je jako, já nevím, co to mělo za smysl, tenkrát třeba ten Mao Tse-tung, jak všechny ty ptáky honili a pobíjeli je prostě, že jim berou zrní, prostě, že jim potravu, že jim to byl taky takový nesmysl.
1: Dobře. Doma, kdybyste měl nějaké šváby, rusy nebo něco to, podobného, jak byste se choval?
2: Nikdy jsem to jako neměl prostě, nikdy mi to jako nevadilo. To je jako s vosama třeba, jo, tak například, když je necháme, když do nich nebudeme píchat, tak nám, to je všechno obrana těch zvířat.
1: To je fakt, třeba nám na tohle téma taky poví víc informací včelka Mája, která se také chystá ještě promluvit nebo proletět se vysíláním noční linky. Vám poděkuju, pravidelní posluchači od Plzně, ať se daří.
2: Děkuju
1: moc.
2: Já děkuju.
1: No já děkuju, dobrou noc.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, čekám na dalšího z vás, volajícího číslo, ještě jednou připomínám, 731 800 900 a psát můžete i na linka@rozhlas.cz. Vlastně vidíte, o tom mluvím a ještě jsem se tam ani nepodíval, takže jdu na to. Mimochodem, Jeanová láska Radka Tomáška a Heleny Maršálkové. No... není to sice k tématu, ale rád si písničku zaspívám. Peťo, prosím pěkně, já tě hluboce prosím, až od mraveniště, dej to tam.

0: světlu ští láska, tady Iveta, tuším napsala, zdravím ještě jednou, pane Jene, něco o světluškách, jak o nich mluvila paní posluchačka. Světluška je protáhlý měkký brouk, dlouhý 1 až 2 cm s tmavým štítem, který zhora zakrývá hlavu. Její vzhled se silně liší podle pohlaví. Vzhled samců a samic, sameček. Sameček vypadá jako běžný menší hnědý nebo černý brouk, má krovky, křídla a může létat. Hlava je schovaná pod hrudním štítem, samička nemá křídla, nelétá a tvarem těla připomíná larvu. Bývá bledě žlutá, až světlá a žije na zemi nebo na rostlinách. Jo, tak to jsem já, to jsem skoro já, taky tak si připadám se svým tělem. Kdo nám volá? Kdo je teď v našem vysílání? Pěknou noc přeji.
1: Peťa Zbyšková, dobrý
0: ano,
1: den.
0: Ano, zdravím vás, dobrý
1: večer.
0: Den. I pěknou noc nebo pěkné ráno, cokoliv budete chtít.
1: V podstatě vás pravidelně poslouchám, akorát dneska jsem ještě neusnul. V pohodě. Reaguju na pána, neviděl masařku.
0: No.
1: Jo, asi z města, na vesnici je to normální, že na malé vesničce.
0: Masařky teda nevyhynuly, ještě jsou ty,
1: ne,
0: takové
1: ještě,
0: ty dvou.
1: Ne, nevyhynuly, několik jsem jich doma měl. Akorát, že vždycky je to tak, jako s medvědem. Nesmí mít doma co jíst, tak tam nebude.
0: Jo, takhle, takže jo. Musíme nechat něco prohnít hezky na lince a potom dorazí.
1: No, ideálně nechat to venku prohnít na lince. Potom nebude doma masařka.
0: Ano, jo. No dobře, dobře, dobře. Co vy, jak se chováte k hmyzu ve Vyškově?
1: No, ne přímo ve Vyškově, malá vesnička u lesa, ale... Jako žít a nežít.
0: No. Jo. Takže nemáte doma pověšené ze stropu třeba ty muchlapky?
1: Nebo já nevím, to jsem zažil jako dítě. Blbě, že jsem teďka vyššího vzrůstu, takže...
0: Jo, motal jste se, já taky jsem se do nich motal.
1: Ale volám hlavně k tomu, když se vzpomínal, jak vám někam vběl frček.
0: Ano.
1: Tak jsem si vzpomněla starý dobrý vtip, buďte rád, že vám tam nebyl prcek.
0: Jo, já tomu rozumím. Máme sice po 22, ale myslím si, že co tam dělal, asi nemusíme úplně zmiňovat.
1: No, to nebudeme určitě ventilovat.
0: Tak děkuji pěkně.
1: Tak jo, děkuji, dobrou noc.
0: Ano, dobrou noc přeji vám a i vám, kdo jste napřímo našeho vysílání. Mimochodem masařka. Moucha, kterou si většina lidí vlastně spojí hlavně s masem, kuchyní nepříjemným bzučením. Vlastně já bych vám chtěl jenom říct, že to není jenom obyčejná moucha, která se náhodou zatoulala do bytu. Masařky v přírodě vyhledávají rozkládající se organické zbytky, uhynulá zvířata nebo zkažené potraviny. To, že na vás taková teda masařka nechce sednout, to znamená, že ještě nejste v rozkladu, takže buďte potěšení. S tím rozkladem taky navíc pomáhají. I když doma o takovou pomoc samozřejmě většinou nikdo nestojí, poznáme je podle šedého těla, tmavých pruhů na hrudi a často i šachovnicového zadečku. Všímejte si. Zajímavé je, že některé masařky nekladou vajíčka jako běžné mouchy, ale rovnou živé larvy. A to je přesně informace, po které člověk obvykle zkontroluje odpadkový koš. Masařka tedy není krásná, není oblíbená, ale v přírodě má své místo. Jen by ideálně měla zůstat venku, daleko od řízků, tlačenky a otevřeného okna. Ale co dělat, no? Co naplat, když máte kadibudku?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A smí se vůbec... kadibudka říkat do vysílání? No, nevím. 731 800 900 volejte právě teď. A víte co? Volejte i během kapely Katapult.

0: Máte doma hmyzí válku, používáte pantofel jako zbraň, co deratizátor, volali jste někdy, a co chemie na téma brouci, anebo to, co létá, všechno, jo, máte zkušenosti, nevím, třeba zkusíme Jižní Moravu, třeba nám pan Jan prozradí víc informací, zdravím vás.
1: Dobrý večer pro všechny.
0: Ano.
1: Nestavte.
0: I vám krásnou noc přeji.
1: Takže konkrétně, když jste vzpomněl ty masařky, tak když byly povodně v 87., tak třeba takové masařské zdravotní policie.
0: Ano.
1: Masařky naletil na utopeného zajíca za dva dní, když bylo po povodňách pěkně, tak za dva dní ze zajíca nezbylo nic, jenom kosti.
0: Neříkejte. Fakt.
1: No to je skutečnost. Takže slnčí nebo něco, tak to trvalo trochu déle, ale v každém případě je to zdravotní policie.
0: Jo, to jako věřím, to jsem už taky někde slyšel, ale že by to bylo takhle rychle, no ne, že bych nevěřil, vlastně
1: opravdu,
0: co?
1: To je plné lare, a to mízne před očima. A nestačí to ani zasmrdět.
0: Co komáři prý letos nějak moc nebzučí tam u vás na Moravě?
1: No, tak jsem tam zabzučil, ale je to minimum. Protože
0: jste řidič?
1: Je sucho a nemají se kde léhnout.
0: Vy máte auto, jste řidičem?
1: Tak jezdíval jsem na vojně 1000 km za 20 hodin.
0: Bývávalo.
1: Cílící stavební vojska už se mě nechce.
0: No já proč se na to ptám? Protože mně jako řidiči přijde, že to čelní sklo u auta se v posledních letech méně a méně zašpiňuje od poletavého hmyzu. Dřív to bylo víc.
1: To už je v rádiu najměj po druhé, za co tak mluví. Ale opravdu bývávalo. Masné fleky, také masné fleky na skle bývávaly.
0: Víte co, vybírám z toho hmyzu poletavého to, o čem jsme se tady bavili, ne teda o masařce, jednoduše moucha. Myslím, že k tomuhle tématu taky má co říct Viktor Sodoma a Pepa Melen, tak vám poděkuju, dobrou noc přeju. A
1: Jinak, jak se nadává na komáry, když jsi vzpomněl ano. Komáry, tak laštovky a něco běžně mají co žrát.
0: Pravda. Ale tak když nezaprší, no tak teď už snad to bude trošku lepší, no. Poděkuju, dobrou noc a posílám mouchu.
1: Tak dobrou noc taky. A děkuju.
0: Na hudbu měl na starosti onehdá Jiří Helekal a Jaromír Cenkl text. No, tahle písnička mi z hlavy teda naprosto vyletěla. Ještě jednou Viktor Sodoma, Josef Melen, Moucha, natočeno 27. října 83 ve studiu Suprafonu. No, je to moucha domácí, která se mění v protivníka, kterého je potřeba chytit nebo odstranit. No přesně situace, kde jsou noviny? Plácačka.

0: To je malej klučík, ne pětkovej. Viktor Sodoma, Josef Melen, téma Moucha i v písničce. Teď se vydáváme do Kladna, nebo na Kladno. A tam nás poslouchá Petra. Tak je to na vás, Petro, povídejte, jste muší typ.
1: Tak moucha zrovna ne, ale trápí mě tady bytě moly.
0: Ale kde se tam vzali?
1: Teď do chvíli někde tleskám a snažím se zabít mola.
0: Takže nejste na nějakém představení, tleskáte si i mimo rytmus, protože lovíte moly, takže aby to bylo k pochopení. Nějaké babské rady neskoušela jste? Naftalín, to asi vždycky pamatuju, ty kožichy.
1: Neskoušela jsem.
0: Jak jsou cítit.
1: Ale no. Občas se mi utopí třeba v hrnečku, když je tam voda, tak se mi nějaký mol tam utopí, no.
0: Co broučci? Nemyslím teďka ty karafiátové broučky, ale takové ty milé, ale ty nemilé domácí, takové rusy třeba se jim říkalo, nebo...
1: Tak ty mi tady neštěstí nelezou.
0: Ne, nemáte s nimi problémy.
1: Ale občas se mi tady objeví taky moucha nějaká.
0: A zabijíte plácačkou fyzickou, jakoby z vaší vlastní silou? Necháte žít? Vy jste tak hodná. To se normálně nakladně vyplatí žít? Nezabila by ani mouchu, nejen jednou ranou, ale vůbec, nevšímá se jich. A přitom, jak jsem se dozvěděl ze stránek hasičů, na Kladensku se v závěru léta znovu objevují běžné problémy s bodavým hmyzem. Nejčastěji ovosy, sršně nebo včely u domů na zahrádkách pod střechami nebo ve stodolách poblíž míst, kde se pohybují děti. Hasiči připomínají, že ne každý výskyt hmyzu je důvodem k tísňovému volání. Ano, volala byste si o pomoc, kdyby vás bodl hmyz?
1: No, určitě bych si volala.
0: Jste alergická?
1: Ne, nejsem, ale bojím se, že by se mohlo něco stát.
0: Máte doslova fobii?
1: No, teď trochu jo, protože jsem nedávno venku jedla nanuka a zrovna kolem mě něco lítalo, něco zvučivýho.
0: No tak taky byla chuť, hlad, no tak se na to museli přiletět podívat, ne? Hmyz zbytečně nedráždit. Nehnízdit u něj s koštětem ani sprejem v ruce a při vážné alergické reakci potom volat záchrannou službu. Takový otok, to je prevít teda. No a to nemusíte být vlastně ani alergický člověk. Jakmile se v dutině usní, takový bodavý hmyz usídlí, byť nechtěně bodne, no tak to je pro každého nebezpečné. Doklad na zdravím, ať dobře. Se máte skvěle a posílám jednu štípanou mravenčí. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zabijíte mouchy novinami nebo lovíte komáry ve 3 ráno, vynášíte brouky ven, snažíte se rozmáčknout všechno, co se hýbe, křičíte kvůli vose, vadí vám mravenci v kuchyni a... Nebo berete pavouka jako spolubydlícího? Máte doma hmyzí válku? Co s tou chemií? Nebo zachraňujete brouky? Směje se vám rodina? Má někdo doma zoo v koutě? To potřebuju do 1 hodiny vědět. Nutně volejte 731 800 900 jako teď a kdo? Halo, halo, Honza.
3: Halo, tady Věra. Velký rybník u Karlových Varů. Já jsem chtěla jenom na to upozornit, že lidi se bojí všeho možného. Já se nebojím ničeho, ale před 14 dněma mě kousnul pavouk.
0: Počkejte, to jako nějaký... A teď snad tady ani nemáme jedovaté pavouky. Jo, tak... No,
3: brouk mě kousnul, ale on tady lez u nás po terase a vylez mi asi po kalhotách nahoru. Já jsem odešla do kuchyně, vrátila jsem se zpátky na terasu a sednu si na křeslo, kouslo mě to, vyskočila se, rozbilo se křeslo a já mám na zadku opravdu kousanec a takovou alergii, že to bylo jak krajíc chleba velký.
0: Jo, a to taky jde, takováhle alergie doslova.
3: No, no, tak já jsem nikdy žádnou alergii jinou neměla, ale říkám si, že lidi se ničeho nebojí třeba, ale na tohle by si měli dát pozor, když jsou někde malí děti, někam si sednou do trávy nebo na židli, prostě na ty židli po kalhotách mě vylez nahoru a byl to takový brouk velký, já jsem ho pak druhý den tady na té terase našla a byl asi 3 cm velký, měl 6 nohou, takových obrovských. A na tom byly takové jako zarážky malý a no, do dneška mám prostě problémy, no.
0: No já mám problémy s tím, co říkáte do vysílání, mám z toho husí kůže, jako, a to není vzrušením radostí, ale tím, co říkáte teda. A to teda ne, no. To teda ne. No jo, ale tak to je příroda.
3: To je příroda,
0: hlavně,
3: no.
0: Hlavně, že to dobře dopadlo, no.
3: Aspoň. No a teď, když to šlo o tom hmyzu, tak my jsme se sem nastěhovali před 20 lety a máme tady veřejnou lampu před náma a ta nebyla skoro vidět, tam byly samý můry, mušky, pavouci, pavučinky. Dneska tady není nic.
0: No a to je ta chemie. No to je ta chemie, no. Říkají to tedy, že tou chemií se to likviduje teda raz, dva, tři teda.
3: No, ale je to neštěstí, protože to opravdu i na těch autech dřív bývaly všechny okna plný much, dneska není nic. No.
0: To je fakt, takové zamyšlení. Mimochodem o těch štěnicích, mouchách, vosách, kdo by si řekl, že vlastně je pán Bůh stvořil proto, aby nám otravovali v životě možné chvíle, minuty, hodiny, ale byli tady samozřejmě podstatně dřív než my a měli své místo a mají své místo. No, zbavovala jste se někdy nějakých takovýchhle lezoucích, skoro nezbavitelných tvorů?
3: Ne, ne. My tady máme teda na zahradě mravence, malý, velký, největší, ale všechno necháme žít, protože to je prostě příroda. No.
0: Ano, tak jak se začínalo s kukurou, nech brouka žít, tak zdravím do Varu, ať se vám tam dobře žije.
3: Děkuju, nashledanou, hezký večer.
0: Nashledanou, posílám pri oltáři Kristinu.

0: Tady mi šepnul kolega, mistr zvuku, technik, vše uměl všeho druhu, Peťa Kubala z Pražského studia Českého rozhlasu, že volá Jarka, pak Sezařek, pak Jarek, pak, tak kdo tam teda je, prosím, pěkně? Jarek?
1: Jarek z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: Taky.
0: Máte se jak v Brně?
1: Střídavě oblačno.
0: To znamená?
1: Tak dobře, ochladilo se trošku, už nelítají takový ty
0: potvory.
1: Komáři. Takže to fajn.
0: Tak je to dobrý. A takhle, když se náhodou teď proletí takhle sršeň v našem vysílání?
1: No, sršeň to je. Já jsem se jednou vracel ze Slovenska a už jsem byl na hranicích vlastně, jo. Řeka Morava a teďka říkám tak už 60 kilometrů jsem od Brna, tak jsem se v tom sedadle tak jako protáhl. No nevím, že jsem tam měl sršně. Můžu vám říct, že než jsem přijel Moravu, tak jsem měl rameno jak hrozná bolest.
0: Pryč sršeň, vyhnali jsme teďka sršně, ano.
1: No nic moc, no. Když vás píchne, tak to stojí za to.
0: Jednou se mu to taky podařilo u mě, do mé hebké pokožky ještě jako dítěti a pamatuju si, že to bolelo ještě tak měsíc potom.
1: Přesně. Jo.
0: Řeknu vám teda, sršeň jako je jako pro mě úplně něco neuvěřitelného. Ono to vypadá jako pomalu autobus. No. A ani se neumím představit, že bych třeba našel hnízdo, ne, jak, no vůbec, to bych se zbláznil.
1: To se nám jednou stalo na táboře, když jsem byl jako děcko, tak někdo z těch mých kamarádů, tak v lese do díry klackem začal šťourat. A to jsme teda byli tam někde pod Kytkovákem a neviděli jsme, kam jdi utíkat.
0: No, tak to chápu, ale já měl přesně tyhle ty divný nápady jsem měl taky, chápu, že jaké bylo vzrušení, pojďme to rozšťourat, ono něco vyletí, anebo taky ne. No, našel jsem si sršně žijí v hnízdě, ty základy toho hnízda buduje královna zakladatelka a jedná se o oploděnou samici, která přežila zimu, hibernujíc v úkrytu, což bývá většinou v dutině dřeva či podzemí. Aha. Tak teď už víme, k čemu ten klacek dobrý teda.
1: Jo, do správně dlouhej a udělá to správnou na plechu teda, no.
0: No, kdyby náhodou, prosím vás, sršni nepapají lidi a ani děti, dospělé sršně živí se různými cukernými šťávami, takže nektar, ovocné šťávy, med, medovice a zároveň jsou to dravci, kteří pro své larvy loví bezobratlé, především hmyz. Takže jsou to vlastně, oni se požírají.
1: Jo.
0: Ještě navíc. No nevím, asi mi to tak vychází. A mimochodem jedna sršeň dokáže denně ulovit až několik desítek much či jiného hmyzu. Jednotlivé druhy sršní lze podle zaměření na různou kořist rozdělit na specialisty, kteří loví téměř výhradně jeden druh kořisti a polospecialisty zaměřující na několik málo druhů a generalisty loví mnoho druhů. To takový všežravci. Nevadí, ale to už si to tak jako odlehčuju, ale rozumím vám, sršeň to je nepříjemné. Třeba se ještě někdo ozve dál a potvrdí, že dostat ránu od něj nebo od
1: ní, moc,
0: není to úplně nic moc. Mucholapka nepomůže, protože odletí i s tou mucholapkou.
1: Známe lepší věci, než je sršení.
0: Přesně tak. Určitě. Mimochodem, já mám pocit, že v Brně teďka leží. Že vy ležíte?
1: Skoro.
0: No já to poznám z toho vašeho hlasu. Prosím vás, tak už se nehýbejte, otočte se na druhý bůček a dobrou noc.
1: Dobrou.
0: A Abych neříkal jenom tak jako něco, co mi leze jako z hlavy. Ne, to čtu. Strašně a člověk navzdory rozšířené představy o smrtelně nebezpečném tvorově je většina druhů strašně neútočná a pro člověka neškodná. Nebezpečné mohou být některé asijské druhy, které se někdy chovají relativně agresivně. Obavy pramení z velikosti sršně a jejího hlasitého bzučení. Jo, slyšet sršně ve mně vzbuzuje teda něco hrozného, to ani nechtějte vědět. To mám pocit, že mě udělat nějaké CTčko v mozku, tak to mám pocit, že se všechno otřásá teda. A když už jsme u těch otřesů, tak sršeně reaguje podrážděně taky při prudkých otřesech v okolí svého hnízda, při manipulaci u výletového otvoru či přehrazení příletové dráhy. V případě, že usedne na člověka, pouze zkoumá, zda není potravou a během pár sekund odletí. No tak to jste měli vidět mě v létě, když sršeň letěl kolem mě a já mu nedovolil dosednout na moji přistávací dráhu.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, tady je Honza Macon, dnes z jihu Čech na téma Nech brouka žít. A ptám se, někoho na druhé straně necháme brouky opravdu žít nebo budeme zabíjet? Budeme krvelační, agresivní. Pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer, můžu mluvit?
0: No mluvte, už vás slyší úplně všichni,
1: tak
0: jsem dvě velké
1: tak tady
0: uši.
1: Tady Ivana od Čerčan. Ano. Já mám takový příběh, když mi byly 4-5 let, tady na chatě, kousek nad Čerčanama na Borkách, a jezdila jsem sem s rodičema jako malá. A takhle ve verandě jednou večer, najednou prostě mě něco jakoby štíplo. Tenkrát se nosili takový ty punčocháče, že jo, takový roubkový a tohle. A já jsem to tak nějak jako by připlácala nebo to, no a začala jsem hrozně řvát, brečet, no a naši tenkrát, pardon, on mi tady pes...
0: Nic se neděje, asi letí nějaký mis kolem, tak ho potřebuje okamžitě vyřvat.
1: No a teďko vám... Oni prostě nevěděli a ono to štíplo tí od tí vosy. Já jak jsem jí připlácla po těma punčocháčema, tak prostě mě štíplo hned vedle znovu a naši si tenkrát mysleli, že to byl nějaký jakoby had, jo? No. Že to vypadalo jako uštknutí.
0: Čerčanský had.
1: No tak samozřejmě tady pan soused první auto měl aerovku nějakou, pan Kovanda, no tak mě odvezli do Benešova do nemocnice, tam mě nechali na pozorování.

0: doktorovi, ono mi to začalo otejkat, brnět. Nechala jsem pokladnou a letěla jsem tam prostě. No a tam mě zjistili, že teda mám alergii na to.
1: Ne, že bych to chtěl zlehčovat, ale od té doby sprejovala jste si někdy ještě vlasy?
0: Já vám řeknu, bojím se toho, jak čert kříže, protože teď žiju tady na té chatě a je tady taková letní jabloň, ty jabka a tohleto. No. A ono, když to padá a lítá to tady, tak se normálně zaligruju ve verandě.
1: Mimochodem, bojím, a nejen to.
0: Bojím.
1: No chápu, rozumím. Tak prosím vás, opatrně nedráždit. A dobrou noc vám přeju. Mimochodem, tady máme Karla Plíhala, ten má vosu, kofolí vosu, myslím, a ta vlastně nejenom ovoce a nejenom libar ve vlasech, ale taky kofola je prvý, teda vám řeknu.

0: Kofola.
1: Hlavně nevypít. Ivča napsala hezký večer, přeji, pracovala jsem v malé venkovské mateřině, na WC se nám usadil pavouk, kolegyně by tam nešla ani za nic. Vynesla jsem pavouka ven a představte si, že druhý den tam byl zas. No, opakovalo se to několik dnů po sobě, dokud jsme ho s dětmi neodnesli ve sklenici k lesu. Dobrou noc, asi vás miloval, to jste nepochopila teda. Ivčo, mimochodem ještě František taky, pane Macon, jednou nám vletěl do pokoje netopír, nebylo ho možno nějak vyhnat z pokoje oknem, tak jsem vzal pracovní blůzu a jak jsem sedl na zem, tak jsem tu bundu hodil na něj. No a vypustil jsem ho zas oknem ven, František. A ještě do třetice, tady Bedřich píše, dobrý večer, no máme doma pavouka a když, tak ho dám do skleničky, pak ho vyhodím ven, protože pavouci nosí štěstí. No, tak to je relativní. Halo, halo, Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá? Neslyším, trošku víc nahlas, šlo by to, kdo pak tam je?
2: Miloš ze Sušicka.
1: Ano, zdravím, směr Sušice, tak přes Prahu, pěknou noc přeju. Tak co ten hmyz?
2: Jak jste na tom? Já zdravím, to poslouchají. Přijel jsem na chalupu, samozřejmě v létě, pár nejde, takže první, co bylo, navštívil jsem sklep, otevřel jsem si lahové pivo. Mezitím se prostě jednou jsem se napil, děda volá, pojď se podívat na zahradu, tak jsem se šel podívat na zahradu, netrvalo to 5 minut, přišel jsem zpátky ke stolu, chtěl jsem se napít po druhý, samozřejmě v osa. Takže jedno žihadlo do mandle, samozřejmě to, co jsem měl v puse, prostě s pivem i osa prostě byly venku. A teď prostě takový ten pocit svíravý, jo. Vím, že nejsem alergik, takže jsem prostě se koukal prostě jenom prostě jako nepříjemný pocit v tom krku. Asi za hodinu jsem odjížděl z chalupy, to bylo tak 6 hodin večer, za hodinu jsem odjížděl z chalupy, prostě koukám v útě vždycky do zrcátka, bylo to tak 10 kilometrů od té Sušice, no a prostě furt jako žádný otok v tom krku, ale hrozný jako pocit jako z toho takový svíravý chutě. Takže až konem půl jedný, když jsem si dal v hospodě pivo, tak konečně. Takže 6 hodin to trvalo prostě, ten nepříjemný pocit, že nikomu to nepřeju.
1: No, věřím. Počkejte, a tím jste vlastně chtěl říct, že pivo jako léčí?
2: Ne, že prostě ta náhoda, že jsem se jednou napil, a když jsem se napil podrý, tak jsem dostal žihadlo.
1: No, vosa je sice

0: malá, ale umí si sjednat respekt velmi rychle, protože na rozdíl od včely může bodnout opakovaně. Ano.
1: No a pak mám ještě jednu takovou příhodičku, přijel jsem na chalupu, ještě starý okna otvírat ven a měl jsem prostě, protože jsem zedník, tak jsem měl takový okladecký slabý latičky a koukám, že v rohu toho okna bylo prostě osí hnízdo, tak řeknu, do 15 cm. Takže jsem ho tou latičkou, prostě jsem to okno jenom natevřel a tou latičkou jsem ho sešprát. No a teď, jak prostě to spadlo na zem, tak ty osy začaly hledat to hnízdo a já byl za tím oknem a jakmile jsem začukal na tu tabulku, tak to byly tečky od těch žihadel, jak to prostě šmihali do toho, jak si mysleli, že...
0: Oh. Prostě... No, to teda... Dobrá. Byl jste poslední, já vám děkuju. Popřeju dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc, nebo jak se to říká. No je to fakt, od včely může osa bodnout opakovaně, protože po bodnutí většinou nepřijde o žihadlo. Bodnutí obvykle znamená ostrou bolest, zarodnutí otok a svědění v místě v pichu. Většinou potíže během krátké doby ustupují, pomáhá místo omýt, chladit a hlavně neškrábat.

Nedělám to často, ale trochu jsem se zamyslel nad tím, když jsem před chvílí zmínil do vysílání, ať vás blechy štípou celou noc. Jo. Někdo za mě se zeptal knihovny, té internetové. V dostupné české literatuře se podle jejich rešerše objevuje hlavně jako dětská říkanka zhruba od poloviny 20. století. Ve starších knihách ani periodikách není její původ dohledatelný. Takže to nevypadá na pořekadlo, u kterého bychom mohli říct, vzniklo to tehdy a tehdy podle této události taková lidovka, ústně předávaná legrácka. Takže dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc. To vám přeje Honza Macoun z jihu Čech. Tady není zablešeno, i když vedle mě pochrapkává, tady má čtyřnoha, skoro drahá polovička Bára. Dobrou noc přeji všem. Péťovi díky za mixážní pult, vůbec zprostředkování dnešního vysílání. A vám tam, kde nás posloucháte, ať vás vůbec nic nekouše v průběhu dnešní noci. Tu další, která začne už dnes, hodinu před půlnocí, budete mít se Zlínem, nebo ze Zlína. Jarka Barboříková s tématem, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. A společně se uslyšíme, a už na to koukám, tady vidím nějaký záskok 23. září. Tak se těším, to se bude zakazovat. Zakazuje se. Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc, ať se daří a hlavně ať vás nic nekouše nepříjemného, když už, tak ať vás kousne vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se mnou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. ráno.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
2: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
1: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
2: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
1: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Myslím, že nevím, co s tím udělá.
3: Dobrý den. Jo, chcete to kilo. Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
1: To by stačilo.
4: Není to blbý?
1: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste. Dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Novákova, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální. Manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdá. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kvůli pěkně. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna.
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas
3: no, tak dát. No, uklidněte.
1: To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, ano.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha, ano.
1: Že bych... Jo, jako
3: ano, jistě,
1: přijdu,
3: to prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
3: to stačí,
4: jako teda...
3: To stačí, děkuji.
4: Stačí.
3: To
4: stačí, jsem celá z toho
3: řekla. Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu... dávejte pozor.
4: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako z přípravy.
3: On bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
4: Já jsem na to zvykla.
3: No, no my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si tam chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hej, utekuše, hej.
4: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: Ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějak vypištor, soudru
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudru Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudru Pištora Ignác a ucházíte se na základě inzerát našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy obor zvláštní poslání, soudru ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo ano. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: Nejsem náměstek.
4: Ale vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda. Babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte? No ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jste si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez. Stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijela.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiňte, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Ano, nezapomeňte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktor,
2: co? Soudce, pojď vám nevěří, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli, jo.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedu? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: tím se si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla včasně celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. To bylo dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako Buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás by nesli tenkrát oba.
2: Ovšem, později jste musel...
4: Později. Ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no, ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
2: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoru, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že... No,
2: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm-hmm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No, samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, abyste to bylo zvěděl.
4: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: Neběžné.
2: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No? No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapáli. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudi mi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
4: Prkotiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru.
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě. S tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála, no asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, který se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říká, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. A se Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23 úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mě se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, jste... Říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franta.
3: To je jednou daný. Kde si Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od hotela.
5: To je pánové, to je klukovina. Brat, holce, má dnešní šnuptycho. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červenou kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
5: Tak prosím, sedajte se.
4: Chci
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí jsou také připravení, takže my můžeme začít. Jako první končul je kde se Svetu Plukček. Škrtí na hudbu, proč byste se netěšili? Cestou proběl i jednu pirouetu a celá jazda postrádá skoku. Ale škrtí pes a houšťa se voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4:07, body 5:06. Bravo, Svetu Pluk, mamka bude mať radost. Bravo.
8: Jako druhý se rozjíždí v Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý salcho, promiňte dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se neděla drasá holubička, volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu puští efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
8: No gabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Rabelu byl konkurs, teda, tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete si, co jste musel dělat, mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že jo, ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: otočí, jadou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: Nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
2: Jste to odhalil.
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouraté pesticidy.

0: vidíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režisér, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já? A.
2: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže

0: všechno.
1: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
0: No bohužel.
1: Jaminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
2: Vidíte, Václave, pořád plno flaše kolem a hojacím tu... Já si to i člověk nezakopne.
0: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
1: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
3: Slečna, prosím, no pro...
1: To bylo jen žertem. On žárlí,
3: ale ne,
1: žárlí.
3: Dovolte, no.
0: Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
1: On se stydí, drahoušek malá. Kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
2: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já, když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal
0: ředitelem,
2: já jsem prošel tvrdou zkouškou.
1: Ne.
2: No, Václav, řekněte.
0: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahev vodky X?
1: No. Ne.
2: Starý člověk. Tak prosím, jedem další.
0: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat?
1: Aha. Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
0: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
1: No, skočím mu pro okurku.
2: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
1: Ale.
0: Tak a teď vám něco nadiktuji.
1: No, když jinak nedáte.
0: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
1: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
0: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
2: Pane Václav, co tomu říkáte?
0: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
2: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
0: Výborný.
2: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak...
0: Ovšem,
2: tak...
0: máme tam ještě jednu, prosím.
2: Ještě jednu?
0: Ano.
2: Tak tu vememe hopem.
0: Další vrši, soudružka!
4: Dobrý den, soudruzi.
0: Dobrý den.
4: Vy jste ředitel?
0: Ne, já jsem Václav.
4: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
0: No dovolte, já vám budu...
4: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
4: Lidušku.
5: Ale
4: jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpis a jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
0: Prosím to, kafíčko, jak...
4: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
2: Ale kde to...
6: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
7: Doktor Novotná.
8: Dobrý den. Dobrý den.
7: Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den, ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
8: Ano, fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
10: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
11: Je nějaká provokace, ne?
9: No.
8: Medvěda a budík. Ten budík chci dát, kde je... Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
11: Logické, my tu denně všíváme budíky.
10: O čem poradit?
8: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará,

0: neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten vodík dám dovnitř, no, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
1: No, ne, to vám někdo přednášel?
0: Ne, to jsem četla v beletrii u Taylora nebo Harriota.
1: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
2: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: dávno chytli jinej vlak.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.